0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: 6. rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo?
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal.

0: Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila. Byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuší meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda.

0: Pucíky z toho krému.
1: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
0: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
1: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
0: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
1: To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
0: Přesně, píši šmout a pucíky a jdeme.
1: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělala, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenín v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší

0: Špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
0: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme. Pochoutkový
0: rok. Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
0: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš najemno.
0: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
0: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
0: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
0: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukr je kolik tady v tom poměru?
0: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
0: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetance na trhu tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
0: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém šantily s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Uhum. Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě hodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
0: Je to tak. Hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
0: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovirok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovirok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Výhradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co se týče energie, je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami, tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém, jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vody, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám bivtek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi, řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, to, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili no, si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si vysí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou,

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z Horské Chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z Horské Chaloupky, do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: to, lásko, vážne, relí poslední.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších. A to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky. A ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky z hrůzy, že se do těch kronik prokopírovali a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zranění vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burgmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda. Tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska. Husaři z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům. To byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se tak kladu otázku, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivou.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což ne úplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplázích, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne. Všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny. Já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsí. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit deja vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči.
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť schovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano. I ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje. Na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus. Jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIK operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla, proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziology. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom 30 minut, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. Tam je vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň upraví sady 35tníků, přibydou stromy, záhony i modernější kiosky. Do barokního dvora Kalec na Plzeňsku se po renovaci vrátil historický zvon. Kardiologové varují před užíváním steroidů. Dnes bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer se zatáhne. Teploty do 24 stupňů. Pěkné nedělní ráno přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. V Plzni začnou zítra hlavní stavební práce na kompletní obnově jižní části sadů 35tníků. Cílem projektu za necelých 25 milionů korun je změnit toto prostranství v přívětivější místo. Přípravy začaly už v březnu kácením poškozených dřevin. Jak uvedla Monika Krauzová z magistrátu, dokončení je v plánu v srpnu. Během stavby bude dočasně omezeno parkování i pohyb chodců. Revitalizace se týká prostoru mezi ulicemi sady 35 Palackého a Palackého náměstí. Na věž barokního dvora Kalec na severním Plzeňsku se včera vrátil historický zvon z roku 1734. Nese signaturu opata Plaského kláštera Evžena Titla.

0: Zvon byl dlouhé roky rozbitý a nefunkční. Po opravě ho správci dvora znovu zavěsili do původní dřevěné zvonice. Byl u toho historik z Muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici Pavel Beneš.
1: Zvon je unikátní především tím, že se dochoval autenticky na zvoničce hospodářského dvora Kalec, což v podstatě nemáme v regionu analogie. Většinou u hospodářských dvorů, kde vždycky zvonice byly, byly později sneseny a bez zvonů z těch dochovaných a známých je to opravdu jediný barokní autentický zvon.
0: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné. Varovali předtím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové hlavně pro mladé a amatérské sportovce. Výletní loď MV Hondius zasažená hantavirem by dnes měla zakotvit u Tenerife. Uvedla to španělská vláda s tím, že kolem lodi vznikne izolační oblast o rozsahu jedné námořní míle. Podle provozovatele plavidla začnou první lidé opouštět palubu v 9 hodin dopoledne. Pro zahraniční cestující přiletí evakuační lety. Na palubě je asi 150 lidí ze 23 zemí. Podle dostupných informací mezi nimi nejsou Češi. 3 cestující na nákazu zemřeli. Vylodění u Tenerife vyvolává obavy u obyvatel ostrova. Téměř 190 pracovníků přístavu podle deníku Ideal plánuje nepřijít do práce. Sport. Plzeňští fotbalisté zvítězili v ligové nadstavbě nad Libercem 2-0 a upevnili si tak třetí příčku v tabulce. V prvním poločase dostal Západu Čechy do vedení guinejský útočník Touré. Po změně stran se z přímého kopu prosadil Alexandr Sojka. Ten vstřelil svůj první ligový gol v dresu Viktorie.
2: Tak většinou, když jsem kopal trestňáky, tak jsem kopal na stranu golmana, takže jsem to teďka změnil, protože minule jsme hráli doma, tak jsem to netrefil na stranu golmana, tak jsem to chtěl změnit a jsem rád, že to vyšlo. Určitě to byl můj jako velký sen pro kluka, který tady prošel vlastně od U11 mládeží, tak vždycky ten největší sen je si zahrát tady na tom stadionu a ještě když vstřelí gol, tak je to pro mě teďka krásný pocit.
0: Už v úterý čeká Viktorii zápas na hřišti Sparty. Počasí. Dnes ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku výjimečně s mlhami, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v plzeňském kraji hlášené žádné komplikace. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je neděle 10. května, 5 minut po 5. hodině. Dobré ráno, s Českým rozhlasem Plzeň vám přeje Nikola Valová. Připravený pro vás máme tradiční nedělní program. Například seriál technických památek nás tentokrát zavede hluboko pod zem. Navštívíme totiž prohlídkovou štolu zaniklého cínového dolu nedaleko Abertam na Karlovarsku. Více už za chvíli.

0: Kopce a Bertami u Hřebečné v Krušných horách najdete zaniklý cínový důl Mauricius. V provozu byl od 16. století a během jeho prohlídky se seznámíte s různými způsoby těžby, které se tu používaly a které významně přispěly k rozvoji hornictví. Společně s vedoucí Abertamského infocentra Lenkou Leflerovou se na prohlídku vypravila redaktorka Jana Strejčková.
1: Na nohu máme holinky, na sobě plášť, na hlavu dostaneme helmu.
2: Už jsem vám tady připravila. Sestoupíme vlastně hlavní těžební jámou na úroveň štoly Kryštof. Ta hlavní těžební jáma teda byla vyhloubená v polovině 18. století a propojuje všechny ty štoly, které jsou pod náma. Protože tam není jenom ten Kryštof, ale ten Mauricius má kolem 10 km chodeb. My půjdeme teďko vlastně na úroveň té štoly Kryštof a ta je 15 metrů hloubky, tady na začátku. Jako jsme, budeme 15 metrů pod povrchem. A čím dál v té štole budeme, tak vlastně budeme hloubš.
1: Teplota mi zatím přijde příjemná. Kolik je to stupňů?
2: Stupňů je to konstantně 7. Dneska navštívíme vlastně štolu Kryštof, která je jedna z nejstarších v celém komplexu toho dolu. Je to vlastně taková historie té ražby, té cínové rudy tady u nás. V průběhu té prohlídky uvidíme nejen ruční ražbu, ale například třeba i sázení ohněm, určité střelné techniky, nebo třeba komorování, protože vlastně v závěru té prohlídky navštívíme naši velkou komoru, která je právě ražená touto technikou komorování.
1: Tady právě je vidět ta ruční ražba.
2: Když se podíváme, jak svítím na ty proužky, tak to je v podstatě jeden ten proužek 2 až 3 cm ruční ražby. To znamená, že horníci razili ručně želízkem a mlátkem a jeden ten proužek, ty 2 až 3 cm je 12-hodinová denní šichta. Opravdu to byla
1: tvrdá,
2: velmi těžká
1: práce.
3: Tak a teď úzkou chodbou po dřevěné úzké lávce postupujeme. Dávám vám za pravdu, že holinky, helma i pláštěnka jsou nezbytností.
2: Tady teda opravdu se skrčí trošku, protože tady je to nízký, jo. Dost, tady na konci hlavně.
1: Tak a tady sedí figurína horníka.
2: Stojí. V podstatě vlastně tady nikdy se nepoužívaly nějaký důlní vláčky, kolejnice, jsme opravdu v nejstarší části toho dolu, takže ty horníci tu rudninu vynášeli ven, buď na takovýhle trakařích de facto, anebo měli takové v podstatě dřevěné, vypadalo to něco jako necky, a tu si naložili vlastně a tu rudninu vynesli na povrch.
1: Tak my jsme se s Lenkou Leflerovou dostali vlastně na konec prohlídky k tomu nejkrásnějšímu, co vůbec štola Kryštof a důl Mauricius nabízí.
2: Nacházíme se v takzvané velké komoře, která má teda na délku kolem 65 metrů, široká je 4 až 9 metrů a vysoká je místy až 25 metrů. V podstatě by se do ní vešel náš abertamský kostel.
1: Důl Mauricius, stejně jako další doly v Krušných horách, platil od 16. století za technologické a vědecké centrum, odkud se různé inovace a vynálezy šířily i do dalších hornických regionů daleko po celém světě. Z Hřebečné na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes ráno bude dopoledne, ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku výjimečně s mlhami. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 20 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná. Tak to bylo počasí a pojďme dál k našemu programu. Česká filharmonie tento týden představila nového uměleckého ředitele. Od září se jim stane londýnský rodák Hugh Humphries. Více vám ho představíme po písničce kapely Chinasky, tedy za 4 minuty.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň. Báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek. Chtěl bych pro tebe napsat

0: 7 minut do 17:30 posloucháte Český rozhlas Plzeň. Pokud zrovna není v koncertním sále, pravděpodobně je na procházce se svým border teriérem. Řeč je o novém uměleckém řediteli a generálním manažerovi České filharmonie. Od září jejím Hugh Humphries, kterého tento týden představil ředitel českých filharmoniků David Mareček. Londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii a má řadu mezinárodních manažerských zkušeností. Ve funkci nahradí Roberta Hanče, který nastoupil do čela hudebního festivalu Pražské jaro.
1: Když jsem tu byl naposledy v únoru, tak na zemi ještě ležel sníh. Dnes, jen pár měsíců později, je mimořádně teplé jarní počasí. Je úžasné vidět, jak rychle se Praha v tak krátkém období mění a je to prostě krásné město.
2: Popisuje své pocity z Prahy budoucí umělecký ředitel České filharmonie Hugh Humphries. Proč si čeští filharmonici do svého vedení vybrali právě jeho? To vysvětluje generální ředitel David Mareček. S Humphriesem se osobně zná více než 10 let.
3: Pracoval jako šéf orchestru Mladých Evropské unie, jako umělecký ředitel symfonického orchestru v Melbourne, ale má také velkou agenturní zkušenost a zkušenost z provozu velkého sálu, protože 10 let vedl Barbican Center v Londýně.
2: Nová posila České filharmonie se plánuje účastnit koncertů i zkoušek orchestru. Co dalšího bude mít Hugh Humphries na starosti, popisuje David Mareček.
3: Bude odpovědný v podstatě za celý umělecký provoz orchestru, tedy za dramaturgii a plánování sezon, za smlouvy s titulárními dirigenty, s hostujícími nejenom dirigenty, ale taky solisty, rezidenčními skladateli, zkrátka za celý program filharmonie a přirozeně také za zájezdovou činnost a za nahrávání.
2: Londýnský rodák se už nemůže dočkat, až pozná naši kulturu a stane se součástí významného českého orchestru.
1: Cítím se mimořádně nadšený, je to pro mě opravdová výsada.
2: Čeká ho také spolupráce se šéfdirigentem Semjonem Byčkovem a od roku 2028 i s jeho následovníkem Jakubem Hrůšou.
1: Jsou to dva dirigenti, které chce mít pravidelně ve svém repertoáru každý orchestr na světě. Oba jsou to uznávaní dirigenti. České filharmonii je opravdu výjimečná umělecká rodina.
2: Práce s tak velkým orchestrem může být často náročná. Hugh Humphries je ale připravený vyslechnout názor každého člena souboru.
1: Z mého pohledu jako uměleckého ředitele je důležité se ujistit, že si vyslechneme názory všech hudebníků, protože každý má naprosto oprávněnou zkušenost. Nikdy nevíte, odkud přijde nějaký opravdu vzrušující nápad.
2: Česká filharmonie odehrála svůj první koncert před 130 lety pod taktovkou Antonína Dvořáka. Dnes patří mezi světově uznávané orchestry. Valeria Oros, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zámek Nebílovy bude opět pokračovat v obnově barokní zahrady. Hotová měla být už před 3 lety, stavbu za zhruba 23 milionů korun, ale od počátku provázely problémy. Dokončená by měla být ještě letos. Od úterý bude znovu v provozu mateřská škola v Černošíně na Tachovsku. Ta se před týdnem stala cílem vandala nebo vandalů, po kterých stále pátrá policie. Zdemolované byly třídy, šatny i toalety. Město Touškov na severním Plzeňsku dnes pořádá den otevřených dveří hasičské zbrojnice. Objekt muselo město upravit, a to kvůli novému vozu, který záchranářům zakoupilo. Akce začne v 15 hodin před Touškovským kostelem. Dnes se slaví Den matek. Tradice pochází z počátku 20. století ze Spojených států. Češi ho začali slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale tradice ustoupila a znovu se vrátila až po roce 1989. Házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím 5. finálovém utkání play-off vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii. A plzeňští fotbalisté v ligové nadstavbě zvítězili nad Libercem 2-0 a ve skupině o titul drží 3. místo. A ještě dnešní počasí. Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti a večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jen jedním jízdním pruhem projedete na průtahu Hradištěm na jižním Plzeňsku. Probíhají tu stavební práce. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:30 vstáváte s Českým rozhlasem Plzeň. Začíná nám 2. květnová neděle a to znamená, že dnes je svátek matek. Nezapomeňte tedy maminkám koupit nějaký milý dáreček nebo jim minimálně popřejte třeba písničkou v našem odpoledním vysílání.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Komik Jaroslav Štercl nám dá přednášku na téma komika.
2: Dovolte, abych předložil své pověřovací listiny, že nejsem nějaký jí nebo počký. To není podle nových pravidel, to je sválně. Jarda Štercl, těší mě. Mám zde promluvit hluboce fundovanou přednášku na téma komika. Jisa sám. Je logický, že k vám promluvím monologicky. Zatímco na pekaři se nežádá, například, aby po jeho výrobcích se lid popadal za břicho, mou pracovní náplň je zvýhradně útočit na bránice a bráníky posluchačů. Což konám s láskou, neboť jak praví klasik, někdo to dělat musí, i když tam musíme všichni. Pracovník v sektoru komična má být vybaven talentem. I já vlastnil talent přímo obrovský, ale jelikož jsme obývali bytové jádro 3x3 skládací metry, nemohl se řádně rozvinout, narážel na špajz. Náhradou za to mě sudičky obdařili řečeno pregnantně vhodnou fyziognomí. Račte nahlédnout děti a vojsko polovic z profilu sleva. Řekl jsem sudičky, ano. Tenkrát, když jsem se narodil, ještě chodívávali sudičky. Teď to dělají sociální pracovnice. Nad mojí kolíbkou se sešly 3 sudičky, zrovna když jsem se obracel na krajinu pupeční. A ta první povídala, to bude krajinář. A ta druhá, poněvadž jsem v tu ránu pás hříbata, povídá, kde pak to bude pracovník v živočišný výrobě. A ta třetí asi s přihlédnutím k výše zmíněné fyziognomii správně usoudila, že život pro mě nebude žádná psina. A taky ne. Rost jsem sice jako z vody, asi proto, že jsem pil hodně mlíka. A bez úhony jsem přečkal spalničky, spálu, záškrt, příušnice, plané i roubované neštovice. A v poslední době hau i pražskou estrádu. S tímto obličejem jsem se v letech panického poblouznění zapojil jako ministrant. Pouze jednorázově. Když jsem se otočil od oltáře zbožný lid naší diecéze houfně vystupoval z církve. Když jsem se otočil k oltáři, pan děkan vyprskl do rozečtěného evangelia a z pleci starý zákon s novým rokem.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás čeká teplý den, ale tak teplo jako v Plzni Bolevec v roce 2021 nejspíš nebude. Tehdy tam naměřili přes 30 stupňů. Nejchladněji naopak bylo v roce 2017 v Konstantinových Lázních minus 4 stupně Celsia. To byly rekordní teploty. Jak bude dnes?
1: Počasí.
0: V neděli 10. května bude převážně slunečno, ráno se můžou výjimečně objevit mlhy v údolích, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se postupně zatáhne. Teploty se dnes na většině území udrží nad 20 stupni, na horách budou maxima do 20 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná. Tak to tedy bude na den matek. Já věřím, že si teplý den užijete někde v přírodě, na procházce, pokud ho trávíte za volantem, doma nebo v práci a posloucháte u toho Český rozhlas Plzeň, tak vám o to víc přeji krásné ráno.

Do 6. hodiny vám hraje Český rozhlas Plzeň. V dnešním pořadu Pochoutkový rok si připomeneme recept, který získal druhou cenu od poroty v roce 2020. V rámci letošního jubilejního 10. roku vysílání naší soutěže jsme totiž požádali osobnosti Pochoutkového roku, aby recepty, které kdysi vyhráli, uvařili a upekli podle svého. A tak nám dnes cukrář Vojtěch Vrtiška upeče piši šmouda s ovocem a šlehačkovým krémem. Kromě toho se dnes dozvíte, jaká je historie vaření na plynu, jak jíst špagety podle etikety a jaké zástěry má doma v kuchyni herečka Martina Hudečková. Více se dozvíte na webu pochoutkovýrok.cz nebo dnes po 10. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň připravuje další kolo přednášek zaměřené na internetové hrozby. Hrad Kašperk bude mít po staletích zase jižní hradbu. V roce 2029 mají dělníci začít stavět první část vysokorychlostní tratě. Dnes bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer až zataženo a teploty do 24 stupňů. Zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Hezké ráno. Na 600 středoškoláků z Plzně už absolvovalo přednášky k bezpečnému chování na internetu. Se školením dalších studentů chce město Plzeň pokračovat na podzim ve spolupráci s policejním prezidiem. Přednášky budou moct navštívit i obyvatelé města, zejména seniori. Mluvčí zprávy informačních technologií města Plzně Eva Krígrová dodává, že se město zaměřuje nejen na tato školení, ale i na posilování ochrany městských systémů.
4: Kybernetická bezpečnost jako ochrana města před útoky v online prostředí, potažmo digitální odolnost v širším měřítku tohoto významu, nejsou dnes jen otázkou technologií, ale i vzdělávání a prevence. Plzeň proto systematicky propojuje ochranu infrastruktury s podporou digitální gramotnosti obyvatel všech věkových skupin.
3: Na hradě Kašperk dozdí chybějící jižní hradbu. Dobrovolníci zatím pomáhají čistit terén a odhalovat základy. Samotná stavební obnova by podle kastelána Václava Kůse mohla být atraktivní i pro návštěvníky a pokračovat bude v následujících letech podle možností.
5: Samozřejmě podle stavebního povolení, kapacit, dostupnosti kamene, my to budeme dělat na etapy, protože bychom rádi vlastně tímto prostřednictvím ukázali i klasické zdění na vápenou maltu a mělo by to být tak trošku show a my s tím pospíchat nebudeme. Ona ta zeď tady spadla už taky pěkných pár století, takže jestli to stihneme do podzimu nebo do příštího podzimu, nás teď nějak moc netrápí.
3: Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. Španělský snímek Olivie a neviditelné zemětřesení vyhrál v kategorii nejlepší celovečerní film pro děti a mládež na Mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm. Ceny v jednotlivých kategoriích pořadatelé předali v kulturním centru Lidové sady v Liberci. Letošní 25. ročník na téma mýtů a legend nabídl přes 500 snímků. Program přehlídky končí dnes projekcí vítězných filmů v Grand Hotelu Zlatý lev.
0: Sport.
3: Házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím pátém finálovém utkání play-off vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii. Se zlatou medailí na krku se z triumfu radoval i trenér Plzně Petr Štochl.
6: Já myslím, že to ještě přijde. Teď přebáváme to, že se nám tady podařilo vyhrát tím nejděsnějším rozdílem z velmi nepříznivého vývoje zápasu. Takže pro nás je tohle nádherná skvělá otočka a úžasný konec sezóny samozřejmě.
1: Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku výjimečně s mlhami, odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Kvůli stavebním pracím neprojedete částí nádražní ulice v Klatovech, a to v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Františka Šumavského a Tylovo nábřeží. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Aktuální zprávy skončily 5 minut po 6. Na řadě přijde v následující půlhodině také sport. Plzeňští házenkáři získali 10. mistrovský titul v historii. Rozhodla o tom výhra 29-28 v rozhodujícím pátém finálovém utkání v Karviné. Už za chvíli uslyšíte v našem vysílání plzeňského trenéra Petra Štochla. Dobré ráno, s Českým rozhlasem Plzeň vám přeje Nikola.

Slaví Blažena. Je to staročeské jméno, obdoba latinských jmén Beata a Beatrice a znamená Blažená. K jeho nejznámějším nositelkám patřila herečka Holišová. Narozeniny slaví hudebník Ivan Hlas, irský hudebník frontman skupiny U2 Bono Vox či tenistka Kateřina Siniaková.

A samozřejmě nesmíme zapomenout na všechny maminky, které dnes slaví svůj den. Všem oslavencům a nejen těm přejeme krásnou neděli u poslechu Českého rozhlasu Plzeň.

0: počasí.
1: Nedělní ráno a dopoledne bude jasné nebo skoro jasné, zpočátku výjimečně s mlhami. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. V noci na pondělí se udrží zvětšená oblačnost a začne pršet, výjimečně se může vyskytnout bouřka. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Co děláte v sobotu 16. května?
2: Český rozhlas Plzeň pro vás připravil Den otevřených dveří.
0: Přijďte se podívat do budovy, odkud vysíláme.
3: Navštívíte studia, kde vznikají vaše oblíbené pořady. Prohlédnete si prostory, kde natáčí Plzeňská filharmonie.
0: Potkáte se s lidmi z rádia i se zajímavými hosty.
2: Zaspívá vám 14-letý Max Behenský, finalista pěvecké soutěže v Německu.
0: Historie na vás dýchne v našem muzeu a děti osloví muzikálový workshop.
3: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
0: Těšíme se na vás v Plzni na náměstí Míru 10 v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut do půl sedmé vstáváte s Českým rozhlasem Plzeň. Plzeňští házenkáři získali po obrovsky dramatickém průběhu rozhodujícího pátého finálového utkání v Karviné mistrovský titul. Vyhráli 29-28 a připsali si tak 10. zlato v klubové historii. S trenérem Petrem Štochlem, který už měl medaili na krku, si pár minut po zápase povídal reportér Martin David Procházka.
1: Petr Štochl, mikrofonu po už takové první mistrovské oslavě. Po vítězství 29-28 v Karviné.
2: Já myslím, že to ještě přijde. Teď třebáváme to, že se nám tady podařilo vyhrát tím nejčastějším rozdílem z velmi nepříznivého vývoje zápasu. Takže pro nás je tohle nádherná, skvělá otočka a úžasný konec sezóny samozřejmě.
1: Ten zápas ale nevyvíjel úplně pro vás dobře. Na začátku druhého poločasu opět gólů jste prohrávali, ale postupně jste se postupnými kručky, dá se říct, chytali.
2: Je to tak, my jsme věděli, že Karviná na to vlítne, že bude prostě doma, je obrovsky silná. My jsme potom sami Karviňáci zmiňovali a je to pravda. Takže my jsme věděli, že to nebude snadný. Samozřejmě jsme nechtěli jít z minus 5, ale věděli jsme, že prostě 30 minut je házený strašně dlouhá doba, že je ten prostor pro to, aby jsme měli šanci to otočit, že nastane.
1: V závěru tam byly dva góly Jakuba Šindeláře, byl to ten možná klíčový okamžik.
2: Já jsem mu to samozřejmě říkal, že to rozhodlo, ale teď celé vážně, speciálně za ně jsem obrovský rád, je to, kdo ho nezná jakoby z domácího prostředí, tak třeba neví, to obrovský srdcař, je obrovský přísnej, v první řadě sám k sobě a pak těm ostatním taky, speciálně pro ně, já jsem si strašně přál, aby to vyšlo, a to, že jsme ho dneska vlastně museli nasadit, kdy se nás zařadil, Jirka dokoupil, zranil, tak jsem si říkal, hele, to by mohlo být znamení toho, že prostě si to vyhraje sám a on opravdu ten důležitý gól dal.
1: Karviná měla velké problémy právě postavit sestavu v průběhu sezóny, hodně zraněných, vy ve finále také, tak je to prostě playoff, že to tak je každý rok?
2: Tohle tak je, prostě ty sezóny jsou relativně dlouhé, já znamená obrovský tady sport a ty týmy mají prostě zraněný hráče. My jsme na stěžení hráče dva taky nemohli nastadit ve finále, prostě to tak je. Myslím si ale, že oba dva ty týmy se s tím dokázali velmi dobře popasovat. Každý hráč, který aspoň trochu může, tak prostě nastoupí. Myslím si, že to bylo v finále samozřejmě pro nás šťastnější, ale celkově velmi dobrý. Prostě ty týmy předváděly zejména v domácím prostředí velký výkony a ten pátý zápas je prostě vabank.
1: Petr Štochl už má tady v karvinské hale na sobě modré tričko, které bylo připravené pro mistry, ale co dalšího už víte, že máte ještě sebou? V ruce nějakou krabici?
2: Vlastně to vůbec nevím, já se snažím to vůbec neřešit, vytěsnit to. Bylo mi jasný, že trička nějaký připravený budu, ale vůbec jsem se tím nezabýval, nevěděl jsem. Přistála mi tady do ruky krabice doutníků, takže to je jeden asi z dalších dárečků, který dneska budou.
1: Tak gratulujeme k titulu.
2: Děkujeme.
1: Z Karviné David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zemědělci letos očekávají nižší hektarové výnosy i horší kvalitu plodin. Aktuálně jsou podle nich nejvíc ohrožené, zejména jarní obilniny, které kvůli suchu v minulých týdnech špatně rostou. Na 600 středoškoláků z Plzně už absolvovalo přednášky k bezpečnému chování na internetu. Se školením dalších studentů chce město Plzeň pokračovat na podzim ve spolupráci s policejním prezidiem. Přednášky budou moct navštívit i obyvatelé města, zejména seniori. Do plzeňských městských lesů míří čím dál víc návštěvníků. Ne každý ale dodržuje stanovená pravidla. Ty město opět zveřejnilo na svých webových stránkách. Například do lesa se nesmí jezdit auty, motorkami ani čtyřkolkami. Dále se tam nesmí kouřit a oheň je možné rozdělávat jen na místech k tomu určených. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy na bíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím pátém finálovém utkání play-off vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii. A plzeňští fotbalisté v ligové nadstavbě zvítězili nad Libercem 2-0 a ve skupině o titul drží 3. místo. A ještě počasí, ráno a dopoledne dne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Provoz na silnicích v plzeňském kraji je klidný a nemáme hlášené žádné komplikace. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy od Kateřiny Ezeldin Dudákové v neděli 10. května. Je máj, lásky čas a dá se říct, že vztahy a fyzický vzhled nejen zamilovaných lidí velice dobře vnímají i malé děti. V premiéře opět uslyšíme školáky ze 4. základní školy v Plzni. Tentokrát jsme nahodili lehtivé téma. Co jsou to ženské vnady, nám děti řeknou už za okamžik. Dobře se bavte.

0: co to jsou ženské vnady?
1: Že někoho zradí, že nějaká paní někomu poradí.
2: Že nějaká paní s někým spolupracuje.
3: Že nějaký holce něco vadí.
4: Že má nějaké problémy.
5: Já to nechci říkat. To mezi nohama.
6: Že to je holka.
7: Že má prsa.
8: Že mají dlouhé vlasy.
9: Že nosí furt make-up.
10: To se s někým belou.
11: Že je těhotná.
12: Že nosí šaty.
13: Že je to

0: počasí.
1: Dnes bude převážně slunečno, ráno se můžou výjimečně objevit v údolí mlhy, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se postupně zatáhne, v noci může přijít déšť. Teploty se dnes na většině území udrží nad 20 stupni, na horách budou maxima do 20 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná. To bylo počasí pro neděli 10. května. Čeká nás krásný den, ideální pro to někam vyrazit, takže už za chvíli vám s Českým rozhlasem Plzeň přineseme dnešní tipy pro volný čas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: V Boru u Tachova začíná festival Hudební léto Borska. Na zahajovacím koncertě zazní dílo Antonína Dvořáka Sabbat Mater. Začíná v kostele svatého Mikuláše v 18 hodin a vystoupí na něm Karlovarský symfonický orchestr a Kýnův smíšený sbor pod taktovkou Marka Vorlíčka. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla zve na operu Jeníček a Mařenka. Ve Velkém divadle ji uvidíte od 16 hodin. Na malou scénu můžete zavítat na volnou adaptaci hry Henrika Ibsena Hedda Gablerová. Činoherní představení tam začíná v 19 hodin. Doubravecký klub pořádá na Habermanově náměstí v Plzni jarní koncerty. Dnes v 16 hodin přiblíží klasickou hudbu netradičním způsobem duo Two Voices. A Měšťanská beseda v Plzni uvádí komedii, která vás rozesměje i dojme. Simona Stašová se v ní jako barová zpěvačka vrací domů z protialkoholové léčebny. Představení Drobečky z perníku začíná v 19 hodin. Simona Stašová za roli získala cenu Thálie.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Klatovy půjčí lidem finance na opravy domů a bytů. Správci Nebílovského zámku se opět pustí do obnovy barokní zahrady. Běžci po celém světě podpoří charitativním závodem výzkum léčby poranění míchy. Dnes bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní ráno přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Město Klatovy vyhlásilo 15. kolo žádostí o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení. Finanční prostředky mohou pomoci s opravami domů a bytů i se vznikem nových bytových jednotek. Píše to město Klatovy na svém webu. Termín pro podání žádostí je do 3. června. Finanční prostředky z fondu je možné poskytnout jako pomoc k odstraňování zanedbanosti obytných budov a bytů anebo na vytvoření nových bytových jednotek formou nástaveb a vestaveb. Zámek Nebílovy bude opět pokračovat v obnově barokní zahrady. Hotová měla být už před 3 lety, stavbu za zhruba 23 milionů korun, ale od počátku provázely problémy. Pokračuje kastelán Milan Fiala.
2: Ta realizace jde dlouho, ale utekl nám zhotovitel z té realizace, takže jsme teďka 2 roky přeprojektovávali kompletně. Čekali jsme, až se vyjádří bývalý zhotovitel, jestli nemá nějaké nároky na nás, jestli my nemáme nároky na ní. Bylo to komplikované administrativně i projektově.
0: Obnovu barokní zahrady chtějí v Nebílovech dokončit ještě letos. Výtěžek z charitativního běhu Wings for Life World Run podpoří výzkum léčby poranění míchy. Závod, který začne ve 13 hodin v několika krajských městech, včetně Plzně, nemá klasickou cílovou čáru. Závodníky dohání virtuální auto, které postupně zrychluje a nastavuje tempo. Kdo mu nestačí, pro toho závod končí. Zájemci se můžou přihlášit až do dnešní 12. hodiny. Zúčastnit se můžou i vozíčkáři se svými standardními každodenními vozíky. Ve slovenském Liptovském Mikuláši dnes oslaví 81. výročí konce druhé světové války. Akci připravuje slovenské ministerstvo obrany ve spolupráci s úřadem vlády. Oslavy má doprovodit například tradiční kladení věnců, ukázky vojenské techniky a slavnostní vojenská přísaha téměř 270 absolventů základního vojenského výcviku. Sport. Ligové derby mezi fotbalisty Slávie a Sparty se nedohrálo. Domácí vedli 3-2, ale fanoušci Slávie v nastaveném čase vběhli na plochu. Tiskový mluvčí pražské policie Richard Hrdina potvrdil, že napadli i brankáře Sparty Jakuba Surovčíka.
3: Před koncem utkání pražských S došlo k výraznému narušení veřejného pořádku, kdy několik stovek fanoušků běhlo na hřiště a z toho důvodu policisté provedli zákrok. V rámci tohoto vběhnutí byl napaden i brankář hostí, takže kriminalisté zahájili úplně trestní řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány, také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky a další možné přestupky či trestné činy.
0: Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík se za incident omluvil a připustil, že duel může být kontumován ve prospěch Sparty. Celou situací se dál zabývá vedle policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes mimořádně zasedne. Počasí. Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku výjimečně s mlhami, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni na Slovanech neprojedete Květnou ulicí, je uzavřená kvůli stavebním pracím. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Skončí. skončily zprávy Českého rozhlasu Plzeň a 5 minut po 7 hodině pokračuje náš ranní program. Ani jedna nepláčeme, nehroutíme se, ačkoliv jsme zcela vysílené. Tak zní úryvek z deníku paní Margarety Michelinové, která byla vězněná v koncentračním táboře v Holíšově. Jak se podařilo vzácný dokument vypátrat, uslyšíte v následující půl hodině. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Valová.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 10. května, svátek mají blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 19...

0: 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
1: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
0: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
2: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
0: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou osmdesátku má dneska skotský písničkář Donovan. Sedmdesátku má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.

0: počasí.
1: Více k aktuálnímu počasí nám řekne meteorolog Martin Adamovský. Dobré ráno, dnes to vypadá na krásný den, bude to tak?
2: Dneska ráno, ano, dnes bude slunečno, teplo, docela dost teplej než včera. Dnešní maxima odpoledne budou někde mezi 20 a 23 stupni, takže takový příjemný jarní den. Na horách bude do 20, aktuálně máme nejteplej právě na horách, díky inverzi jsou teploty třeba na Šumavě i přes 10 stupňů. V těch nižších polohách zatím někde mezi 5 a 9. No a jinak ten charakter počasí bude relativně slunečný, hlavně teď ráno dopoledne, úplně jasno tady nebude, ale víceméně skoro jasno. Plus minus převažovat bude, potom odpoledne od západu začne přibývat nějaká vysoká oblačnost, ze začátku ta nebude nějaká výrazná, takže přes ní to slunce ještě prosvítat bude, vysloveně zatahovat se začne až potom k večeru a večer.
1: Počasí na dnešní den nám přiblížil meteorolog Martin Adamovský. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 8 minut do půl osmé posloucháte Český rozhlas Plzeň. Příběh madame Michelinové vězněné v koncentračním táboře v Holíšově ožívá. Deník, ve kterém zaznamenávala den po dni v letech 1944 až 45, vypátral holíšovský historik. Nyní se mu podařilo získat svolení rodiny Michelinů, známé výrobou pneumatik a cestovatelskými průvodci, k jeho kompletnímu překladu. V Holíšově natáčela redaktorka Jitka Doubravová.
1: Tady byl statek, který vlastnila před druhou válkou rodina Pičmanových. Po vzniku Sudet se stala nepohodlná, tak je z Holíšova doslova vyštvali. A na jaře v roku 1944 v tom statku vznikl koncentrační tábor.
2: Popisuje vedoucí domu dějin Holíšovska Jan Valeš.
1: V Holíšově byla obrovská muniční továrna na výrobu letecké munice. Vedení továrny docházely pracovní síly, tak se zřejmě dohodli s koncentračním táborem v Ravensbrücku a ten sem poslal komando žen.
2: Kolik těch žen tady bylo?
1: Od dubna roku 1944 začaly přijíždět transporty a na konci roku tady bylo 700 žen. V dubnu roku 1945 sem přijel transport, to bylo dalších 300 žen, židovky z Maďarska, Slovenska a Ukrajiny. Takže tady před osvobozením bylo 1000 žen.
2: Tady je model toho statku, jak to vypadalo. Do tohohle areálu se opravdu tolik těch žen vešlo.
1: Když se na to podíváte, tak tam vidíte budovy, které mají typický hospodářský charakter, ale oni i do těch budov, jako jsou ty stodoly, nebo do těch chlévů, co jsou po pravé straně, udělali ubikace.
2: Stojí tam pořád ten statek?
1: Statek tam stojí dodnes, je ale soukromým majetkem a prakticky se dovnitř nedostanete. Přítomnost toho koncentračního tábora přibližují pomníky s deskou, který se nachází před statkem.
2: Součást expozice jsou původní uniformy.
1: To jsou vězeňské mundury nebo vězeňské šaty, které jsme dostali darem od potomků francouzských žen, které byly v tom našem táboře vězněny. Tady v Holíšově se pohybovala paní, jmenovala se Miriam Dupláková. A ta paní mě jednou potkala na ulici a řekla mi, že mezi těmi ženami v tom koncentračním táboře byla vězněná i paní Michelin a že to má spojitost to příjmení s tou slavnou továrnou na pneumatiky. Tak jsem napsal dopis, že bych měl zájem o informace o paní Michelin a protože jsme nevěděli, kam to máme vůbec poslat, tak jsme napsali prostě na tu obálku jenom Familie Michelin Francie. Za několik týdnů mi přišel zpátky dopis od pana André Michelina. A on se mě ptal, proč se o to zajímám, a tak jsem mu to vysvětlil a potom nám pan André Michelin poslal část deníku své maminky.
2: Ona už nežila v té době.
1: Ona už nežila. Přijeli se Michelinové rodiny Michelin a ty nám potom dali k dispozici kompletní deník své maminky, babičky, prababičky. A ten je tady k dispozici. Ten deník ještě není přeložený. Je to vlastně 2 dny stará informace, když jsme se konečně dohodli s někým, kdo ho přeloží z francouzštiny do češtiny. A s rodinou Michelin je domluveno, že ten deník může Dům dějin Holíšovska vydat jako publikaci.
2: Vy už jste část toho deníku vydali?
1: Část deníku, který mi poslal tenkrát André Michelin, tak už přeložila Maruška Brbiňáková, takže jsme to vydali s Borkem Šreprem v knize, která se jmenuje Francouzské deníky.
2: Členové rodiny Michelinů sem přijeli v loňském roce, popisuje místostarosta Holíšova Libor Šrepfr.
3: Máme poměrně dobré kontakty s celou rodinou. Paní Michelin, babička, měla 9 dětí, čili ta rodina je velmi rozvětvená, jezdí poměrně hodně. S tím odkazem paní Michelin pracujeme, řekl bych, velmi dobře. Pojmenovali jsme i jednu z nově vznikajících ulic, ulice Madame Michelin.
2: Na motivy deníku paní Michelinové vzniklo také divadelní představení monodrama Madame M, kterou uvádí plzeňská scéna Moving Station. V Holíšově jej uvedli tuto středu v rámci oslav osvobození. Z Holíšova Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zámek Nebílovy bude opět pokračovat v obnově barokní zahrady. Hotová měla být už před 3 lety, stavbu za zhruba 23 milionů korun, ale od počátku provázely problémy. Dokončená by měla být ještě letos. Od úterý bude znovu v provozu mateřská škola v Černošíně na Tachovsku. Ta se před týdnem stala cílem vandalů, po kterých stále pátrá policie. Zdemolované byly třídy, šatny i toalety. Město Touškov na severním Plzeňsku dnes pořádá den otevřený dveří hasičské zbrojnice. Objekt muselo město upravit, a to kvůli novému vozu, který záchranářům zakoupilo. Akce začne v 15 hodin před Touškovským kostelem. Dnes se slaví Den matek. Tradice pochází z počátku 20. století ze Spojených států. Češi ho začali slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale tradice ustoupila a znovu se vrátila až po roce 1989. Házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím 5. finálovém utkání play-off vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii. A plzeňští fotbalisté v ligové nadstavbě zvítězili nad Libercem 2-0 a ve skupině o titul drží 3. místo. A ještě počasí, ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Jen jedním jízdním pruhem projedete na průtahu Hradištěm na jižním Plzeňsku. Probíhají tu stavební práce. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Bylo půl osmé, s vámi je Český rozhlas Plzeň. V dalším díle seriálu Můj kraj vyrazíme po stopách herce Herberta Loma, známého především svou rolí inspektora Dreyfuse. Lom měl vřelý vztah k Železné Rudě. Více o něm povíme za chvíli.

0: Speciál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Herbert Lom je ve světě nejznámějším českým hercem, třeba že doma se o něm dlouho nemluvilo. Narodil se 11. září roku 1917 v Praze, ale měl velmi silný vztah k Šumavě a Železné Rudě, kam jezdil za dědečkem na prázdniny. Jeho dům stál v lokalitě Na Pepíku, pokračuje historik Roman Rudský.
2: Pepík, to je vlastně kopec tady v Železné Rudě, na kterém byl televizní vysílač. A tam u toho televizního vysílače jsou právě ty rozvaliny toho domu, kde bydlel jeho dědeček.
3: Dědeček byl schudlý šlechtic a mladý Herbert miloval šumavské prostředí, kde se nacházelo rodinné sídlo. Jelikož byl napůl židovského původu, v roce 1939 utekl před nacismem do Londýna, kde se díky známostem brzy dostal k filmu. Už od začátku sklízel slušné úspěchy. Čeští diváci opak po delší době viděli až v Májovce Poklad na Stříbrném jezeře, kde hrál hlavního padoucha Kornela, aniž by si uvědomili, že je to krajan.
4: Budvode, počítám do tří. Jedna, nejsem proti tomu sám, Korneli, ale i Brett, Dicky a oba Johanssonové. Tři. Chce ještě někdo něco říct?
5: On se celým jménem jmenoval, když vynechám ta jednotlivá křestní jména, Herbert Kuchačevič ze Schluderpachru, což pro film, tedy pro marketing, bylo naprosto destruktivní. Dostal tedy výzvu, aby si našel jednoduché jméno a údajně to nejkratší, co v tehdejším pražském telefonním seznamu našel, bylo Lom, tak šubol tam máme Herberta Loma.
3: Říká badatel Zdeněk Bauer. Přestože Herbert Lom vytvořil více než 100 filmových rolí, nehynoucí slávu mu přinesla až role komisaře Dreyfuse, kterého k šílenství dohání inspektor Clouseau ve filmech o Růžovém panterovi. Takhle zní v originále.

0: revoluci 89 se Herbert Lom do Čech rád vracel, zvláště pak na Šumavu a do Prahy. Byly mu cizí maníry velkých hvězd, ať by na ně měl bez pochyby nárok, vzpomíná Míla Řádová, která se o něj starala na filmovém festivalu ve Zlíně v roce 2004.
1: On byl gentleman, on se k ženám choval úžasně, ale sám nikdy nepožadoval nic mimořádného, ani když přijel na Zlínský festival, tak jsme nedostali žádný seznam věcí, které mu máme splnit nebo připravit na pokoj. Opravdu byl velmi, velmi skromný. Nebyl zhýčkaný jako většina třeba těch amerických hvězd, kde se na ně musíme velice pečlivě připravovat a opravdu se s ním pracovalo velmi, velmi hezky.
0: Herbert Lom zemřel v požehnaných 95 letech a není pochyb, že je dosud nejznámějším českým hercem ve světě. Ze Železné Rudy, Roman Stupka, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V neděli 10. května bude převážně slunečno, ráno se můžou výjimečně objevit mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se postupně zatáhne. Teploty se dnes na většině území udrží nad 20 stupni, na horách budou maxima do 20 stupňů Celsia. Vád bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biozátěž na stupni 1, tedy mírná. Dobré ráno vám přeje Český rozhlas Plzeň.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň.
2: Přijďte si prohlédnout vysílací studio, přenosový vůz nebo naše rozhlasové muzeum.
0: Pořad, aby řeč nestála, vám zprostředkuje veselé historky z rozhlasového zákona.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Anekdotu o jednom setkání s veřejnými příslušníky vypráví Josef Fousek.
2: Veřejní příslušníci chytili člověka na ulici a chtěli občanský průkaz. On povídá, já jsem si ho zapomněl, promiňte soudruzi, já jsem si ho zapomněl doma. No my si to zjistíme, vzali ho na stanici a zeptali se ho, tak jak se jmenujete? On pa, Vladimír Kymlička, Praha 1, Stalinova 1. My si to ověříme, vrátili se, zmlátili ho. Jak se jmenujete? Vladimír Kymlička, Praha 1, Stalinova 1. Zmlátili ho znova, my si to jdeme ověřit, odešli, vrátili se. Jak se jmenujete? Vladimír Kymlička, Praha 1, Stalinova 1. Zmlátili ho znova a najednou se otevřely dveře a tam stál kapitán a povídá, Vladimíre, Kymlička, my jsme spolu chodili do základní školy, ještě bydlíš Praha 1, Stalinova 1, upá bydlím takhle. Propustili, omluvili se mu, zalepili mu šrámy náplastí a on se vracel domů, Kymlička, tam zametala domovnice verandu a povídá, je pane Kymlička, ještě že jste tady nebyl, byli tady třikrát od policie a já vás vždycky zapřela.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nízké výkupní ceny obilí můžou letos způsobit některým zemědělcům ztráty. Pod Březovým vrchem u Dobřan vznikl nový rybník. Plzeňští házenkáři vybojovali v extralize mistrovský titul. Dnes bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer až zataženo a teploty do 23 stupňů. Hezké ráno u poslechu zpráv přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Zemědělci letos očekávají nižší hektarové výnosy i horší kvalitu plodin. Aktuálně jsou podle nich nejvíc ohrožené zejména jarní obilniny, které kvůli suchu v minulých týdnech špatně rostly. Příznivé nejsou ani současné ceny zemědělských plodin, říká člen představenstva Agrární komory České republiky Jaroslav Šíma.
2: Zatímní cena komodit, který se nabízí, je velice špatná. Ty hlavní nosné plodiny, řepka, pšenice, snad i ječmen, zůstaly pod úrovní loňských cen a plošně, aspoň co mám já informace, zemědělci nemají moc uzavřeno smluv, protože prostě ta cena je totálně ubíjející a ta rostlinná výroba už dneska je jasný, že prostě bude končit mínusem.
0: Dobřany na jižním Plzeňsku dokončili nový rybník pod Březovým vrchem. Stavební práce měly být hotové v říjnu, ale díky většímu suchu se podařilo rybník dokončit dřív. Do projektu město investovalo víc než 1 milion korun, říká nezávislý starosta Dobřan Martin Sobotka.
3: Rybník Březový vrch je situovaný do takového zajímavého místa v dostupu naší místní části Šlovice. Je to za Šlovickým vrchem, který je známý pro svou rozhlednu a chov polodivokých koní. Vzniká tam jednak jako krajinný prvek důležitý v místě, kde to je dosti podmáčené, ale také mimo jiné jako přirozené pítko pro lesní zvěř.
0: V provozu jsou děti nejvíc ohrožené na parkovištích, v obytných zónách nebo při jízdě v autě. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. V Česku dojde každý rok asi k 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Policejní statistiky zároveň ukázaly, že minulý rok při dopravních nehodách zemřelo 8 lidí mladších 15 let. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, dorazila k přístavu na Kanárských ostrovech. Doprovází ji plavidlo španělské civilní gardy, píše agentura AFP. Poté, co budou z lodi evakuováni cestující a část posádky, bude plavidlo pokračovat v cestě do Nizozemska. Evakuace má podle společnosti Oceanwide Expeditions, která loď provozuje, začít v 9 hodin. Na palubě je asi 150 lidí z 23 zemí. Podle dostupných informací mezi nimi nejsou Češi. V důsledku onemocnění způsobeného hantavirem zemřeli 3 cestující. Sport. Házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím pátém finálovém utkání play-off vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii. Pokračuje brankář Plzně Filip Herajt.
4: Určitě jsme věřili, protože ty dva domácí zápasy, co jsme hráli s Karvinou, tak jsme byli lepší a věděli jsme, že když takovýhle výkon předvedeme i dneska, tak se to povede. Je tady hala plná, hráli strašně dobře, ale říkám, bylo to vabank a my jsme měli prostě trošku vyššího štěstíčka a tak to dopadlo na nás.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku výjimečně s mlhami, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Dobřanech neprojedete Lipovou ulicí kvůli stavbě křižovatky u náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Přejeme vám šťastnou cestu bez komplikací.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zpravodaj. zpravodajský servis skončil 5 minut po 8 hodině. S vámi je Český rozhlas Plzeň. Už za chvíli tu bude další vydání naší nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám v ní tentokrát poví zajímavosti o ledovcích. Dobré ráno vám přeje Nikola Valová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude převážně slunečno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se postupně zatáhne, teplotní maxima dosáhnou k 23 stupňům, na horách to bude do 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná. To bylo počasí pro neděli 10. května, pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Váží 27 kg. A zní tónem Cistři. V barokním dvoře Kalec na severním Plzeňsku včera umístili zpátky na věž zrestaurovaný historický zvon. Byli jsme u toho a reportáž přineseme hned po písničce.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na věž barokního dvora Kalec na severním Plzeňsku se vrátil historický zvon z roku 1734. Nese signaturu opata plaského kláštera Evžena Titla. Zvon byl dlouhé roky rozbitý a nefunkční. Letos ho opravil restaurátor a správci dvora ho včera po letech znovu rozezněli.
1: Když jsme sem přijeli, tak jsme lezli, až jsme zjistili, že ke zvonu nemůžeme. A museli jsme se k němu doslova prořezat. No a když jsme udělali díru ve střeše, tak jsme potom začali dokumentovat a viděli jsme, že tady je poklad, protože zvon z roku 1734 ještě od Evžena Titla, to jsme nečekali, že tady bude viset.
2: Vypráví Libor Janíček z týmu Za zvony. Teď, když vidíte zvon po renovaci, jaká je to radost?
1: Máme takový heslo, že zvony spojují a nerozdělují. Takže mám radost, že to přitáhlo tolik lidí a že teď teda tady se bude ručně zvonit a že Kalec zase dostane svůj hlas.
2: U objevu kaleckého zvonu byl taky Liborek.
3: Yeah.
2: Jak ty si pomáhal?
3: Já jsem tam dátovi pomohl zdokumentovat ten zvon, že jsem tam si taky vylez a pomohl jsem mu to změřit a něco jsem mu tam vyfotil a i jak se tam dělaly úchyty na ložiska, tak jsem to tam točil.
2: A ty jsi vlastně jeden z prvních, který na ten zvon i zvonil, yeah. Takže jak ti zní?
3: No, mě zní krásně. Vlastně je to krásná práce.
2: Zvon ve své dílně restauroval zvonař Michal Votruba.
4: Já jsem ho přebíral ve stavu, kdy neměl srdce. Byly tam prošoupaný čepy, třeba pro ložiska a hlavně se tam mlelo nebo bylo uvolněné to oko pro zavěšení srdce. Takže to všechno se muselo dát do pořádku, aby ten zvon zase mohl fungovat.
2: Když se na zvon podíváme, co je na něm?
4: Je tam znak Evžena Titla, že jo, takový ústřední motiv. Potom je tam na druhé straně ukřižovaný Ježíš na kříži. Jsou tam hlavy andílků kolem kříže. Že dohledalo se, že to dělala ještě zvonařství Perner v Plzni, no a jeho hmotnost je 27 kg a jeho hlavní nárazový tón je cis 3.
2: Čím je ten nález unikátní, nám popíše Pavel Beneš z Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
5: Zvon je unikátní především tím, že se dochoval autenticky na zvoničce hospodářského dvora Kalec, což v podstatě nemáme v regionu analogie. Většinou u hospodářských dvorů, kde vždycky zvonice byly později sneseny. A bez zvonů z těch dochovaných a známých je to opravdu jediný barokní autentický zvon.
2: Barokní dvůr Kalec prochází postupnou obnovou a co už se podařilo, popíše správcová Jana Churavá.
6: Poslední dva roky opravujeme krovy na východním křídle, což jsou stáje, kovárna, ratejna a letos budeme dokončovat aspoň střechy, ale ve východním křídle je ještě spoustu dalších prací. Budeme pokračovat v kovárně, kde plánujeme expozici. Už na tom pracujeme, zatím jsme teda vyhloubili podlahy, sanovali od vlhkosti a budeme pokračovat právě skladbou podlah. Musíme opravit ty zdi a toalety.
2: A co tam bude?
6: Jo, bude tam expozice starých zemědělských nástrojů, fotografie, drobné nářadí.
2: A hotovo by mohlo být do 2 let. Ze dvora Kalec na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha Stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Zemědělci letos očekávají nižší hektarové výnosy i horší kvalitu plodin. Aktuálně jsou podle nich nejvíc ohrožené zejména jarní obilniny, které kvůli suchu v minulých týdnech špatně rostly. Na 600 středoškoláků z Plzně už absolvovalo přednášky k bezpečnému chování na internetu. Se školením dalších studentů chce město Plzeň pokračovat na podzim ve spolupráci s policejním prezidiem. Přednášky budou moct navštívit i obyvatelé města, zejména seniori. Do plzeňských městských lesů míří čím dál víc návštěvníků. Ne každý ale dodržuje stanovená pravidla. Ty město opět zveřejnilo na svých webových stránkách. Například do lesa se nesmí jezdit auty, motorkami ani čtyřkolkami. Dále se tam nesmí kouřit a oheň je možné rozdělávat jen na místech k tomu určených. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce, a to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Házenkáři Plzně jsou mistry extraligy. V rozhodujícím 5. finálovém utkání play-off vyhráli na palubovce Karviné 29-28. Získali tak 10. titul v klubové historii. A plzeňští fotbalisté v ligové nadstavbě zvítězili nad Libercem 2-0 a ve skupině o titul drží 3. místo. A ještě počasí dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer bude zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Provoz na silnicích v Plzeňském kraji je klidný a nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:58 je neděle 10. května a já taktně připomínám, že máme Den matek. Pro případ, že jste zapomněli a nemáte připravený žádný dárek, můžete nechat maminkám jej zahrát jejich oblíbenou písničku v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Možná jste od maminky párkrát dostali čočku, tedy vynadáno. Co s tím ale má společného luštěnina? To se dozvíte za okamžik v seriálu Slovíčkaření.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Dostat čočku. Tenhle hovorový výraz znamená v podstatě dostat hodně vynadáno, ale je jasné, že si posvítíme na tu luštěninu. Není totiž jasné, že když někomu dáte čočku, tedy v podstatě chutnou potravinu, že byste mu tím nějak nadávali. To už dává větší smysl podobné slovní spojení ve stejném významu dát někomu kapky, ty totiž mohou být zatraceně hořké. Dalo to hodně pátrání, ale nakonec je asi jediné trochu logické vysvětlení v jednom biblickém příběhu. V příběhu dvou bratrů. Vyčerpaný a hladový Ezau dostal od svého bratra čočku za to, že mu prodal právo prvorozeného. Dostat čočku je tedy vlastně v tomhle smyslu prohra, i když Ezaua k tomuto činu donutil velký hlad. Čočka jako taková za to tedy vůbec nemůže. U nás už se pěstuje víc jak 10 000 let a mnozí podle zvyku jedí na Nový rok, neboť je symbolem štěstí.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň opět vítám meteorologa Martina Adamovského. Jaké bude dnes venku převládat počasí?
2: Krásné ráno, tak dnes nás čeká slunečný den, docela teplý, už teď ty teploty jsou většinou kolem 11-12 stupňů v těch nižších polohách, bude se nám samozřejmě oteplovat, dnes odpoledne naměříme v těch nižších polohách až do nějakých 23 stupňů, takže řekněme kolem 21. Jinak ten den bude slunečný, teď ráno dopoledne to bude vysloveně nějaká skoro jasná obloha, přibývat oblačnost bude pak během odpoledne od západu, ale bude to z začátku spíš taková vysoká průsvitná oblačnost, nebude nijak kompaktní, vysloveně zatahovat se nám bude až k večeru a večer.
1: Příští týden se má celkem ochladit, jak to tedy bude vypadat na začátku pracovního týdne?
2: Určitě, ochladí se docela výrazně, když zítra ty teploty ještě mohou být do nějakých 20 stupňů, ale ta změna v tom počasí bude výrazná už zítra, oblačnosti bude hodně, víceméně už od rána většinou zataženo, i když ráno dopoledne přechodně se sluníčko ukázat může, ale odpoledne se opět zatáhne. No a také nám zaprší, víceméně na většině území ty srážky budou hlavně k ránu, ráno a potom odpoledne. V podobě nějakých přeháněk můžou se místy vyskytnout i slabší bouřky, takže by mělo zapršet docela dost. No a ty teploty už jsem naznačil v úvodu zítra ještě možná do nějakých 20 stupňů.
1: Říká meteorolog Martin Adamovský, děkujeme a přeji hezkou neděli.
2: Naslyšenou.
1: Dnešek se tedy vydaří, určitě můžete vyrazit na výlet, kam například, to vám poradíme už za chvíli v našich tipech pro volný čas.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: V Boru u Tachova začíná festival Hudební léto Borska. Na zahajovacím koncertě zazní dílo Antonína Dvořáka Stabat Mater. Začíná v kostele svatého Mikuláše v 18 hodin a vystoupí na něm Karlovarský symfonický orchestr a Kýnův smíšený sbor pod taktovkou Marka Vorlíčka. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla zve na operu Jeníček a Mařenka. Ve Velkém divadle ji uvidíte od 16 hodin. Na malou scénu můžete zavítat na volnou adaptaci hry Henrika Ibsena Hedda Gablerová. Divadelní představení tam začíná v 19 hodin. Doubravecký klub pořádá na Habermanově náměstí v Plzni jarní koncerty. Dnes v 16 hodin přiblíží klasickou hudbu netradičním způsobem duo Two Voices. Měšťanská beseda v Plzni uvádí komedii, která vás rozesměje i dojme. Simona Stašová se v ní jako barová zpěvačka vrací domů z protialkoholové léčebny. Představení Drobečky z perníku začíná v 19 hodin. Simona Stašová za ní získala roli cenu Thálie. Sportovní akce Wings for Life World Run se poběží od 13 hodin v Plzni. Závod na podporu výzkumu poranění míchy startuje společně. Nemá cílovou čáru, účastníci mohou běžet kdekoliv a registrace probíhá online.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.

Za 7 minut přineseme další aktuální zprávy a hned poté budou hosty neočekávaného dýchánku Naďa Konvalinková, Bořek Slezáček a Marie Formáčková. Ranním vysíláním Českého rozhlasu Plzeň vás provázela Nikola Valová. Přeji vám krásnou neděli 10. května.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň upozorňuje na dodržování pravidel při návštěvě městských lesů. 9 nových tříd vznikne v nové školní přístavbě v Klenčí pod Čerchovem. Dnes se v Česku slaví Den matek. Bude zataženo, jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer až zataženo a teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Ezeldin Dudáková. Do plzeňských městských lesů míří čím dál víc návštěvníků. Ne každý ale dodržuje stanovená pravidla. Ty město opět zveřejnilo na svých webových stránkách. Například do lesa se nesmí jezdit auty, motorkami ani čtyřkolkami. Zakázané je taky parkování aut na lesních cestách před závorami, protože tak znemožňují pohyb lesní techniky a záchranných složek. Pokračuje mluvčí magistrátu Hana Josefová.
2: K dalším pravidlům patří mít psy na vodítku, aby neohrožovali lesní zvěř. Neodhazovat odpadky, ale veškeré prázdné obaly si odnést z lesa zpět. Návštěvníci by neměli poškozovat stromy, vstupovat do oplocené výsadby lesních dřevin ani ničit její oplocení. Na kolech se smí jezdit jenom po zpevněných cestách.
0: V lese se dále nesmí kouřit a oheň je možné rozdělávat jen na místech k tomu určených. Nový školní pavilon chtějí postavit v Klenčí pod Čerchovem. Současná budova už kapacitně nestačí. Městy se teď pokusí získat poslední pozemek a domluvit se na přeložce trafostanice. Jakmile se to podaří, začne se připravovat projekt, říká starosta Jan Bozděch, zvolený za nezávislé kandidáty pro Klenčí.
3: Ta nová budova vlastně nám umožní zřídit nové učebny a je to z toho důvodu, že i dnes už nestačíme kapacitně na počet tříd, které máme. V té nové budově vznikne nový nástupní prostor do školy, 9 nových tříd. Z těch 9 bude jedna družina, nové sociální zázemí, nové šatny, tedy zmizí nám stávající klece, které máme v prostorách, to je věc, která absolutně neodpovídá současným trendům, ale není kde jinde budovat a realizace musí být co nejdříve.
0: Jeden matek. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Zhruba 42% tuzemských dětí ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u obrazovky mobilu nebo tabletu ve všední den více než hodinu a 18% přes 2 hodiny denně. Více než hodinu denně věnuje mobilu či tabletu 82% předškoláků. Vyplývá to z letošního průzkumu agentury STEM mezi více než 1000 rodiči. Důležitým faktorem je i přítomnost staršího sourozence, který výrazně zvyšuje pravděpodobnost častějšího sledování. Sport. Ligové derby mezi fotbalisty Slávy a Sparty se nedohrálo. Domácí fanoušci totiž vtrhli před koncem utkání na hrací plochu a napadli 3 hráče Sparty. Slávia vedla 3-2 a v případě vítězství mohla slavit obhajobu titulu. Celou situací se dál zabývá vedle policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes mimořádně zasedne. Ve skupině o titul Plzeň porazila Liberec 2-0, v části o záchranu Teplice vyhrály nad Baníkem Ostrava 2-1, Dukla prohrála se Slováckem 0-1 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kvůli stavebním pracím neprojedete částí nádražní ulice v Klatovech, a to v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Františka Šumavského a Tylovo nábřeží. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Český rozhlas Plzeň uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.

0: Sledujete neočekávaný dýchánek, jsme v plzeňském divadle Alfa. Moji čtyři hosté tady na jevišti si teď živě povídají po tom zážitku, který jsme měli. Krásný duet, Naďa Konvalinková, co tomu říká?
1: To jsou tak nádherný hlasy a i ten song, já ho mám moc ráda, takže jsem si to velmi užila. Děkuju, děkuju, děti.
0: No, já bych ti řekl, kdo to zpíval, já se to nepamatuju. No. Jakuba Šeniglová.
1: Ano.
0: Ano, no to je hezký, no. To jsem se strefil prvně v životě. Michal Braganiolo, to jsou ti dva interpreti, díky moc.
2: Děkujeme.
0: A Marie Formáčková nadšená, jak vidím z toho, co Marie.
3: A já jsem nadšená, že jsi zapamatoval ty jména. Ten potles patřil hlavně tobě, že jsi to zapamatoval.
0: Marie, mně se zdá, že ty mě nemáš ráda. Jo. Ty, jako já tam cítím takový hadí podtext jako v tom, co říkáš.
3: Ale opak je pravdou.
0: Opak je pravdou.
3: Já jsem 36 let, představ si, 36 let jsem jezdím každý měsíc.
1: Krásný.
0: No a já to vydržel, no.
3: Jsi hrdina.
1: Ale když tady narážíme na tu paměť, já jsem se teď dozvěděla úžasný trik. Je to, my dámy bychom měli dělat a najde nádech čtyřikrát. A to tak ty kapiláry provzdušní a pročistí, že ta paměť se prostě tříbí. Tak já vždycky, když jsou reklamy, stlumím zvuk a dělám ale zkuste to, jak brní ta hlava, to je úžasný.
0: Počkej, tak to musíme hned zkusit všichni teda, že jo? Co? Dělej lektorku, pojď, když už jsi se do toho dala, prosím tě, tak jo.
1: Tak
0: pojď, jako... To je jak v úmě.
1: Nádech.
0: No, já si myslím... Já myslím, že naši rozhlasoví posluchači si říkají, co to je tohle? To je jako rozhlas tohle, to za to máme tak... platit, jo?
3: Petře, ale říkala jsi ta Kabátová, no. Ta taky něco takového dělala, ale ještě k tomu každý den napsala celou abecedu, aby se uvolnila krční páteř a k tomu mozku se dostal kyslík. Aha. Takže takhle jako A, B. Prostě
1: to je taky
3: ona je ta abeceda strašně taková tvůrčí a normálně, když jste u televize, tak
0: udělej
3: celou...
0: Udělej F.
3: No, podívej
0: no. No, udělej housovej je... kríž, Praganiolo. Ty udělej housláka.
3: A teď ještě ty háčky, když děláte, a čárky. No. Jo, jo, a to se tak krásně prokrví, ta krční páteř. A k tomu ještě dělat tyhle ty zvuky, tak budeme chytrý do salet.
0: Ježíš, já to opravdu, já si říkám, ten dezorientovaný posluchač si původně chtěl poslechnout neočekávaný dýchánek a zjistil, že se přehmátnul, že jsou tam nějaký dvě doktorky, které dělají ham, ham, a tohleto. A to si říkala, že to máte dělat vy ženy, si říkala.
1: Ženy. Ženy děláme am a muži dělají om, jo?
0: A v tom je nějaký rozdíl am a om?
1: Je prý.
0: A proč myslíš, Maria, že my děláme om?
1: Nevím, je to tak prostě od těch indických nebo jakých, kdo to vymyslel, čínských gurů, prostě takhle daný.
3: Asi to jinak zní. Vy máte pravděpodobně méně místa v té hlavě.
0: Já bych tady potřeboval rychle někoho, kdo by se zastal nás mužů. Bořek Slezáček.

0: Děkuji. Já bych se tě zastal tak, že tě udám, jak jste chválila tady našeho vzácného kolegu, že takhle si pamatuje vaše jména, našich vzácných kolegů, tak tady v Inspici ležel tenhle ten tácek od pici a na něj obrovským písmem napsaný Šeniglová a Braňalová. Takže tak.
1: Poprvé a naposledy je v našem neočekávaném dýchánku Bořek Slezáček. Děkujeme za návštěvu. Bylo to s tebou moc hezký tady. A...
0: Já to mám stejně do Plzně daleko.
1: No, takhle, že už jako nepřijedeš. A kdo by tě zval, taky prosím tě. Jako, máš ještě k Plzni nějaký jako jiný vztah, než jako, že jsi dneska přijel, tak jako... A teď jsme tě nechali ještě čekat tam vzadu.
0: Už ne.
1: Už ne, jo. Prosím tě... Sledoval jsi, co tady dělali ty ženský? Sledoval jsi to? Oni věří tomu, že když budou dělat ham nebo něco takového, nebo am?
0: Já jsem to sledoval, ale já jsem to sledoval i už dřív a hrozně vždycky, když mě pozve někdo do talk show, tak přede mě dá někoho, kdo je vynikající. Jako například tady na Děnku. A já jsem seděl vzadu a skřípal jsem zubom, jak jsem slyšel, jak se smějete všichni. Já jsem říkal, ta je zase vtipná strašně. Já tam přijdu a budu samozřejmě špatný. A mám na to pech, protože jsem byl oneda u Krause a přede mnou byla Marta Jandová a ta půl hodiny v kuse mluvila. A tak já, abych se to už, to nepřekonáte, že? Takže já, abych se odlišil, tak jsem půl hodiny v kuse mlčel.
1: Hele, ono je to někdy lepší.
0: Ne, tak u Krause to nevadí, protože on mluví furt, takže to...
1: No tak je to jeho show, je to show Jana Krause, tak ty tam si jenom jako taková vycpávka, rozumím.
0: A to samý jsem i tady.
1: Ne, nikoli. My jsme ti totiž vyhradili celou tuhle druhou hodinku. Jo, teď tady můžeš říkat, co chceš. Naďa bude úplně sticha, Formáčková se nechytne, Braganělo se taky nechytne a Šeniglová taky ne.
0: Ještě, že jsem ti to přinesl, ten tátek.
1: To si hodně, já si to napíšu poctivě a pak to zapomenu. Takhle já už jsem na tom, tam ta paměť, rozumíš, to je...
0: Musíš dělat samozřejmě.
1: Ano, ano. A ty máš jako nějaký takový, jako že s tím textem nezápolíš, hraješ asi v 9 divadlech současně dneska, že jo?
0: No, v 9 hrách asi ano.
1: Nebo v 9 hrách.
0: A s textem zápolím vždycky a je to čím dál horší. Já nevím, jestli to máš taky, ale já člověče, já trpím hrůzou, že zapomenu text, tak což o to, v činohře to není takový jako problém, že člověk vidí, v jaké situaci se nachází, tak něco řekne, že? Ale hrozný je to v muzikále, když zapomenete text písničky, protože ta hudba běží, anebo když hledáte Shakespeara, že ten Blankvers taky jako těžko se z toho vyložete, ale u té písničky se mně stalo jednou. V tom představení v muzikále nastupuju až v druhé půlce, sám na jevišti, ta moje postava se tam objeví poprvé a zpívám 4,5 minuty dlouhou písničku. No a já jsem přišel, postavíš se na forbinu, přišel jsem, zaspíval jsem 3 slova a v tu chvíli jsem zapomněl zbytek textu. A teď první, co jsem napadl, kam zdrhnul, ale to nejde samozřejmě. Takže jsem tam stál takhle a usmíval jsem se. A až samozřejmě za 3 minuty už všichni věděli, co se děje, takže se smáli a když to celý skončilo, tak jsem udělal jedinou věc, kterou jsem mohl udělat a sice jsem se takhle uklonil. A nejstrašnější na tom je, že jsem měl větší poplesk, než kdy předtím a kdy potom. Víš?
1: Čili ono je lepší, když mlčíš, jo?
0: No tak samozřejmě, no. Ale asi to nemůžeš dělat pokaždý.
1: Prosím tě, ale ty jsi vlastně inženýr nějak ekonomie, nebo...
0: Ano.
1: A to by si těm lidem měl říct, jako, helejte, zapomněl jsem to, ale jsem inženýr.
0: Jo, no, že bych vždycky měl ten diplom, kdybych zapomněl, takže bych ho ukázal.
1: Ano.
0: Že by se to prominulo.
1: Nezapomněl nějaký vůl, jako jo, pozor, jsem studovaný. No.
0: Ale opravdu je, pravdou je, že když se takhle jako bojíte, že zapomenete text, tak se stane jedna jediná věc. Že zapomenete text. Jo, zatímco, když prostě se nadechnete, zavřete oči, tak to vždycky jedete, tak vždycky se to jako vyplaví, no.
1: Naděnko, neplač, prosím tě. Jenom mi řekni, pořád to v divadle platí a Bořku, ty mi to možná taky potvrdí, že když je najednou pauza, protože jsme tady 4 na jevišti, nebo teď je nás tady víc, kolik je nás tady, a neumím do 5
0: počítat. Jen si to spočítej.
1: No, 2, 4, 6, jo, a teď najednou, děkuju nápověda, teď najednou je ticho. A z těch herců nikdo nechce začít mluvit, protože divák si řekne, to je on, který to zapomněl, jo? A nechce to vzít nikdo na sebe, je to tak, jako? Prožila jsi někdy, Naďo, nebo ty, Bořku, takovou tu strašlivou chvíli, o který si myslíš, že trvá, já nevím, 30 minut, a ono to trvá 10, ani ne, vteřin? Ne.
2: Tak jako to okno, který mám asi největší, tak to prostě jsem hned nahradila to slovo. Prostě hráli jsme ve Vidělé hru Stará dáma vaří jed. Je to finská hra a hraje ta tam Lilian Malkina, Honza Zadražil a já a hrajeme všechny postavy. Čili tři gaunery třeba, nebo starou dámu, vypravěče, pošťáka, prostě kapitána. No ale když hrajeme ty tři gaunery, tak já tam mám v jednom místě říci. Já bych nejradši všechny lampasáky poslal do... A abych neřekla to neslušné slovo, tak mi Lída Engelová, režisérka, nařídila, ať řeknu finsky, do perse, perse, perse. A Lilian, která stála za mnou, řekla něžně, česky, dobré. Jako tak, aby to bylo jemný. No, ovšem bylo po prázdninách, sice jsme si celou hru přeříkali, teď ještě tam byli prostě natáčet z televize, protože Lilian měl nějaký medailonek, točila výročí. A teďko se blížilo to místo a já věděla, že to slovo nevím. A už se to blížilo, a já věděla, že něco říct. A já bych nejradši poslal všechny lampasáky do serte, serte, serte. No, televizákům spadla kamera, všichni se smáli a Lilian za mnou řekla něžně a česky není co dodat.
0: Tak aspoň, že byl někdo pohotovej, že? No. Já teda si takhle v té činohře si jako vymyslím, jasný, ale nevymýšlím si, když zapomenete v té písnice text, tak moji kolegové někteří si vymýšlejí ten text. A já, protože vím, jak to může dopadnout, já jsem si šel strašný zvěrstva, takže je lepší opravdu jako to promlčet se tím, no, a usmívat se.
3: Holky to mají dobrý, jako když se na ně, jo, i když třeba přestane krásná holka zpívat, no tak člověk má aspoň možnost se popást, jak si pohledem, že jo, jo, ale no já nevím, no tak ty to máš taky dobrý, no tak víc chodí žen, že jo, do toho
0: to
3: divadla.
0: To jsem zrovna chtěl říct, že jako, že do divadla chodí v podstatě ženy, takže ty děvčata to mají horší ve výsledku.
3: Ano, ano, to je pravda. Prosím tě, ty a ženy. To by byl samostatný několika hodinový pořad, že jo?
0: Já jsem homosexuál.
3: Tak jsme dva. Tak to...
0: A je to venku, takový coming out jste nečekali od nás to, že?
3: No, no ne.
0: Ale vzal jsem ti vítr splachkat, neříkaj, že ne.
3: No, samozřejmě. No ne, no tak co, jak z toho? Teď já mu jenom tiše závidím, že jo? To je, teď já bych to dal dohromady, Pergnerová, Krajinová. Z koho jsi tam měl ještě z těch sbírek? Šeredovou taky ne?
0: Nebo... S Alenkou no, jsem žil 5 let.
3: Že jo? A to říká jen tak? Mm-hmm. Jako, jo.
0: No, ale ta Pergnerová není pravda.
3: Není jo?
0: Vlastně.
3: Jak to?
0: Skoro.
3: Skoro pravda neexistuje, buď jo, nebo ne.
0: Já člověče, jak to sleduju poslední dobou ten svět, tak si myslím, že existuje jenom skoro pravda.
3: To máš skoro pravdu, teda.
0: Even.
3: No, hele, a ty jsi jako opustil ty holky, nebo oni opustili tebe, jako, víš, jako...
0: To je dobrá
3: že bych se chtěl v tom nějak patlat, ale...
0: To je dobrá otázka, ale...
3: No, jak to bylo, vem to postupně.
0: Je těžký mluvit jako o soukromí lidí, kteří jako tady nejsou, a jsou věci, o kterých gentlemani nemluví, ale tak půl na půl, řekl bych, no. Vždycky se to tak nějak jako přežilo.
3: Jo, ten vztah se přežil prostě, jo. A ty jsi vydržel těch 5 let, bylo jako nejvíc, jako?
0: Ne, tak s mojí současnou ženou jsme 20 let.
3: Páne, to by do tebe neřekl nikdy. Jsi 20 let. A to ti došel dech nějak, nebo co? Co?
0: No... No. Že to je dobrá otázka. A tak někdo prostě přijde k rozumu dřív. Ženy většinou dojdou k rozumu velmi brzy, že? Pač dospívají v podstatě velmi jako záhy. A když můžou mít ve 13 děti, tak to by příroda nedopustila, aby prostě dítě mělo dítě. Ale chlapi berou rozum, panové, omlouvám se, tak jako od ty 40, někdy pozdě, někdy vůbec, samozřejmě. A já jsem začal pozdě brát rozum, no.
3: No, ale nabral si.
0: No, moje žena pochybuje někdy, ale já si myslím, že ano.
3: Ale když už jsme u toho, ale už víc já do toho soukromí nepůjdu, ale vážím si tě, a to myslím fakt jako pravdu naprostou, ty jsi překonal něco, co třeba Marie nikdy nepřekonala. Jako ty jsi se stal absolutním...
0: Marie, vy pijete?
3: Ne, ona právě nikdy nepila, tak to nemohla překonat. Jo. Musíš jo, to, Marie, jo. Buď si to pust, nebo ti to
0: takhle,
3: pustíme.
0: Takhle, Marie, nikdy není pozdě začít. Jo? A pití má tu jednu obrovskou věru, že vždycky se najde důvod. Vždycky.
2: Já
0: jsem si ho našel každý den už 7 ráno většinou.
3: A to musel být krásný život, ne?
0: Co? No nádherný, ale všem okolo se nelíbil.
3: A jak dlouho jsi to vydržel takhle?
0: Dlouho. Ale no ne, tak upřímně, život, který jsem vedl, hrál jsem v kapelách, hrajete v divadle a tak, ta furt se něco jako slevilo, furt se pilo, takže to byla jako hladinka, ale takový to fatální pití, to byly třeba jako 2-3 roky, ale to bylo opravdu hrozný. Jako od rána, pak jsem se šel, jsem ráno vymýšlel, jsme bydleli na venkově, abych se vyhnul pražským barům, jenže na venkově v místní pultovce jsem zjistil, že ti nalijou panáka, jestli musíš koupit celou flašku, protože na to už jsem neměl, jsem všechny prachy propil. A tak jsem vždycky říkal, Žanetko, máme rohlíky, jo, já jsem včera koupila, no tak já skočím pro máslo. A v 11 jsem se vrátil domů, samozřejmě bez toho másla, a ve 2 jsem šel na druhé kolo. A prostě v určitém momentě jsem si uvědomil, že to je cesta do pekla, nebo že už jsem vlastně v pekle. A když jako máš na výběr, buď umřeš, anebo budeš žít dál, tak je to relativně jednoduché rozhodnutí. No. A frajer bych samozřejmě byl, lidi říkají, že jsi frajer, že jsi to jako zvládl, ale frajer, já s tím nesouhlasím, já si myslím, že frajer bych byl, kdybych vůbec nezačal. No.
3: No ale kdyby si vůbec nezačal, no jo, je to na potlesk, dobře, no ale...
0: Jsem to taky proto řekl, aby zatleskali, já si to jinak nemyslím samozřejmě.
3: Kam by asi ten stát přišel, kdyby všichni přestali chlastat? Jako, rozumíš, víš, co je peněz jako z těch daní?
0: Ve spotřební daní, no to je jasný.
3: No, takže pozor, to by si mohl malinko začít
2: a
3: zase.
2: A stejskal se vám někdy?
0: Já jestli mám žízeň někdy? Samozřejmě, že mám žízeň, ale prostě já vím, co by, jo, už já nevím, jestli bych to podruhý zvlád, to je jeden jako důvod. Druhý je, že já bych to nemohl udělat mojí ženě už. Prostě to je jako nejhlavnější, nejzásadnější motivace pro mě. A pak je pár lidí, protože ke mně se otočili všichni zády, že nikdo vám nechce dát práci, když vědí, jako co jste zač, ale pár lidí mi pomohlo. Jo, a ty bych taky nechtěl zklamat, ale ta nejzásadnější motivace je, že bych nechtěl zklamat sám sebe, pač já jsem si, když jsem si to uvědomil všechno, říkal, tak podívej se na sebe, teď jsi chtěl být kosmonaut, chtěl jsi být rocková hvězda, chtěl jsi prostě být slavný spisovatel a teď si ožrala a pobuda, takže jsem to udělal hlavně kvůli sobě, protože teprve, když prostě stojíte vy za něco, tak vás můžou mít lidi okolo rádi, že?
4: Teď jsi mi položil tu ruku na rameno jako upřímnou soustrast.
3: Ano. Jak, já nevím, Volek Polívka hrál takovou hru, která se jmenuje Chlast, mám pocit.
0: Jo, jednou se mnou hrál na tom svojem ranči.
3: A jo.
0: Bylo mi špatně asi 14 dní. To se nedá vyhrát, no. Nedá se to, zkusil jsem to, čestně jsem to zkusil, ale nedá se to vyhrát.
3: Ale oni vážně měli na jevišti hru, já nevím, dělal to se svým nejlepším přítelem.
0: Jasně, ano. S Pecou.
3: Ano.
0: No tak to se nemuseli snažit.
3: A Peca vlastně mu hrál alkohol, že jo, a on mu říkal, já se tě vzdávám, takhle krásně mluvil jako ty, jakože už dost toho bylo, že se nenechám
0: ovládat. Ale nemyslel to vážně na rozdíl ode mě.
3: No, on to asi v tu chvíli jako myslí vážně a ten alkohol mu říká, co si to jako myslíš o sobě? Co si, jako myslíš si, že by si dosáhl beze mě něčeho vůbec na tom světě? Myslíš si, že by si měl tu drzost se vůbec objevit v nějakém divadle, kdybych já nebyl? To... Myslíš si, že by si měl tu mulatku, jo, kdyby si nebyl tak skárovaný, jo? Myslíš si, že, jo, že by si zažil takovéhle věci beze mě a ty si mě odvážíš tohle, co říká do očí mě, který ti zachránil život? Takhle s tebou ten alkohol mluví.
0: No ano, strašně, tak on s tebou mluví různými způsoby, ale strašně je, že vlastně trošku má pravdu, protože já, když jsem se stal pít, tak jsem zjistil, že nemůžu hrát divadlo, že mám trému strašnou. No bo teď bych předtím měl trému, že jo? Ale...
3: Když si nevěděl, takže... že hraješ divadlo, že jo?
0: No jasně. Ale tak to na tom nejsem nejhůř. Je takový, já nevím, komu se to stalo. Je to taková okřídlený příběh, který se vypráví mezi herci. Bylo to asi v Libereckém divadle. Možná znáš ten příběh, určitě ho znáš. Že nějaký dotyčný herec prostě nejmenovaný se zbudil ráno a zjistil, říkal si, pro boha, já se včera vožral a já jsem nepřišel na představení do divadla, tak tam běžel do toho divadla a šel do té ředitelny, jenom úctivost, pane ředitele, se vám omlouvám, lidi mě znáte a já jsem poctivý chlapec, to se mi v životě nestalo, já jsem se prostě vožral včera a jsem nepřišel. A ten ředitel se na něj chvilku dívá a říká, ale vy jste přišel. A co je horší, vy jste i hrál.
3: Ano, to je temná představa každého herce. Ale abych zakončil tuhle výchovnou část našeho neočekávaného dýchánku, jeden tvůj kolega mi říkal, Tak podívej se, já jsem úplně vyřadil ze svého repertoáru životního chlast, cigarety a drogy. A můžu ti říct, že to byla nejhorší půl hodina v životě, jakou jsem zažil.
0: No jo, no.
3: Tak. Hele, když už nic jinýho. Já nevím, nemáte nějakou drogově závislou píseň, Braganělo, že by si tam něco šoupnul, co by si teďko...
5: Já mám jenom takovou píseň, když už si člověk něco dá trošku takzvaně do žíly, tak krev toulavou hodině, že bych...
3: A ty máš tady?
5: Mám.
3: Jo? Chcete si dát krev alkoholicky toulavou? Trošičku? A můžeš jí dát teda? Jo? A on si na to ještě vezme sako. Ono mu nestačí, že je hezký a má vlasy, jo? Tak jo, no, tak dobře. Michal Braganělo a krev toulavá.

0: Děkuji.
1: Božku, to je tak nespravedlivý, Ana, jo, že prostě vypovídáte a hrajete a tak, a pak přijde tenor, rozbalí ty tři oktávy, nebo kolik to mají, se mi to snažil, oktany nebo oktávy, teď nevím, ale to je jedno.
2: Oktany jsou dražší.
1: A ještě budou. No, že jo, je to trochu nespravedlivý, ne? Že jako někomu je danej takovejhle hlas.
2: A tak ono zase říká, že tenor je diagnóza, takže to je jedna.
1: Jo, no tak... Ona, tak on, jak, oni nemusí dělat to. On se jim ten...
2: No právě, že ho dělají furt.
1: No právě, no. Takže ty jsou úplně rozvibrovaný, jako no. Ale...
0: Na to je krásný vtip, na ty tenory. To, tak když ten italský tenor je u toho hrobečku svý maminky a teďka říká mama.
2: Jo.
1: Já teď vás ale zaskočím, nikdy to nedělám, ale když si začal s vtipem, já jsem neslyšel v poslední době nějaký vtip, jako abych pravdu řekl. Já nevím, Naději?
3: Jestli víte, jaký je rozdíl mezi švédským, francouzským a českým důchodcem? Švédský důchodce ráno vstane, posnídá ze švédského stolu, vezme si raketu a jde hrát tenis. Francouzský důchodce ráno posnídá francouzskou bagetu a camembert, vezme si golfovou hůl a jde hrát golf. Český důchodce ráno vstane, dá si švédské kapky, vezme si francouzské hole a jde do práce.
1: Teď oni se ty důchodci mají dobře, ne, co?
2: Já myslím, že ne.
1: Myslíš, že ne? Ty už se tam chystáš nějak?
2: Tak,
1: nebo?
2: Tak za komunistu bych měl vlastně rok do důchodu.
1: Jo, kolik je tě vlastně teda?
2: 59.
1: 59? A to už se, to, ono se chodilo v 60,
2: no.
1: Jo?
2: Jsme nějak a kdyby byl voják z povolání, tak už bych byl 4 roky v důchodu.
1: A to by se líbilo být...
2: Kdybych porodil dvě děti, tak taky. Což biologicky není možné, ale tak...
1: Ale víte. Prosím tě, není možné, prosím tě, víš, co všechno je dneska možné? Co?
2: Nevím, ale tohle určitě...
3: Dávno v důchodu, Petře, viď? Ale... Já taky.
1: My už jsme tak, že jsem si bral kafe tady a málem jsem tady Božka, který poprvé přijel na dýchánek, říkal, já už sem nepřijedu, protože mluvili jsme o tom, že nepiju alkohol a odjel jsem zlitej tam odsaď, jo, protože jsem mu málem polil takhle kalhoty, jak se mi třásla ta ruka. Jsem si říkal, vedle mistra tady sedím, jo. A
2: já bych to přežil. Já si pro jistotu beru vždycky černý hadry, aby to nebylo vidět, když mi někdo polije kafe.
1: Ty jsi jako věděl, kam jedeš, tak jsi vzal to nejhorší na sebe, co jsi doma našel.
2: Jasně, kolem zbytova, kdyby mě se mi kousla pumpa, tak...
1: jo, aby se s tebou moc netrápili, právě. Aby jsi byl rovnou připravený.
2: Přesně tak.
1: No a podívej se, Braganělo, ten si věří, ten jezdí v takových jako světlých hadr, světlých
2: šatek. Říkám, je to tenor, samozřejmě.
1: Je to tenor, ano, ten neví, co by se... To Marieta je připravená, jo.
4: Já jsem stále připravena. Takhle můžu ulehnout poslednímu spánku. I ponožky mám černé.
1: No jo, no tak.
2: Já taky. I trenýrky chcete vidět?
4: Já taky.
2: Jo.
1: No tak si notujete pěkně. Začali jsme s takovým funerálním tématem a musíme se od něj nějakým způsobem dostat. Božku, prosím tě. Tobě přece musí lidi závidět, jako tvý
2: jako
1: kolego. No tu vyzáš. Ty přijdeš a působíš jako elektrizujícím dojmem. Jako.
2: Ale posím tě.
1: No jistě, že jo. Jako, není spíš ta vyzáš jako někdy, že si říkáš, není toho trochu moc, jako jak si těch žen tolik vystřídal a jo, jako
2: hele,
1: jestli...
2: No tak tolik jich zase nebylo, ale...
1: No proti mně.
2: Hele, všechno na světě má svá pro a má svá proti. Víš? Jo. No. Takže samozřejmě v mojí profesi, vědecký profesi, to někdy fan a někdy ne, protože můj nevím, kolega, až zase kolega Ruda Kubík... by ti oponoval, protože když pozvou na kamerovky, tak je třeba v popisu vždycky popis té role. Na první pohled ošklivý a starý, takže...
1: To bych mohl, je dobrý, no.
2: Že jako vlastně u té profese si člověk musí zvyknout na jednu věc, že když ti na těch kamerovkách, je to vždycky končí, děkuji, my se vám ozveme, ani nedořeknete, že jo, ten text, co jste se naučili. A A musíš přijmout ten fakt, že tě odmítají ne proto, že jsi špatný, ale protože se jim prostě nehodíš typově, no tak potřebují černocha, tak tě nevezmou, to je rozum. A takže si to prostě nesmíš brát osobně a na ty herecké profesi je výhoda, že je to takový celoživotní trénink toho, že se naučíš být odmítaný.
5: Naučíš se být odmítán, to je dobrý, to je dobrý. To já už bych měl umět, mě vyrazili
4: vodeš. Ale to není jen herecká profese, já to umím od jak živa.
5: Marie, tebe
2: to
5: nikdy...
2: Tak spousta chlapů to umí taky od jak živa, že? A že je zajímavý, že teď jak jsou takový ty online seznamky na internetu, že když přijde chlap do báru, tak nemusí být ani bohatý, ani moc pěkný, stačí, že je vtipnej. A vždycky někoho odvleče, že? Ale většinou. No tak je to pravda. Ale na těch seznamkách 90% žen, které na těch seznamkách jsou, se zajímá jenom o 5% mužů. Musí mít určitý jako profil tam. Nevím, jak si to ověřej, protože všichni tam lžou, jak když tiskne. Ale ty chlapi jsou tím pádem odmítaný. Pořád jsou vlastně odmítaný. Jo? Na to, aby jednou dostali pozvánku na rande, tak se jsou třeba 2000krát odmítnutý. Si představte, co to pro vaši psychiku musí být, kdybyste 2000krát přišli v baru nějakou paní a vás poslala do háje, tak by si rozšířil řady těch 4%, pochopitelně.
5: Ale počkej.
2: Tam se to neděje, že?
5: Ale když už je to po 2000, jak si člověk zvykne, to by ti vyrazilo, kdyby náhodou.
2: No oni si právě nezvykají, z těch lidí se stávají takzvaný incelové, že prostě nenávidí ženy.
5: Muži, kteří
2: že to obrátí jako ve svůj prospěch, že řeknu, a víte co, já vás nechci.
5: Jo. Že přijde vlastně do baru, vidí krásnou holku a řekne jí rovnou, a víte co?
2: Je to jako s tou vrtačkou, když si jde půjčit tu vrtačku k tomu sousedovi, víš, a říká si, to nemůžem doříct tenhle for, ale asi ho všichni znáte, tak si říká, já zajdu k tomu sousedovi pro tu vrtačku a po té cestě si říká, on mě určitě nepůjčí. On mi vlastně vůbec jako nepůjčí. No a když mu ten soused odevře, tak on už mu řekne mu tu větu, ať si strčí tam, kam. Soused vůbec nechápe, proč tenhle ten nevyprovokovaný útok. Přitom to mělo jakousi genezi, no.
5: No, já se tak dívám...
2: Pani už si to píše, že jsem mluvil zprostě.
5: Ano, správně.
2: Jen a to jsem musel podepsat takovou listinu vzadu, že nebudu mluvit zprostě a je to tady. Že vám to není blbý takovéhle profese, ale... Tak kdyby se dělala revizora v tramvaji, máte tu tramvaje? Já vím, že máte, sorry, to byl vtip. V Brně to funguje, tenhle vtip, to jsou naštvaní všichni.
5: Co sem zatahuješ Brno, člověče, my jsme ve městě tady. To je z Ostravy, víš, to si mi tak sim, protože můj táta byl z Ostravy.
2: Ano?
5: Ano.
2: No vidíš to.
5: Skončil svoji kariéru v Českém Těšíně v divadle a byl to člověk s neobyčejnou pamětí. Bohužel jsem po něm nezdědil nic jiného než plochý nohy a takže tu paměť...
2: Tak aspoň jsi měl modrou knížku zase, no.
5: To jsem měl, no.
2: Na to mám dobrý vtip.
5: Povídej.
2: Omlouvám se, budete si mít co psát, ale prostě do lesa přijede odvodová komise.
5: Už má druhý desky, čověče, to je peklo.
2: Já zase tak zprostej nebudu. Do lesa, ne, že bych to neuměl jako správný ostravák, ale tak zkusíme. Do lesa přijede odvodová komise a že zvířátka musí na vojnu a medvědovi se na vojnu samozřejmě nechce a říká, sice já budu dělat, čověče, musím. A nic ho nenapadá, říká, půjdu za Ježkem, to je ten nejstarší, on mi poradí. A tak za tím Ježkem vyklopí mu ten svůj problém a Ježek říká, medvěde, se na tebe dívám, nedá se jí zjelat, budem ho muset uřezat. On říká, ne, to ne, to v žádném případě. No tak si jako jdi na vojnu. A ten medvěd si to tak jako promýšlí a říká, no tak ho uřežím, no stejně tady není medvědice, tak k čemu bych to měl. A jde teda k té odvodové komisi a ona zasedá na palouku samozřejmě, že jo. A jak on vyleze z toho lesa, tak ten předseda té odvodové komise křičí, medvěde, ty sem ani nechoď, já z dálky vidím, že máš plochy nohy. Tomu mám jen větek, že z toho samozřejmě jisté poučení plyne, že?
5: No tak vidím, že paní se může upsat vyloženě, ano.
2: A to jsem se tak snažil.
5: My bychom měli nějak tenhle zážitek zahladit nějakou snad písní a potom si dáme ty dotazy, které se tady tvoří a vidím, že jich je tam dost, tak abychom to všechno stihli.
2: A bude zase zpívat tenor?
5: Já doufám, že ne, už ho mám plný zuby.
2: No ne, tady... že bude mít vybřučený palice z těch frekvencí vysokých a nakonec budeme mít dobrou paměť, což nic horšího by se nám nemohlo stát, že? Protože to je nakonec fajn, že člověk na spoustu věcí zapomene. Já třeba jsem rád, že jsem na většinu věcí jako zapomněl z toho období zmiňovaného.
5: Ale to je vlastně dobrá rada. Lidi by měli zapomínat a nechávat
2: no,
5: si
2: jasně.
5: Jenom ty... Naďo, že jo? A ty jsi ten typ, jako, který jako nespomíná na špatné věci v životě.
3: Ne, vůbec. Jenom na ty hezký, ale hlavně spíš myslím dopředu. A nebo žiju současností, to je nejlepší.
6: Hele, a že se, když jsme se ptali Božka, no, tak musím i tebe. Božek má dvě děti, kluky myslím, že máš, že jo?
2: Ano, ano. Kluky,
6: a dělají ti radost, jak jsem slyšel? Tak jako...
2: Jak kdy, takhle, samozřejmě.
6: Proč?
2: No, tak protože zloběj a jednomu je 17, druhému 13, mám se na ně konec, já si budu hned hotový, ale jak mám málo času, tak samozřejmě se vykupuju. A mladšímu synovi Andymu jsem koupil elektrickou chloběžku, kterou chtěl ne s jedním, ale hned s dvěma motory a minulý týden měl bouračku a skončil v bezvědomí na jipce. Takže to nejsou momenty, kdy si říkal, že ti to dítě dělá radost, ale pak mi udělal radost, že se vzbudil a měl jenom moce z mozku v uvozovkách jenom a snad to bude dobrý. No. Takže...
5: A to říkáš ty, který si měl takový divný bouračky, tak pokud já vím, tak si les před auto, aby zastavilo, protože jsi byl rozčílený a takovýhle jsem někde čet.
2: Jo, tak to se asi čet něco jako hlouposvět, což jsem neudělal v životě, ale bouračku v autě jsem samozřejmě měl. No, ale jo, to jako myslím není nic výjimečného, když naježdí 100 tisíc kilometrů ročně, tak
5: prostě
2: občas se to ještě když do toho, ale to je zajímavé, že člověk, když jako je opilej, tak řídí výborně, jo, ale zase jsem měl, a je to hrozný, není to, že musíš zavřít třeba jedno oko, víš, aby...

0: Vy jste vůbec trefil na tu scénu, jedeš na Mostec, říkáš, to v životě nemůžu trefit člověče tu díru, tak si zavří to oko a teď jedeš jak Gérard Depardieu na ty motorce, jak víš, jako měl pouračku na motorce, on to kouřil, ten pitomec, zase držel jednou rukou, takhle hulil na té motorce, to mu říkám frajeřina, člověče. Taky byl určitě zlitej, pať, já neznám nikoho ve Francii, kdo by byl střízlivý, že jo. No. Já nebyl Francouz, člověče.
1: Tak jsme si hezky popovídali s Naďou Forman.
0: Ano, já jsem vám říkal, že vy nemáte dávat mikrofon.
1: Ne, no a Naďo, chceš to nějak zakončit?
2: Já nevím, jestli si pamatujete na pořad Kufr. A já jsem účinkovala v silvestrovském Kufru, to si budete teda psát teďko. No a já jsem měla hádat a Trávníček mě měl napovídat, jo? Čili tam nade mnou bylo něco napsáno a on na mě, Naďo, přirození, velký. Já jsem na něj koukal jako blázen a říkám, cože to? A ty jako všichni, no Naďo, přirození, velký. No tohle. No a teď jsem si tak jako pro sebe řekla, že by... A teď jsem řekla to slovo a myslela jsem si, že pro sebe, jenom že tady byl ten mikrofon, to šlo na celý to studio, všechno to lehlo popelem a začali mi říkat královna Kufru, jo. A já jsem asi 2 měsíce po vysílání jela do Dobříše, jela jsem na náměstí, potřeba jsem železářství koupit sekáček, kopáček, takže jsem zahnula do zákazu vjezdu, vjela na chodník, rozblikala auto, skočila, zrovna to budou 2 vteřiny do toho železářství, koupila jsem kopáček, no a přišla, u auta stály 2. Jo? A říkala teda paní Konvalinková, zákaz vjezdu, zákaz zastavení na chodníku a vy na nás blikáte, to bude pěkná pokuta. Já říkám, pánové, to mi nemůžete udělat, já mám tak na sobotní nákup. No dobře, tak paní Konvalinková, my vám to odpustíme, ale musíte nám říct, co jste řekla na Silvestra v Kufru. A já jsem řekla, čopíp. A odpustili mi to.
0: Já měla vzít tou kopačkou hned, víš?
2: Ale ještě poenta, že jsem měla uhadnout nad samec, jo? Aby to nebylo jako to...
3: No já
2: nad
3: právě samec. Jsem si říkal,
4: já
3: co
4: tam... Já o tom taky takže mi nic jiného nenapadlo.
3: No, ten Trávníček se zbláznil, když ti takhle napovídali.
2: No, blbě.
0: Z velkého přirození bych se k nadsamci nedostal, člověče.
2: No taky ne, no. Taky jsem se nedostala nikam.
3: A to jsi inženýr, že jo? Ale chudák Naďa tam má akorát damu, že jo? Takže to je...
0: No. Naště, že nemá jamu, no samozřejmě. To je totiž Brně.
3: Ona má vysokou školu, rozumíš? Jo? Takže,
0: no jasně. No. A víš, co s tím jamu, to je jiný vtip zase. No,
3: povídej.
0: Dobře, nevadí to? Umřou 3 chlapy a jdou do nebe a tam na té recepci sedí tam svatý Petr a říká, co chcete? A on jenom, my jsme, jakože jsme umřeli a bychom chtěli do nebe a se tak na ně kouká, říká, proč si myslíte, že zrovna vy 3 byste měli jít do nebe, vem to popořadit. Ten první říká, no já jsem v životě byl lékař, já jsem spoustě lidí zachránil život. A říká, jo dobrý, můžete. Ten druhý říká, já jsem byl v životě právník, já jsem spoustě lidí pomohl, jo můžete. A ten třetí říká, já mám jamu, umím žonglovat, trochu. Na děnce se to líbí, to se líbí jenom hercům, samozřejmě. Není nic v herecké branži strašnějšího, než když máte jamu.
1: Není to tak pravda, samozřejmě. Celá řada skvělých herců vyšla z jamu.
0: A na... taky se jim všichni smějem, ale v té šatně.
1: Já jsem zrovna chtěl někoho jmenovat, ale na nikoho
0: jsem... Co Hetzler?
1: No, hele, asi takhle. Ježišmarja.
0: Olda Navrátil má jamu, chudák.
2: Ano, Svaťa Skopal.
0: Svaťa Skopal taky.
2: Zedníček, Jana Švandová.
0: Jo?
2: Jamu. No, Barťák, že jo, Švandová, no. Eliška Balcerová, no, Hanka Zagorová, všichni měli jamu, no.
0: No, chudáci, no vidíš to, no, co se dá dělat.
1: No, já děkuju, tam je strašně moc otázek, já to vidím. Poprosím, já nevím, kdo z vás teď bude zpívat, jestli to bude Jakuba, nebo jestli to bude Michal.
0: Já.
1: Jakubo,
5: to je... Tak je to na mě.
1: Je to na tobě. Jakuba, to je... Dal by si dceři jméno Jakub? Mně se to líbí.
0: Jasně, proč ne?
1: Že jo, že to je krásný jméno. Kolik je Jakubů, Jakubisek? Nebo...
0: By se jmenoval Jakub Jakubisko a měl dceru Jakubu.
1: Ano.
0: A druhá by se jmenovala Sukuba.
5: Tak iba jedna, ale tiež to bol taký pokus omyl, že som mala byť chlapec a
0: Ty, ale to dopadlo dobře.
5: Keď už sa narodilo dievča, tak lekárovi maminka, a čo teraz? Tak mal to byť Jakub, tak musíme zmeniť meno, bude teda dievča. A on hovorí, tak keď bol Jakub, bude Jakuba. A on hovorí, tak viete čo, ja sa príjem spýtať ráno. Maminka má asi poporodný šok.
3: Ale ne, buď ráda, že maminka na tom trvala, protože mně se to opravdu líbí a vůbec se mi Jakuba líbí, abych tak pravdu řekl. Zpívej. Dáme si další krásný song.
5: Takže bude to z Great Showman Never Be Enough.

0: Děkuji.
1: Já jsem ti říkal, že oni budou mít tyhle ty pěvci větší potlesk než my, že jo? My tady dřeme, oni tam dají tyhle ty tóny, no.
2: Co už se dá dělat, no.
1: Co se dá dělat s tím, no, s tím už nic nedá.
3: Mně se zase líbí, když paní už na nás napsala to udání, že člověče neukradla tu propisku, víš, že? Já bych
1: paní
3: to třeba udělal.
1: Jako. Poctivá udavačka.
3: Poctivá udavačka, no. Takový jsou nejhorší, pochopitelně.
1: Tady se ptají, jestli patříme mezi pamětníky, jestli ráno vstáváte buď za A jako rybička, anebo za B jako téměř leklá ryba. Jak je to u Bořka, slezáčka?
2: Jako leklá ryba.
1: Jako leklá ryba. Mm.
4: Já mě naučili moje jezevčice, že jsem vstávala s nima v 6 hodin ráno. Matilda mě takhle začala skákat na krku, pak mě vybrala nudle a šli jsme. A já jsem od té doby zvyklá prostě vstávat, chodím plavat v 6 ráno, anebo chodím na Petřín, protože v 7:30 ještě zaparkuju u nás v centru, jinak nemám šanci. Takže v 6 ráno já prostě chodím nebo plavu.
1: Strašný život. Marie?
5: No, já to mám takový divný, protože já si vlastně musím dávat dva budíky. Mně zazvoní jeden budík a já vyskočím a běž,

0: jdem do koupelny a všechno dělám ráno a jsem taková svižná a ještě si zpívám, ale to pořád spím. Takže pak mně se to zakomponuje do toho snu, takže pak přijde druhý budík a pak mi dojde, to je divný, že mi tu zvoní budík a pak se teprve probudím.
1: To je ale taky diagnóza nějaká.
2: Ano, to se dá léčit, Marie, s tím se dá něco dělat.
0: Jak ty dva budíky to řeší.
2: No, jasně, to stačí. My se budeme muset rozloučit. Jako vždycky, to tady bylo půvabné a krásné. Jsem rád, že jste všichni přijeli. Jak měli v semaforu napsáno, buď vítán ty, který s dobrým úmyslem odcházíš. Takže já doufám, že budeme s dobrým úmyslem odcházet. Máte každý 5 vteřin na to, abyste se rozloučili. Tak to vezmeme od Michala.
3: Mě bylo velkým potěšením, že jste mě pozval, nebo že jsi mě pozval a moc krát děkuju, že jste nás takhle přijali. Děkujeme.
2: Michal Braganiolo.
4: Já chcem tiež velmi pěkně poděkovat za pozvání a doufám, že jste si večer příjemně užili. Děkujem pěkně.
2: Jakuba Šeniglová.
0: No a já jenom doufám, že se dožiju toho květnového dýchánku.
2: Paní doktorka Marie Formáčková.
5: A já jsem šťastná, že jsem v Plzni. Děkuju za pozvání a zdravím plzeňské publikum.
2: Naďa Konvalinková.
1: Mějte se všichni moc krásně a vraťte mi toho tyranosaura k tomu obchoďáku. Děkuju.
2: Bořek Slezáček. Tak si dáme poslední písničku, rozloučíme se a budeme se těšit na příští, tentokrát už květnový dýchánek o lásce. Je to na vás.
3: Nádhernou písní Conte Partiro.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Černošíně na Tachovsku dokončují obnovu zdemolované školky. Pro děti se znovu otevře v úterý. Včelaři na Domažlicku doufají, že letošní sezóna bude dobrá. Češku v Alpách zasáhl a vážně zranil blesk. Dnes bude zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer až zataženo a teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Od úterý bude znovu v provozu mateřská škola v Černošíně na Tachovsku. Ta se před týdnem stala cílem vandalů. Zdemolované byly třídy, šatny i toalety. Prostory pro děti se podařilo v minulých dnech zaměstnancům s pomocí rodičů, dobrovolníků i zástupců města opravit a uklidit. Ještě zítra je v plánu výměna rozbitých skleněných výplní. Ředitelka školy Jana Raušerová děkuje všem, kteří pomohli s obnovou.
2: Ráda bych ze srdce poděkovala všem. Vážím si ty pomoci. Ty ochoty a toho nasazení. Díky tomu společnému úsilí zaměstnanců, rodičů, města, dobrovolníků se podařilo zpátky tu školku rychle uvést do pořádku.
0: Potom, kdo celý areál zdemoloval, stále pátrá policie. Včelařům začíná hlavní sezóna. Častěji kontrolují úly a doplňují dřevěné medníky, kam včely ukládají med. Například v okolí Hostouně na Domažlicku očekávají včelaři dobrý rok, říká předseda tamní základní organizace Radek Houška.
3: Letošní zima ku podivu pro naší základní organizaci dopadla relativně dobře. Úhynů je tam minimum, takže můžeme říct, že tuhá zima nám naopak pomohla. Sezóna se rozvíjí sice pomaličku, ale zatím to vypadá slibně. Bohužel malinko to přibržuje nedostatek srážek. I ty včelky to potřebují, protože samozřejmě čím méně vody v přírodě, tím méně nektaru, tím méně medu.
0: 28-letá Češka utrpěla vážná zranění poté, co ji při výstupu v rakouských Alpách zasáhl blesk, informovala dnes policie ve spolkové zemi Štýrsko. Češka vyrazila do hor v sobotu dopoledne se svým přítelem. Blesk udeřil v jejich bezprostřední blízkosti. Tlaková vlna ženu odmrštila k zemi a ta pak ztratila vědomí. Muž přivolal na pomoc horskou službu. Oba turisty transportoval vrtulník do nemocnice. Španělské úřady začaly s evakuací 150 pasažérů výletní lodi, na které se začal šířit hantavirus. Plavidlo v noci zakotvilo u Kanárských ostrovů. Podle španělského ministerstva zdravotnictví na palubě lodi provádí zdravotníci kontroly. Cestující pak čeká evakuace na pevninu v menších člunech. Loď jako první opustí španělští občané. Další lidé budou moct vstoupit na pevninu až po přistavení evakuačních letadel. Sport. Plzeňští fotbalisté v ligové nadstavbě zvítězili nad Libercem 2-0 a ve skupině o titul drží i díky třetí výhře v řadě třetí místo. Vítěznou branku vstřelil po necelé čtvrt hodině hry Mohamed Touré. Druhý gól přidal po změně stran Alexandr Sojka. Trenér Viktorie Martin Hezký si cenil výkonu svých svěřenců.
4: Chtěl bych pochválit tým za předvedený výkon. Samozřejmě si toho vážíme. Tři zápasy v řadě vyhrát je důležitý. Stalo nás to teď do pozice, kde jsme chtěli být. A dneska ten výkon samozřejmě byl z mýho pohledu dominantní. Byli jsme lepší mužstvo. Myslím si, že jsme zaslouženě ten zápas vyhráli. Počasí.
0: Dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v plzeňském kraji hlášené žádné komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme, skoro studiu. Tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak? Říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.

0: víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
1: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
0: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
2: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
0: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
1: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
0: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
1: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
0: Přesně, píšiš mout a pucíky a jdeme.
1: Tak. Všechno odspěl. A Patrik tady je taky.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo

0: to udělala a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenin v košili to byl.
0: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
1: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
0: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
1: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
0: Tak se do toho pustíme.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
0: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
0: Skončilo nám teda šlehání. Jatka, ty to strouháš? Najemno.
1: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
0: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
0: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
0: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
0: Cukr je kolik tady v tom poměru?
1: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škralou a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
0: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyšiš mout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
0: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
1: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
0: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, Použijeme

0: ho částečně na dekoraci. A pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
0: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už to jenom dohladit.
0: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
0: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
0: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně zdrží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
0: Je to tak. Hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
0: Já chápu, proč tenhle ten dezert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomočka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Buka School Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mně opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mou. Je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny, no prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám byt, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No,
0: takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdu řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
3: dostali do nálady, pustili si hudbu.
1: No. A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
3: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky

pochoutkovirok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje 3 kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další 3 kuchařky, pochoutky z Horské chaloupky, do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMSku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovirok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Klenčí pod Čerchovem připravují rekonstrukci silnice na sídlišti. Město Rokycany spustilo druhý ročník participativního rozpočtu. Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, postupně večer až zataženo a teploty do 23 stupňů. Další aktuální zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Klenčí pod Čerchovem chtějí zrekonstruovat silnici v lokalitě mezi Bytovkami. Po krajské silnici je to druhá nejvytíženější komunikace v městysi. Vedení Klenčí má hotový projekt a stavební povolení. Jak dodává starosta Jan Bozděch, zvolený za nezávislé kandidáty pro Klenčí, na práce se pokusí radnice sehnat dotaci.
1: V rámci této stavby bude rekonstruována veškerá infrastruktura, to znamená jak veřejné osvětlení, tak chodníky, a přibude tam několik desítek parkovacích míst navíc, což samozřejmě pomůže té lokalitě velmi. Teď čekáme na vhodný dotační titul. Pokud vyskočí nebo se objeví, žádost podáme a budeme se o to prát, aby jsme tu silnici mohli co nejdříve dát do pořádku.
0: Město Rokycany spustilo druhý ročník participativního rozpočtu. Občané mohou rozhodnout o využití části městských financí. Připravena je částka 1 milion korun. Jak píše město Rokycany na svém webu, lidé mohou navrhovat projekty zaměřené na zlepšení veřejného prostoru a následně hlasováním rozhodnout o tom, které z nich budou realizovány. Návrhy v projektu Společně za lepší Rokycany přijímá město do 28. června. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
2: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce. A v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
0: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává taky, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Výtěžek z charitativního běhu Wings for Life World Run podpoří výzkum léčby poranění míchy. Závod, který začne ve 13 hodin v několika krajských městech, včetně Plzně, nemá klasickou cílovou čáru. Závodníky dohání virtuální auto, které postupně zrychluje a nastavuje tempo. Kdo mu nestačí, pro toho závod končí. Zúčastnit se můžou i vozíčkáři se svými standardními každodenními vozíky. Sport. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby proti Spartě uzavře do odvolání severní tribunu stadionu v Edenu. Hlavně jste vtrhli v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby domácí fanoušci na trávník a napadli 3 hráče Sparty. Uzavření tribuny oznámil na síti X předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík s tím, že výtržníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub zároveň vyřadil z kádru A týmu Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří viděli v derby červené karty. Počasí. Dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 21 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vár bude slabý, během dne přechodně mírný východní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni, 2 osobní auta se srazila v Habrmanově ulici. Na místě je policie, projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak. Jinak to máme 1. máj, slavnosti svobody, den osvobození a dnes tuhle květnovou slavobránu za idylického počasí korunuje Den matek. Já doufám, že si to dostatečně užíváte a že vám u toho příjemnou kulisu dělá i Český rozhlas Plzeň. Málem bych zapomněl, do těch příjemných květnových víkendů bude patřit i ten příští, kdy se u nás bude konat Den otevřených dveří. V následující hodince vás na něj dopodrobna pozveme. No a dále vás budou bavit Vladimír Menšík a Stella Zázvorková. No a také Josef Fousek, který připravil nový fejeton. Ten uslyšíte už za pár minut. Tak hezký den s rádiem vašeho kraje.
3: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Kouskův svět.
1: Čekárny naděje. Před odchodem do nemocnice se zdá každý den zamračený. Držím za ruku svou ženu a mlčím. V tašce mám pyžamo a fotografie rodiny. Jsem čekatel na bolest a na uzdravení. Hledám laskavé slovo. V bolesti a ve strachu je člověk vždycky sám. V kapse kabátu svírám křížek a hledám zapomenutá slova očenáše. Dívám se na ceduly příjem pacientů a minuty se vlečou nekonečně a tiše. Jen srdce bije na poplach. Myslím na minulost. Proč ke mně přišla nemoc? Proč nejsem statečný? V čekárnách nemocnic jsou zbytečné tituly, bohatství, sláva. Sebelepší šaty nezaženou tíseň. Erární pláště, vůně desinfekce, na dveřích u sálu svítí tajemné červené světlo. Nevstupovat. Někde nad sebou u bílého stropu se objevuje stín. Anděl vlídně šeptá, neboj se, človíčku, vrátíš se, budou na tebe čekat děti, žena, vnoučata a na stole bude puget šeříků a kakaový dort se šlehačkou. Miliony bílých osudů sedí v čekárnách celého světa a miliony květin čekají. Návrat domů je nejkrásnější věta. Ahoj táto, vítáme tě doma. Slibuji si, že budu hodný ke všem lidem, že nepustím do svého srdce závist a zlobu. Nejsem sentimentální optimista. Děkuji životu za každou laskavou chvíli, za každé milé setkání. Život je neopakovatelný příběh. Raduji se, že v něm mám malou roli. Mrzí mne, že nemohu všechny ty, které mám rád, navštívit a říci jim, že jsem dostal od lékařů a od Pána Boha novou šanci. Vítám Úsvit. Objímám svou ženu, básním nahlas. Vrátil jsem se domů, jako do ráje. Nejsem svatej, ty víš, že to pravda je. Nechce se mi, lásko, ještě odejít. Pane Bože, díky, že mne necháš žít.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, když punt

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 10. května, svátek mají Blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
2: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
1: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
3: On which you have been convicted.
1: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou osmdesátku má dneska skotský písničkář Donovan. Sedmdesátku má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď už míříme na nádraží, kde si Vladimír Menšík chce koupit jízdenku od Stely Zázvorkové.
2: Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
3: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
2: Co do Olomouce?
3: No jedete do Olomouce.
2: Co vy děláte v Olomouci? Paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
3: Říkáste, že měl v Olomouci tetu.
2: Já jsem říkal, to on vždycky říká, ale prosím vás, říká, to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
3: No, dovolte, pane.
2: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil, já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
3: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
2: Počkejte, paní Vokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
3: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
2: Děkuji.
3: Kulajda.
2: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím cpála.
3: Vůbec nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
2: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starým Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne.
3: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
2: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
3: No tak co, ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
2: Jel to... Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani! Poslyšte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
3: Ano, ano, můžete.
2: Jak?
3: Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
2: To vám pomůže?
3: Ano, to mi pomůže.
2: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
3: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
2: ano, paní,
3: že to jedete autobusem z nádraží Praha Florence.
2: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
3: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
2: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
3: Lístky nedává. Dává to... počítač.
2: To vás počítač.
3: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
2: Poslechněte, babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
3: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

Je 11:45, posloucháte rádio vašeho kraje. Vyhledat a ověřit zprávy, načíst si je ve studiu jako profesionální zprávař. Tak i tohle si návštěvníci Dne otevřených dveří tady u nás v Českém rozhlase Plzeň mohou přijít vyzkoušet, a to 16. května. Jak takový proces vůbec vypadá, to přiblížíme už za chvíli, jen co dospívá Aleš Brichta.

0: Den otevřených dveří tady u nás v budově Českého rozhlasu na náměstí Míru v Plzni se blíží, bude tady už za 6 dní a jednou z věcí, kterou si návštěvníci budou moci vyzkoušet, je příprava a čtení zpráv. Stejně tak jako žáci základní školy Plzeň Újezd, kteří si přišli do Českého rozhlasu sestříhat svoji reportáž pro paměť národa v rámci projektu Příběhy našich sousedů. No a při té příležitosti si také profesi zprávaře vyzkoušeli.
1: Vždycky je třeba si ty zprávy nějakým způsobem ověřovat.
2: Vysvětluje žákům vedoucí programu rozhlasového studia Jan Čubr.
1: Vy si dneska tady vyzkoušíte takovou zprávu přečíst. Tady jsme si pro vás připravili takovou krátkou zpravodajskou relaci. Máte tam různě barevné odstavečky, takže tím začneme. Ty bys četl to všechno, co je černě, ty budeš ten hlavní zprávař.
2: Žáci se připravili na čtení zpráv a teď si budou vyzkoušet do studia pod vedením mistra zvuku Romana Kropáčka, jak se doopravdy zprávy čtou. První jde zkoušet číst zprávy Tomáš.
3: Ode dneška slavnosti v Plzni pokračují sérii pietních aktů u pomníku.
4: Super, děkuju.
2: Následuje Finka.
4: Tak můžeme, jo?
5: Tak vysoký zájem město nečekalo. Letos proto plánuje rozšířit flotilu 300 elektrokol o dalších až 150 bicyklů.
4: Super, jenom poprosím tu první větu ještě jednou, jo, k těm bicyklům.
5: Tak vysoký zájem město nečekalo. Letos proto plánuje rozšířit flotilu 300 elektrokol o dalších až 150 bicyklů.
4: Super, děkuju.
2: Roli hlasatele si zkouší Niky.
6: 11 hodin.
7: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: V Plzni probíhají slavnosti svobody. Čtvrtý plzeňský obvod představují strategii pro změnu klimatu. Na středních školách pokračují státní maturity.
2: Tak jaké to bylo vyzkoušet si roli zprávaře?
8: Přišlo mi to hodně vzrušující.
2: V sobotu 16. května si v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu návštěvníci budou moct vyzkoušet přípravu zpráv pod vedením profesionálních zprávařek, popisuje Andrea Samešová.
9: Příchozí si u nás mohou zkusit přečíst zprávy přímo ve studiu. Samozřejmě jim poradíme, pomůžeme. Dozví se třeba i, jak se zprávy připravují, odkud informace čerpáme, nebo i v kolik zpráv vařky třeba vstávají. Takže doražte.
2: Z náměstí Míru v Plzni Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: No a já tady ještě jednou připomenu, že Den otevřených dveří začíná v budově Českého rozhlasu na náměstí Míru v Plzni v sobotu 16. května od 10 hodin.
7: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

znám jich míst.

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň upraví sady 35. Přibydou stromy, záhony i modernější kiosky. Lidé dnes můžou navštívit hasičskou zbrojnici v městě Touškově. Skoro 2/3 malých dětí tráví u mobilu alespoň hodinu denně. Dnes bude skoro jasno, během odpoledne přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní poledne u zpráv přeje Petra Broučková. V centru Plzně začne 11. května kompletní revitalizace jižní části sadů 35. Díky úpravám téměř za 25 milionů korun se má prostranství změnit v přívětivější místo. Hotovo má být do srpna, uvedl primátor Roman Zarzický z hnutí ANO. Během stavby bude dočasně omezeno parkování i pohyb chodců. Revitalizace se týká prostoru vymezeného ulicemi v sadech 35. a Palackého náměstím. Město Touškov na severním Plzeňsku dnes pořádá den otevřených dveří hasičské zbrojnice. Objekt muselo město upravit, a to kvůli novému vozu, který město záchranářům zakoupilo. Akce začne v 15 hodin před Touškovským kostelem, kde hasičskému vozu požehná farář. Pokračuje nezávislá starostka města Touškova Kateřina Duchková.
2: Tak to auto přejede do hasičské zbrojnice. My jsme tu hasičskou zbrojnici z důvodu nákupu nového vozu museli přistavět, takže teď na současné době tam proběhla přístavba hasičské zbrojnice. Jsou tam vylité nové podlahy a vlastně udělali jsme kompletně to spodní patro, ty garáže nové, a proto je tam i ten den otevřených dveří.
0: Zhruba 42% malých dětí v Česku tráví na telefonu nebo tabletu přes hodinu denně. Další pětina dětí i víc než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukazuje to průzkum agentury STEM. Zúčastnilo se ho přes 1000 rodičů. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich už tráví u obrazovek alespoň 30 minut denně. Pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Po pádu z vlaku zemřel v noci u Říčan nedaleko Prahy mladík. Nejspíš cestoval mezi vagony. Kriminalisté, kteří jeho smrt vyšetřují, nařídili pitvu. Chtějí zjistit, jestli mladiství nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Kvůli nehodě byl hodinu před půlnocí přerušen železniční provoz mezi Úhřiněvsí a Říčany. Zhruba po 2,5 hodinách správa železnic provoz na úseku obnovila.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté mají závěrečnou možnost ukázat se trenérům před večerní nominací na mistrovství světa. Na švédských hrách právě nastupují proti Švýcarsku ani ne 24 hodin po sobotní prohře s Finskem.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Povane mírný východní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Sponzorem pořadu je
4: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dejte pozor, v Plzni v Tyršově ulici havarovala tam 2 osobní auta. Nehoda je bez zranění, probíhá její vyšetřování. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Je tady 2. květnová neděle a na tu jako obvykle připadá Den matek. No a teď nastává jedinečná příležitost vzdát matkám úctu, no a náklonost. Stačí zavolat na číslo 221 554 222 a vzpomenout na tu svou maminku a přidat k tomu ještě pěknou písničku. No navíc dnes má ještě svátek Blažena. Blažen je u nás víc jak 6000, takže pokud je nějaká Blažena ještě navíc maminkou, dnes může slavit dvojnásob. Tak každopádně, telefonní linka už je volná a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: Vlad Staze Stříbra, ten se jako první dovolal do dnešních svátečních písniček pro vás. Takže má slovo, Vlasto, zdravíme.
1: Dobrý den, pane Romane, zdravím všechny posluchače Rádia Plzeň a chtěl bych poslat písničku do Blatna u Jesenice do jedné hospůdky Julkovi. A písničku posílají Karbaníci Pepa a Vlasta ze Stříbra. A vám děkuju za zahrání a někdy příště naslyšenou.
0: Naslyšenou, Metallica už je tady.
1: Jo, děkuju moc krát.

0: Tak tahle písnička od Metaliky je docela dlouhá a proto musela velice trpělivě čekat u telefonu také paní Marie Znířan. A jelikož trpělivost, jak známo, růže přináší, teď je ve vysílání. Maruško, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych sem chtěla popřát všem maminkám, které už jsou starší kolem 80 jako já, kterým třeba nikdo nepopřeje, a tím bych

0: jim chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka, hodně štěstíčka a zase to zdravíčko. A také bych, protože svoji maminku už nemám, také bych chtěla i ostatním maminkám, i maminkám, které pracují u vás v rozhlase a jsou na směně, chtěla bych prostě všem k dnešnímu dni popřát hlavně to zdravíčko. Děkuji.
1: No a připojí se Gilbert Bécot, jak jste chtěla.
0: Ano, já za ně děkuji, že ho opravdu mám ráda.
1: Tak se mějte.
0: Také, nashledanou a děkuji.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Milé rádio, dnes je svátek matek a proto prosím o písničku pro babičku Hanu Cibulkovou a maminku Hanu Erlichovou. Milá babičko, vše nejlepší k svátku a děkuji ti za tvou lásku a pomoc. Milá mami, hodně štěstí, zdraví a chuť do života. Ať je Ivo na tebe hodný. Až pojedete do Plzně, tak se ozvi, posílám pusu, podepsána je Jana.

0: písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň dospíval Karel Gott a kdo bude zpívat dál, to už je na Slávce ze Dnešic, která je u telefonu. Tak zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům a vám v rádiu. A prosila bych o zahrání pro mého syna Dušana Placera k jeho narozeninám. Duško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a pohody. A to ti přeje všechno manželka Petra, děti Dušan a Martin a já, tvoje mami. A všichni ostatní. A vám, pane redaktore, moc a moc děkuji a někdy zase nashledanou.
0: No tak doufám, že Dušan dnes blahopřál i vám, Slávko.
1: Určitě, určitě, určitě.
0: Tak si dáme si záporu českou rockovou klasiku. Skupina Odyssey.
1: Ano, děkujeme moc. Nashledanou.

0: Je 1:04 a u telefonu písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň čeká pan Miroslav ze Žebráku. Míro, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl zahrát všem matkám písničku od Queenu Radio Gaga.
0: Všem matkám, které znáte. A nebo, no, nebo úplně mají... všem.
1: Den matek, ano, z takov, jako z plzeňského kraje.
0: Dobrá, takže tady jsou Queeni.

Tak to byli Queeni, kteří hráli pro všechny matky z Plzeňského kraje, jak si přál Míra ze Žebráku. No a já lovím další písemný vzkaz. Zahrajte prosím ke dní matek paní Liduš Endrštové z Plzně. Všechno nejlepší, děkujeme za vše, co pro nás děláš. Jenda Iva a psí kamarádi Rexík a Čiko.

0: Nezapomeňte, blíží se den otevřených dveří v rádiu vašeho kraje.
1: Kromě klasických prohlídek našeho zázemí se můžete těšit i na bohatý doprovodný program.
0: Hvězdárna Rokycany nabídne promítání noční oblohy.
2: Herci z divadla Josefa Kajetána Tyla předvedou ukázky z muzikálů.
1: A pokud se vám nedaří dovolat do písniček pro vás, můžete mimořádně vaše přání namluvit přímo v rozhlase během dne otevřených dveří.
0: Navštivte nás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Plzni na náměstí Míru. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
3: Ano, v dnešních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň vyřizujeme jedno přání za druhým. Většinou jsou to přání anebo vzkazy k dnešnímu dni matek, ovšem ten následující nikoliv. Dnes totiž slaví narozeniny pan Pepík Roučka z Horažďovic. Přejeme mu zdravíčko, štěstíčko a trochu lásky. Za všechny kamarády a kamarádky a přátele posílá přání Alena. No a chce zahrát písničku Děvče z El Pasa, neboli Mexická dívka. Já pro doplnění uvedu, že ta dívka se jmenuje Felina a zpívají o ní Greenhorni.

Tak jste se dozvěděli, jak to dopadlo s Fellinou a já budu s dovolením citovat z dalšího vzkazu. Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům. Prosím o zahrání písničky od Jany Chládkové. Jsem šťastná, že tě mám, brácho. A to k narozeninám pro moji kamarádku Janu Maxiánovou. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší. Především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. Děkuji za zahrání a přeji vám hezký zbytek víkendu. No nápodobně.

0: Za 5 minut bude 13 hodin, budou tady další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň a po nich výlety s Pavlem Kudrnou. Ale v písničkách pro vás mám přeci jenom ještě jeden vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím pro naši maminku paní Zdeňku Hnízdilovou na chalupu do Vysokého sedliště k dnešnímu svátku všech maminek. Máme jí moc rádi, ať si dnes užije krásný den. Prosíme zahrát Dívku s vlasem medovým. Hezký den přeje celá rodina. Takže Dívka s vlasem medovým a Mirek Hofman pro paní Zdeňku.
1: O jedné dívce s vlasem medovým.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Město Plzeň nabízí různé workshopy na téma bezpečnost v online prostředí. Dnes bude skoro jasno, během odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,5% stanovené daně za každý den prodlení. Na nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 000 korun. S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Jak se správně chovat v online prostředí, na to se zaměřuje město Plzeň. Pořádá proto různé workshopy.

0: Určené jsou jak pro obyvatele, tak i žáky základních a středních škol. Mluvčí zprávy informačních technologií města Plzně Eva Kriegerová dodává, že programy ukazují situace, se kterými se můžou lidé setkat.
1: Na jaře se dokončila série přednášek pro žáky středních škol v Plzni a Plzeňském kraji. Zúčastnilo se jich 560 studentů a často byli překvapeni, jak nenápadně se mohou stát terčem kybernetických hrozeb. Na podzim připravují ve spolupráci s Policejním prezidiem České republiky přednášky pro širokou veřejnost a nový vzdělávací cyklus v oblasti kyberkriminality pro žáky středních škol.
0: U Nebílovského zámku chtějí ještě letos dokončit obnovu barokní zahrady. Přijde zhruba na 23 milionů korun. Podle kastelána zámku Milana Fialy její návrh vychází z mapy panství z roku 1750, na které je zahrada znázorněna.
2: Protože ta zahrada je zachycená detailně, tak vlastně jsme se měli čeho chytit. Nevymýšlíme nic nového, žádnou reminiscenci na baroko, ale skutečně to, co tam bylo, pochopitelně trošičku redukujeme tu náročnost údržby nebo komplikovanost ornamentů, protože ta jedna zahradnice, která už teďka neví kam dřív skočit, by nám s tím asi sekla.
0: Obnova barokní zahrady v Nebílovech měla být hotová už před 3 lety. Zdržela se kvůli problémům se zhotovitelem. Sport. Čeští hokejisté mají poslední možnost ukázat se trenérům před večerní nominací na mistrovství světa. Na švédských hrách právě hrají proti Švýcarsku. Ve druhé třetině Švýcarsko vyhrává nad Českem 2-0. Počasí. Dnes bude většinou skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer se zatáhne. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Fouká mírný východní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte na silnici 183 od Nebílov u křižovatky na Losinou havarovalo vozidlo. Na místě zasahují záchranné složky. V Plzni v Tyršově ulici probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
4: Přeji vám hezkou květnovou neděli, je tu prodloužený májový víkend, sice pomalu končí, ale nevadí to, protože před sebou máme ještě pořádný kus jara a pak především celé léto a tak bude spousta času na další výlety. Jaké jsou naše dnešní tipy a doporučení? My vás dnes vezmeme na zámek Brtnice na Vysočině, ten sice dlouhá léta chátral a přestože jeho oprava zatím není v plánu, má jeho prohlídka neuvěřitelnou atmosféru, doufám, že z reportáže se o tom přesvědčíte. Podíváme se také na krásné poutní místo v Moravskoslezském kraji. Říká se mu Petřkovické Lurdy a místní lidé se o něj obětavě starali i za minulého režimu. Potom se projdeme kolem hradu Seberk na Chebsku v Karlovarském kraji. Jeho okolím totiž vede zajímavá naučná stezka. A nakonec navštívíme největší roubenou stavbu v České republice, Výseckou rychtu. Stojí v městečku jménem Kravaře. Kravaře najdete na Českolipsku v Libereckém kraji a nabízí nejenom pohled na pozoruhodnou lidovou architekturu, ale i řadu expozic dokumentujících život našich předků. Taková je naše nabídka. Nedělní výlety začínají a já vás upřímně a srdečně vítám.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.
5: Znáš

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, zácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarůnová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici.
2: Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
3: Za socialismu se zde opravovaly auta.
2: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
3: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
2: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
3: Ano, ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku Oktavián, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
2: Brtnický zámek je hodně velký.
3: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do Konírny.
2: Koně tam nemáte.
3: Koně tady už bohužel nejsou.
2: Tam na tom konci je jeviště.
3: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo García Salas, houslový virtuos a koncert mistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
2: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
3: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
2: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
3: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
2: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
3: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
2: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna.
3: Z 19. století, která jsou plně funkční.
2: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraviny.
3: Toto je historická lednička z 19. století.
2: Funguje, můžeme se podívat dovnitř?
3: Určitě. Jak můžete vidět nahoru, tak tam se sypal led do meziprostor a potom se tímto kohoutkem vypouštěla voda.
2: Tak velikou jsem ještě neviděla. To se nikomu nepovedlo odnést, jak je těžká. Stoupáme nahoru. Zbytky parketové podlahy.
3: Jsou to parkety od české parketárny Březina u Plas. Zachovaly se dokonce i s originálním štítkem na rubu.
2: Je zajímavé, že v těch místnostech je vždycky třeba jenom jedna věc. Tady stojí starý gramofon, vedle dětský kočárek.
3: Tady byly dětské pokoje, v této místnosti měla pokoj Alexandra Kolalto.
2: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
3: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál.

Včera v sobotních výletech jsem řekl, že soutěž je asi nejposlouchanější nebo řekněme nejoblíbenější částí našeho vysílání. O té nedělní části, kdy soutěžíme nebo vlastně, no samozřejmě zadáváme novou otázku a hlavně vyhodnocujeme tu minulou, tomu už tak asi nebude, protože pokud posloucháte v sobotu v premiéře, tak už víte, zdali jste vyhráli či nikoliv. Tedy pouze tu malou cenu, kdo vyhraje hlavní, to se dovíte na začátku dalšího měsíce. My jsme se minule za otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích. Mají tady jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12. Je vytvořena zajímavou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Byly dvě možnosti. Za A Čechy, za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Mapa historických zemí Moravy a Slezska se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného totiž v České republice neexistuje. Rolovací batoh vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková Chlumčany, paní Bohuslava Kryčí Třebíč a paní Ivana Máslová z Karlových Varů. Moc vám gratulujeme a přejeme vám to. Výhru pochopitelně přejeme i vám, ale to jako v každé loterii vyhrát může jenom někdo. No a třeba to příště budete právě vy. Stále hrajeme o hlavní cenu za květen, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? Dovíte se po třetí reportáži.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se na samotném rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tady scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Petřkovické Lurdy, jak se místu také říká, nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým kopec vedoucí ke kapličce zdolala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký vyšlap po louce, nicméně posluchači naši milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dovudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou, ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcena a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo a vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by mu si mohl připomenout i tady u nás. Jo. A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch, myslím, 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže to byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudál?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udál, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a který po svém otci převzal vedení kroniky tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

0: Hrad Seeberg na Chebsku v Karlovarském kraji láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Okolní krajina ale nabízí i další zajímavý výlet. Naučná stezka v okolí hradu seznamuje turisty s historií obce, osídlováním podhradí, rozvojem řemesel i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou na ní vzal její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Seeberg má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Na těch zastaveních popisujeme to místo, ve kterém se zrovna teda ten návštěvník nachází. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. Ten nejkratší okruh má 800 metrů. Nejdelší okruh má 4,2 km. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Seeberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi oblíbený fotografovaný objekt. Je to vlastně maketa mlýna s funkčním dubovým kolem, s horním nátokem a pod ním je obecní vodárna, ze které teda zásobujeme obec pitnou vodou. A to, že jsme tomu dali takovýhle design, tak je to v podstatě taková vzpomínka na 5 mlýnů, které v obci kdysi byly, ale v 50. letech 20. století díky nějaké vyhlášce o veřejných mlýnicích byly všechny ty mlýny zrušeny, takže už tady nemáme funkční žádný, kromě tohohle malého.
2: Co se mi tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci, ale i samotní majitele hradu Seeberg, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
2: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
1: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době várijského vrásnění, kdy ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několikakilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech. Je tady několik zenových míst.
2: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
1: A to je Ekofarma Seeberg, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže je tady velmi veselo.
0: Říká autor naučné stezky s názvem Okolím hradu Seeberg Radovan Caran, který po ní provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Výlety. Dnes nás ve výletech čeká ještě návštěva výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a stala se z ní unikátní technická památka. Tou nejstarší je roubenka, ptáme se, za A Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Ačko Vertyně v Podkrkonoší, Bčko Proseč v okrese Chrudim. Hrajeme o flísovou deku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Jak se píše textová zpráva, teď už mám pocit, že je to nošení dříví do lesa, sov do Aten nebo děvčat do Varnsdorfu, to už ale neplatí to poslední, proto vám tu textovou zprávu přečtu, jak se má psát. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomínejte na PSČ, nikoliv PS, jak to říkal strýček Jedlička, PŠT, ano, u nás je to PSČ, tedy poštovní směrovací číslo. A tuhle zprávu pošlete na 90 011 04 do dnešní půlnoci. Je spoplatněna, a to částkou 4 koruny, službu zajišťuje náš partner ATS Praha. Tak snad jsem řekl všechno, kdyby ne, tak si otevřete web, internet, stránky výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné

0: Největší roubenou stavbou u nás je výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku v Libereckém kraji. Její původ se datuje do počátku 16. století, kdy usedlost koupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Do současné výsecké rychty nás teď zavedou Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo.
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře, v patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková síň, ze které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový ty velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříň z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem, než je výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavěna do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpodlažní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká etnograf Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřena každý den mimo pondělí.

Také dnešní výlety zakončíme pochopitelně připomenutím soutěžní otázky. My jsme navštívili výseckou rychtu v Kravařích, okrese Česká Lípa. Je to největší roubená stavba v Čechách, ale není nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo průzkumem datováno do let 1547 až 48. Zachránili ji před demolicí, pečlivě zrekonstruovali, no a dnes je to unikátní technická a navštěvovaná památka. A my se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A. Vertyni v Podkrkonoší nebo za B. v obci Proseč v okrese Chrudim. Jak se píše textová zpráva, tak to už víte. Samozřejmě to najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomenu, hrajeme o pětici flísových dek pro pětici našich posluchačů. Hrajeme celý květen také o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Já někdy ztrácím přehled, jestli už jsem říkal ty ceny nebo neříkal pravidla, jestli jsem říkal nebo neříkal, prostě jak to člověk opakuje pro jistotu, abyste se v tom vyznali, tak doufám, že to nekomplikuji. Pokud ano, zcela jednoduše to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Nás najdete u rozhlasových přijímačů opět za týden, v sobotu ve 13 hodin a 4 minuty. Vše dobré, hezké jaro přeje Pavel Kudrna.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nízké výkupní ceny obilí můžou letos způsobit některým zemědělcům ztráty. Lidé dnes můžou navštívit hasičskou zbrojnici v městě Touškově. Volby do sněmovny by v dubnu vyhrálo hnutí ANO. Zítra čekejte proměnlivé počasí se srážkami a teploty do 20 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Zemědělci letos očekávají nižší hektarové výnosy i horší kvalitu plodin. Aktuálně jsou podle nich nejvíc ohrožené zejména jarní obilniny, které kvůli suchu v minulých týdnech špatně rostly. Příznivé nejsou ani současné ceny zemědělských plodin, říká člen představenstva Agrární komory České republiky Jaroslav Šíma.
2: Zatímní cena komodit, který se nabízí, je velice špatná. Ty hlavní nosné plodiny, řepka, pšenice, snad i ječmen, zůstaly pod úrovní loňských cen a plošně, aspoň co mám já informace, zemědělci nemají moc uzavřeno smluv, protože prostě ta cena je totálně ubíjející a ta rostlinná výroba už dneska je jasný, že prostě bude končit minusem.
0: Město Touškov na severním Plzeňsku dnes pořádá den otevřených dveří hasičské zbrojnice. Objekt muselo město upravit, a to kvůli novému vozu, který město záchranářům zakoupilo. Akce začne v 15 hodin před Touškovským kostelem, kde hasičskému vozu požehná farář. Pokračuje nezávislá starostka města Touškova Kateřina Duchková.
3: Tak to auto přejede do hasičské zbrojnice. My jsme tu hasičskou zbrojnici z důvodu nákupu nového vozu museli přistavět, takže teď na současné době tam proběhla přístavba hasičské zbrojnice. Jsou tam vylité nové podlahy a vlastně udělali jsme kompletně to spodní patro, ty garáže nové, a proto je tam i ten den otevřených dveří.
0: Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by s 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Španělští zdravotníci a vojáci evakuovali první pasažéry z lodi, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo jako první v malých člunech opustili španělští občané. Cestující z dalších zemí se na ostrov Tenerife dostanou až po přistavení evakuačních letadel. Na letiště je přepraví vojenské autobusy. Na výletní lodi se rozšířila varianta viru, která je přenosná i mezi lidmi. 3 lidé zemřeli a další 3 jsou nakaženi. Onemocnění se může projevit horečkami, bolestmi hlavy nebo dýchacími obtížemi. Sport. Hokejová reprezentace bojuje na závěr přípravy na mistrovství světa se Švýcary. Ve třetí třetině Češi prohrávají 1-3.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, v druhé polovině pak na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, na horách 11 až 8. Zítra čekejte ráno možný doznívající déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Srážky během dopoledne přechodně ustanou, oblačnost se bude protrhávat. Odpoledne opět přehánky na většině území, večer jich bude od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Na horách 12 až 15. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, odpoledne a večer v bouřkách i s nárazy přesahující 50 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, a biopředpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 183 od Nebílov u křižovatky na Losinou probíhá vyšetřování nehody vozidla. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: U Už jsme to tak trochu nakousli ve zprávách. Zemědělci na Plzeňsku se obávají, že sklidí málo krmiva pro dobytek. Jetel a tráva kvůli suchu moc nerostou. První seče jsou zpožděné a pěstitelé z nich očekávají menší výnosy než obvykle. Bude o tom celá reportáž. A to tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 14:30. Čekají na vás také hvězdy, hity, legendy. Tam se představí Carl Douglas. No a za pár minutek máš seriál Co v učebnicích nebylo, tentokrát pod titulkem Pražský orloj. Taky nadále příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pražský Orloj je nejstarší?

0: Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a Orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, Orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Tak například v Boru u Tachova začíná festival Hudební léto Borska. Na zahajovacím koncertě zazní dílo Antonína Dvořáka Stabat Mater. Začíná v kostele svatého Mikuláše v 18 hodin a vystoupí na něm Karlovarský symfonický orchestr a Kýnův smíšený sbor pod taktovkou Marka Vorlíčka. Měšťanská beseda v Plzni uvádí komedii, která vás rozezměje i dojme. Simona Stašová se v ní jako barová zpěvačka vrací domů z protialkoholové léčebny. Představení Drobečky z Perníku začíná v 19 hodin a Simona Stašová mimochodem za tuhle roli získala cenu Thálie. Plzeňské divadlo Jekátyla zve na operu Engelbera Humperdinka, Jeníček a Mařenka. Ve Velkém divadle ji uvidíte od 16 hodin. Na malou scénu můžete zavítat na volnou adaptaci hry Henrika Ibsena Heda Gablerová. Činoherní představení začíná v 19 hodin. No a Doubrovecký klub pořádá na Habermanově náměstí v Plzni jarní koncerty. Dnes v 16 hodin přiblíží klasickou hudbu netradičním způsobem duo Two Voices. Tolik tedy dnešní tipy. No a za chvíli vám Pavel Žalman Lohonka popíše, jak vidí rána v trávě.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Je 2:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň, no a my teď na chvíli zaměříme na pole. Sucho, vítr a mráz letos na jaře totiž trápí zemědělce. Porosty jsou oproti normálu nižší a řičí. Podle pěstitelů na Rokycansku a jižním Plzeňsku v současnosti trpí všechny plodiny a další vývoj se dá jenom těžko odhadovat.
1: Momentálně se díváme na pšenici ozimou. Když ji vytrhneme ze země, tak má velice krátký kořeny. Když si na to sáhnete, tak ta zem ani není vlhká, která je na těch kořenech, je to jenom suchý prach.
2: Ukazuje mi na poli agronomka společnosti Osecká zemědělská Kateřina Málková.
1: Celkově ta rostlina žene do výšky jenom hlavní stéblo, odnože se trochu zastavily ve vývoji. To znamená, že tohle se může na výnosu podepsat negativně.
2: Tady vidíme i rozpraskanou půdu, takže jak to tady máte letos s deštěm?
1: Asi jako všude. Mám tady před sebou součet srážek, kdy za období března a dubna tady na Osecké zpravidla napršilo vždycky mezi 50 až 160 mm srážek dešťových. Letos během března a dubna máme 23, což je strašně málo.
2: A které z těch měsíců, co do deště, jsou ty nejdůležitější?
1: Právě ten březen, duben mají

0: přímý vliv na to, jak ty ozimy porostou směrem do klasu a ty jařiny, aby vůbec začaly fungovat.
1: Jaké plodiny trpí tím suchem nejvíc?
0: V tuhle chvíli mají projevy sucha všechny. Kroutí se listy, řepka, i pšenice, i ječmen, spodní listy jakoby usychají a kukuřice. Zatím leží v zemi a neklíčí.
1: Sucho se projevuje i na loukách, potvrzuje agronom společnosti Vrčeňská zemědělská Jakub Zrostlík.
2: Určitě ty první seče budou mizerný, tý trávě strašně málo, to řídký a tam bude obrovský pokles ve výnosu pro krmení. Minulý týden byl poměrně větrný, teplej, takže dochází k tomu vysušování. Je otázka potom ty následní seče, jestli ta voda bude a jaký bude počasí.
1: Můžou to ty rostliny dohnat, když teď zaprší?
3: No tak přál bych si to, že jo.
1: Říká člen představenstva Agrární komory České republiky Jaroslav Šíma.
3: Otázka je u těch obilovin hlavně taky, že nebude asi sláma, to už je vidět podle vývojové fáze, že ta výška toho stébla bude prakticky poloviční. No a ten, kdo dělá živočišnou výrobu, tak samozřejmě tu slámu hlavně u mladého dobytka potřebujete, že jo. A pak když vám chybí, tak je to jako složitý něčím nahradit. Určitě už uvažujeme o tom, že bychom sklízeli řepkovou slámu, která se většinou jenom drtí. I ta ale bude kratší. No a pak hledáte zdroje mimo piliny a tak dále, ale to jsou dneska věci, které prostě stojí peníze a každý to šetří na zimu, aby to mohl prodat. No.
1: Podle zemědělců by kromě slámy letos kvůli suchu mohlo chybět i seno na krmení.
3: To, co vidíte na těch loukách nebo větelích, to není během týdne začít sekat, což se jen léta už pomalu dělo. Takže věříme, že po těch přeháňkách nám to aspoň drobec se nadechne, tyhle ty trvalý travní porosty, jeteloviny, vojtěžky, drobec něco dají, protože zatím to vypadá velice bídně.
1: Zemědělci by uvítali déle trvající mírný déšť, který by půda dokázala vsáknout. Z Oseku na Rokycansku Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Co děláte v sobotu 16. května?
3: Český rozhlas Plzeň pro vás připravil Den otevřených dveří.
2: Přijďte se podívat do budovy, odkud vysíláme.
4: Navštívíte studia, kde vznikají vaše oblíbené pořady. Prohlédnete si prostory, kde natáčí Plzeňská filharmonie.
2: Potkáte se s lidmi z rádia i se zajímavými hosty.
3: Zaspívá vám 14-letý Max Behenský, finalista pěvecké soutěže v Německu.
2: Historie na vás dýchne v našem muzeu a děti osloví muzikálový workshop.
4: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
2: Těšíme se na vás v Plzni na náměstí Míru 10 v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 10. května a své 84. narozeniny slaví jamajský zpěvák Carl Douglas. Autor písničky Kung Fu Fighting, legendárního diskotékového hitu 70. let, který patří mezi 25 nejprodávanějších písní všech dob. Psal se rok 1974 a filmový svět měl svoji ikonu jménem Bruce Lee. Hvězda akčních filmů nadchla kinematografii pro bojové umění kung fu. Carl Douglas tehdy pracoval jako studiový vokalista pro jednu gramofonovou firmu. Při nahrávání jednoho singlu se ho producent zeptal, jestli by náhodou neměl nějakou melodii na stranu B. Ten mu nabídl svou čerstvou skladbu Kung Fu Fighting. Natočili za 10 minut na pouhé 2 pokusy. Všichni byli přesvědčeni, že tuhle skladbu si na gramofirmě stejně neposlechnou. K jejich velkému překvapení ale chtěl umělecký ředitel slyšet obě strany chystaného singlu a jeho verdikt zněl jasně. Singlovým áčkem bude Kung Fu Fighting. Nahrávka se na trhu objevila na jaře roku 1974 a dlouho to nevypadalo na příliš prozíravé rozhodnutí. Prvních 5 týdnů píseň o bojovém sportu nezahrálo jedno jediné britské rádio. Vše se změnilo až v okamžiku, kdy se skladba stala hitem v tanečních klubech a návštěvníci diskoték se ji následně začali dožadovat po rozhlasových stanicích. Během měsíce z ní byl britský hit číslo 1. Na vrcholu žebříčku vydržela 3 týdny a stejně dobře si vedla i ve Spojených státech. Další podobný úspěch už Carl Douglas neměl. V roce 1978 natočil poslední album a dodnes vystupuje jen velmi sporadicky. Písničky se prodalo přes 11 milionů kusů, objevila se v řadě filmů a samozřejmě nemohla nezaznít ve filmu Kung Fu Panda. Pro tenhle animovaný hit ji naspíval CeeLo Green. Není pak divu, že se dočkala bez počtu cover verzí. V roce 2000 vynesla Carlu Douglasovi vítězství v anketě o nejslavnějšího umělce jediného hitu celého minulého století.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Sedmikrásk na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásk na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň upozorňuje na dodržování pravidel při návštěvě městských lesů. Minimuzeum zemědělských nástrojů má do 2 let vzniknout v obci Kalec na Plzeňsku. Zítra čekejte proměnlivé počasí se srážkami a teploty do 20 stupňů. Hezkou neděli zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Do plzeňských městských lesů míří čím dál víc návštěvníků. Ne každý ale dodržuje stanovená pravidla. Ty město opět zveřejnilo na svých webových stránkách. Například do lesa se nesmí jezdit auty, motorkami ani čtyřkolkami. Zakázané je taky parkování aut na lesních cestách před závorami, protože tak znemožňují pohyb lesní techniky a záchranných složek. Pokračuje mluvčí magistrátu Hana Josefová.
3: K dalším pravidlům patří mít psy na vodítku, aby neohrožovali lesní zvěř. Neodhazovat odpadky, ale veškeré prázdné obaly si odnést z lesa zpět. Návštěvníci by neměli poškozovat stromy, vstupovat do oplocené výsadby lesních dřevin ani ničit její oplocení. Na kolech se smí jezdit jenom po zpevněných cestách.
2: V lese se dále nesmí kouřit a oheň je možné rozdělávat jen na místech k tomu určených. Historickou kovárnu chtějí obnovit v barokním dvoře Kalec na severním Plzeňsku. Je umístěná ve východním křídle objektu, kde dřív byly stáje. Teď se dodělávají krovy a letos je v plánu dokončit střechy. Další práce popisuje správcová Jana Churavá.
4: Budeme pokračovat v kovárně, kde plánujeme expozici. Už na tom pracujeme, zatím jsme teda vyhloubili podlahy, sanovali od vlhkosti a budeme pokračovat právě skladbou podlah. Musíme opravit ty zdi a toalety. Bude tam expozice starých zemědělských nástrojů, fotografie, drobné nářadí. A doufám, že během 2 let bude hotovo.
2: Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to v debatě České televize s tím, že vláda má právo určit, kdo bude zemi zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce účastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
5: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou tam

0: řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
1: Prezident Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoce reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Sport. Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem 1-6. Po příletu ze švédských her zpět do Prahy dnes večer oznámí trenér Radim Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek. Český tenista Jiří Lehečka vypadl z turnaje Masters v Římě ve třetím kole. Tenistka Nikola Bartůňková senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou a postoupila do osmifinále. Počasí. V noci bude zataženo, v druhé polovině pak na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, na horách 11 až 8. Zítra čekejte ráno možný doznívající déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Srážky během dopoledne přechodně ustanou, oblačnost se bude protrhávat. Odpoledne opět přehánky na většině území, večer jich bude od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Odpoledne a večer v bouřkách i s nárazy přesahující 50 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 mezi obcí Prádlo a Nepomukem havarovalo auto s motorkou. Provoz je v místě řízen Kyvadlově. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hodina 5 minut, to je správný čas a Český rozhlas Plzeň, to je ta správná stanice, kterou právě posloucháte. A tak vás v následující hodince mohu pozvat na jednu výstavu skalniček. Budete si moci také zasoutěžit, a to konkrétně o 2 vstupenky do plzeňského divadla Pluto na operetní reví. No a za pár minutek další díl našeho seriálu Výtah mimo provoz, kde se podrobněji podíváme na plzeňský Lochotín. Taky nadále zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

V letech 1974 až 1980 vyrostlo v oblasti mezi ulicemi Karlovarská, Studentská, Lidická a Alej Svobody v Plzni 5105 bytů pro 18 300 lidí. Všechno mělo být hlavně rychle hotové, o kvalitě se tehdy příliš nemluvilo. Na stavbách sídliště Lochotín se proto zaváděly různé nové metody, které měly snížit takzvanou pracnost na jeden byt a tím i čas potřebný.

0: Odgerské, tak je to potom košutka.
1: Moment, hele, tady Tauber, ten, jak nám to začíná, já byl chodit po špičkách, aha, tak on tam bubnoval.
0: Aha, hezky, hezky, trošku kulturní vložka.
1: Huber Tauber, ano, pusto.
2: Ten výtah je zase mimo provoz.
3: Pozor, Lukáši, před rokem 80 v rozhlase byli stavaři z pozemních staveb za Lochotín vyznamenáni.
4: Na jednu bytovou jednotku spotřebují stavební organizace v celostátním průměru asi 600 hodin. Plzeňští stavbaři jen 430 hodin.
0: Mohli vyhrát i proto, že měli trošku jednodušší stavbu, měli lepší zakládání základů a vlastně nejtěžší část každého paneláku je udělání základu a no a pak se samozřejmě hodně spěchalo.
3: Oni to stavili sovětskou metodou.
0: Zlobinovou,
3: je to tak, no.
5: Ona hodně slibovala.
0: Ano, a pak se stalo, že když někdo koupil nový byt nebo dostal nový byt, to žel poprvé okno a celý panel vypadl, to je taky zaznamenáno.
4: Přitom odevzdávají byty vzorné kvality.
3: A já mám na něj ty nejpěknější vzpomínky, já tady vyrost. Prosím, ještě se tu šanci dej.
0: Má své výhody, jsou tady potom na Košutce a na Vinicích se snažili o vnitrobloky, takže se tady dobře žije, je to odstínění od veřejné dopravy, od individuální, pro děti to musí být skvělý.
3: A ještě k tomu všemu je to rámované čtyřpatrovými domy.
0: Takzvanými bodovými domy. Já vás teďka někam vezmu, já co vám ukážu. Jsme teda v nákupním centru Géra.
3: Víte, proč to je Géra? Vy to víte.
0: Je to proto, že jsme měli družbu s městem Géra. V Plzni se realizovala Géra na obchodní centrum a v Géře se realizovalo obchodní centrum Plzeň.
3: Východní Německo.
0: Část těch investic byla věnována umění, tak se vždycky v těch nenápadných, dneska nepříliš udržovaných obchodních centrech dají najít jako naprostý skvosty. Tadyhle máme perforovanou keramickou stěnu, která si hrozně hraje jako s různýma reliefama. Máme tady díry, máme tady takovéhle jako obloučky a je to hrozně pěkný. Je to nad garážem a dotváří to tu kulturu toho prostředí.
3: Lukáš, jako malý jsem tím tisíckrát prostrčil hlavu. Jste mi asi minutu zpátky říkal něco o zubatých panelácích.
0: Tady jsou ústupkový paneláky.
3: No, ústupkové.
0: No, domy jsou tady stavěný po vrstevnicích, to znamená, že kopírujou ten terén a znamená to, že ten panelák se musí přizpůsobit, uhejbat a zase se vracet.
3: Lukáši, během natáčení našeho společného seriálu Výtah mimo provoz můžu říct dvě historické věci. Za prvé možná zmokneme. A za druhé, to je vlastně první sídliště, kde je víc než jedno nákupní centrum.
0: Občanská vybavenost tady je skvělá a i přesto, že vlastně to skutečný centrum toho severního předměstí nikdy nebylo realizovaný. To mělo stát v místě, kde je takzvaný malý Berlín a tam mělo vzniknout hotel a a divadlo. A
3: Mototechna.
0: A z toho tam nic nebylo realizováno, jenom učňovská škola. I přesto to sídliště skvěle funguje.
3: Ačkoliv jsem si říkal, že nebudu soudit, neb jsem tady vyrost, tak musím soudit. Spoustu zeleně, příjemní lidé.
6: To už se dostáváme před nákupní centrum Atom, které stojí před někdejší 32. základní školou. A tady je umění vedle umění. Vstup do školy je velice pěkná modrá mozaika z miniaturních dlaždiček modré barvy z horní břízy u Plzně a mezi dnešním gymnáziem a Atomem je opravdu povedená socha plzeňského sochaře a keramika Zdeňka Jílka. Socha s názvem Kluk s píšťalou je zhotovená z mramoru a usazená na sokolu měřící 180 cm. Ale žejná ze spolku Křížky a Vetřelci, ten ví vážně hodně o sochách v Plzni.
7: To umělecké dílo tomu dá tvář tomu sídlišti. Jo, jako můžu to být prostě obyčejný paneláky, ale když je tam něco navíc, tak se to vtiskne. A člověk ví, že tam jsem bydlel, kde byla tahle socha a nese si to v sobě.
0: Bylo tady kinomír?
3: Tamhle byl granit. Večerní bar, ale to mělo úroveň.
0: Mm-hmm.
3: Já to slyšel, tam nechodím.
0: Samozřejmě. No jinak kino bylo hodně navštěvované a hodně oblíbené. Já si vždycky vzpomínám, že lidi si dávali schůzky u hodin a pak vyrazili na film. A bylo jim vlastně jedno, co dávají.
3: Já jsem chodil pouze na dětské pásmo za 2 koruny o víkendu ráno. Jen počkej zajíci.
6: Lochotín, to je vážně povedené sídliště na severním předměstí města Plzně. Školy, školky, nákupní centra, bazén, odpočinkové zóny a také klid, protože doprava, ta jezdí po obvodu tohoto sídliště a také tady vzdušno. Podobné to má Bolovec, tam se seriálem Výtah mimo provoz vypravíme už příští týden.
8: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15:24 zahajuji dnešní odpolední soutěž a hned na začátku řeknu telefonní číslo pro ty, kdož se chtějí zúčastnit. 221 554 222. No je samozřejmé, že kdo chce soutěžit, měl by také vědět, co může získat, co může vyhrát. Tak tentokrát jsou to dvě vstupenky do plzeňského divadla Pluto na operetní reví k příležitosti 200. výročí narození Johanna Strause. Takže kdo má rád operetku, tohle by bylo určitě něco pro něj. Tak volejte 221 554 222. Připravená je soutěžní otázka. Haló, haló, kdo je tam? Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady Jana Sýkorová.
0: Jano, odkud voláte?
1: Z Plzně.
0: Tak, a znáte divadlo Pluto?
1: Tak trochu.
0: Takže nebyla jste tam, předpoklad.
1: Ještě jsem tam osobně nebyla.
0: Ne. No, tak byste tam teď určitě šla takhle 20. května v 19 hodin. Máte něco jiného naplánováno?
1: To je středa.
0: No.
1: Ne. Jo, že jo?
0: Asi jo, teď to rychle nespočítám, ale každopádně pojďme na tu soutěžní otázku, ať to nezdržujeme. Takže divadlo Pluto znáte. Znáte člověka jménem Ivan Hlas?
1: No.
0: Ano nebo ne?
1: No, ano, neslyšel, asi jsme se neslyšeli. Ano, znám zpěvák.
0: Jo, jasně, písničkář, hudební. Proslavil se především písněmi k filmu. Víte, ke kterému?
1: Čekali léta.
0: No krásně, s vámi to jde jako po másle. Já se ovšem ptám, čím se Ivan Hlas vyučil, to je taky docela známá věc. Chcete možnosti?
1: No, možná jo, děkuju.
0: Jenom proč se o něm bavíme, protože Ivan Hlas má dnes narozeniny. Narodil se 10. května 1954. A pozor, vyučil se tedy buď za A zahradníkem, nebo za B pekařem, nebo za C knihkupcem.
1: Zahradník, pekař, knihkupec.
0: Mhm.
1: Tak za C.
0: Knihkupec. Svatá je to pravda. Tak teď konečně uvidíte, jak vypadá divadlo Pluto. Jano.
1: Ráda.
0: Koho vezmete?
1: Super, děkuju.
0: Koho vezmete sebou?
1: Koho vezmu sebou? Asi kámošku.
0: Takže zdravíme i kámošku a vám gratulujeme. Zůstaňte mi chvíli u telefonu, domluvíme se.
1: Dobře, tak moc děkuju. Naslyšenou.

0: Je 5 minut po 15:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Já jenom připomenu, že zítra začíná týden rané péče a věnovat se mu budeme i v našem zítřejším dopoledním vysílání. Pozvání do studia totiž přijala Marie Prchalová z organizace Rané péče KUK, která se věnuje rodinám s dětmi se zrakovými nebo kombinovanými postiženími. Tak své zkušenosti s těmito službami nám přijde povědět také jedna z maminek, takže můžete poslouchat zítra po 10. hodině. Ale teď už vás zvu na tu slibovanou výstavu, na výstavu Skalniček, kterou pořádá až do půlky května v zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí Alpinum klub Plzeň. V prostředí školní zahrady si můžete prohlédnout přibližně 200 kusů exponátů, které tam členové klubu dopravili.
1: Kdybych chtěl být konkrétní, tak bych upozornil návštěvníky třeba na malou kolekci cesmín. Cesmín, jak všichni ví, je anglická vánoční rostlina, něco jako naše jmelí. Máme tu třeba krásně rozkvetlé trilium, takže to určitě bude fanšmekery zajímat. Máme otevřeno každý den od 9 hodin do 19 hodin.
2: Na výstavu zve Karel Lumerding, předseda Alpinum klubu Plzeň. S výstavbou školní výdejny jídel se vaše výstavní prostory hodně zmenšily.
1: Přímo citelně zmenšily.
2: No možná třetinu zahrady ta výdejna zabrala. Třetina.
1: Tady vidíme dvě propojená jezírka s řesovištními rostlinami a kolem cibuloviny a tak dále. No.
2: Pro návštěvníky výstavy jste tradičně připravili i jednu novinku. Co to je letos?
1: Támhle ty stoly s pytlíčky a s fotografiemi. Letos máme k dispozici řadu semínek alpinek. My jsme tady připravili pro návštěvníky jednak obrazovou část, to znamená všechny ty alpinky, které si můžou napěstovat, jsou vyfocené, mají tu fotky, to za prvé.
2: Vím, co si pořizuji.
1: Ano. A za druhé máme krásně označené pytličky také s fotkami, kde si návštěvníci mohou potom vybrat.
2: To ale muselo zabrat mraky času.
1: Zabralo to mraky času, to máte pravdu, ale ne mého času. Zabralo to čas kolegy Jiřího Berkovce.
3: Semínka doprovázejí obrázky s latinským jménem a myslel jsem si, že to udělá program, že si to naprogramuju, aby přiřadil správný jméno ke správnému obrázku a že to bude jednodušší. Ale udělat ten program mě zabralo asi měsíc práce po večerech, než byl funkční a pak už to šlo rychle, pak to byl jeden večer.
2: Květy tady nemáte jenom na obrázcích, i zahrada je v plném květu a kvete i záhon dědictví českých zahradníků.
1: Stojíme teďka před krásně rozkvetlou pivoňkou, je to pivoňka unikátní, jmenuje se Madame Horák a je to výpěstek z horákových školek. Je to skutečně unikátní pivoňka, běžně dostupná není. Dále tady vidíme krásně rozkvetlou přivislou jabloň, jmenuje se Fontána a ta je zajímavá svými přivislými větvemi. A tady krásně nakvetlý rododendron Lady Cadence, určitě rozkvete, neboť má plnou poupat. No a na další, ať se přijdou podívat návštěvníci výstavy, co tu všechno máme.
2: Na výstavu Skalniček můžete do zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí přijít do 15. května.
1: Dokonce do 16. května, ale to už pouze budou skalničky na stolech a vstup do zahrady už nebude možný.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: A s odbornicí z katedry českého jazyka a fakulty pedagogické v Plzni si teď bude povídat Stanislav Jurík.
2: Některá slova nás zaujmou svým zvukem nebo zdánlivou souvislostí s jinými slovy. Jednoho z našich posluchačů také upoutalo slovo, a jistě to bylo jenom slovo, kořálka. Ptá se, jestli toto slovo souvisí s kořením, nebo proč se vůbec některým lihovinám říká kořálka. Odpoví Ružena Písková, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Kořálka je opravdu zajímavé slovo, nejen co do zvuku, ale i co se původu týče. S kořením svým významem nesouvisí. Koření je podstatné jméno odvozené od slova kořen. I když je kořálku možno pálit prakticky z čehokoliv, z kořenů to obvykle nebývá. Ale důležité je to, že kořálka se pálí a také, že její chuť je štiplavá, hrdlo po ní úplně hoří.
2: Promiňte, ale nějak mi uniká souvislost mezi slovy pálit, štiplavý nebo hořet a kořálka.
3: V češtině tu souvislost vidíme jen se slovem hořet, které má všeslovanský původ. Slovo kořálka totiž nepochází z češtiny. Přejali jsme ho z polštiny. Tam to ovšem nebyla kořálka, ale gořálka. A toto slovo bylo v polštině odvozeno ze slova gořeč, což znamená hořeti. Z polštiny pochází i ukrajinské slovo horívka a ruské gorelka. Slovo kořálka ale v češtině zdomácnilo už dávno. Vidíme ho v jednotlivých nářečích i v mnoha expresivních podobách, často zdrobnělých.
2: A samotné slovo kořálka zdrobnělé není?
3: Není. Neexistuje totiž žádná kořala jako základové slovo. Naopak výraz kořala, tedy člověk hojně prolévající hrdlo kořálkou, je slovo odvozené od slova kořálka. Co se zdrobnělin týká, používá se jich velké množství, například kořalečka, kořalička, kořalenka nebo kořalinka. Vyjadřují jednak to, že se lihovina s vysokým obsahem alkoholu obvykle nalévá do malých skleniček. Mluvčí pak užívají zvukově zajímavá slovní spojení jako paňáček kořaličky. Užívání zdrobnělin a těchto až mazlivých slov zároveň vystihuje kladný vztah mluvčích k tomuto nápoji i snahu zakrýt jeho potenciální nebezpečnost a návykovost. Vždyť komu by mohla ublížit taková lahvinka kořalenky? Jedná se zde o užívání eufemismu s cílem bagatelizovat vliv těchto lihovin na lidské jednání a zdraví.
2: Slovo kořalka jsme dnes probrali s Růženou Pískovou a já za to děkuji. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: No a já dodávám, že další posluchačské dotazy můžete posílat e-mailem na adresu info@pl.rozhlas.cz. 15.52, za chvíli už tady máme dnešní hvězdné návraty a tam se dnes potkáme se šlechtičnou mezi českými herečkami, s dámou, která se setkala s Gérardem Philippem, uměla francouzsky a že bude herečkou, to věděla už odmala. Připravili jsme totiž pro vás příběh Ireny Kačírkové. No a bude ho jako vždy vyprávět Patrik Rozehnal. Roman Stupka vám u toho i nadále přeje příjemný poslech.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V provozu jsou děti nejvíce ohrožené při jízdě v autě nebo na parkovištích. Lidé vrátili v Plzeňském kraji při zbraňové amnestii už přes 200 zbraní. V Černošině na Tachovsku dokončují obnovu zdemolované školky. Zítra čekejte proměnlivé počasí se srážkami a teploty do 20 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Největší riziko dopravní nehody dětem hrozí ve chvíli, kdy cestují v autě nebo jsou na parkovištích a v obytných zónách. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Podle těch se v Česku stane průměrně 5000 dopravních nehod s účastí dětí. Na různé situace mezi auty by měli připravit děti rodiče, říká metodička dopravní výchovy z týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
2: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tako znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé, že je to vlastně vzkaz a označení toho, že to vozidlo se nastartovalo nebo se chystá couvat.
0: Lidé z Plzeňského kraje odevzdali už přes 200 zbraní. Takzvaná zbraňová amnestie, při které je možné bez postihu odevzdat i střelivo, munici nebo výbušninu, trvá od 1. ledna a potrvá ještě do konce června. Jak informoval policejní mluvčí Ondřej Hodan, za první 4 měsíce lidé v Plzeňském kraji odevzdali celkem 218 zbraní, přes 4000 kusů střeliva a 6 kusů munice. U munice se jednalo například o dělostřelecké nebo ruční granáty. Výhodou je i to, že pokud zbraň nesouvisí s trestnou činností, může si její majitel zažádat o řádnou registraci. Od úterý bude znovu v provozu mateřská škola v Černošíně na Tachovsku. Ta se před týdnem stala cílem vandala nebo vandalů. Zdemolované byly třídy, šatny i toalety. Prostory pro děti se podařilo v minulých dnech zaměstnancům s pomocí rodičů, dobrovolníků i zástupců města opravit a uklidit. Ještě zítra je v plánu výměna rozbitých skleněných výplní. Ředitelka školky Jana Raušerová děkuje všem, kteří pomohli s obnovou.
3: Ráda bych ze srdce poděkovala všem, vážím si té pomoci, té ochoty a toho nasazení. Díky tomu společnému úsilí zaměstnanců, rodičů, města, dobrovolníků se podařilo zpátky tu školku rychle uvést do pořádku.
0: Školka se pro děti otevře v úterý ráno. Potom, kdo celý areál zdemoloval, stále pátrá policie. Sport. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu třetí na 500 metrech. Na stejně dlouhé trati pak Martin Fuxa skončil s bratrem Petrem v závodu Deblkánojí šestý. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra skončí ve Slávii, uvedl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Reagoval tak na vyloučení obou hráčů v sobotním derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem domácích příznivců nedohrálo. Oba fotbalisty, kteří se provinili proti pravidlům, vedení Slávie do konce sezony vyřadilo z A týmu a v létě mají svolení hledat si nové angažmá.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, v druhé polovině pak na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, na horách 11 až 8. Zítra čekejte ráno možný doznívající déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Srážky během dopoledne přechodně ustanou, oblačnost se bude protrhávat. Odpoledne opět přehánky na většině území, večer jich bude od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Odpoledne a večer v bouřkách i s nárazy přesahující 50 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 20 mezi obcí Prádlo a Nepomukem na jižním Plzeňsku je po nehodě auta s motorkou provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
5: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
4: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
6: Dobrý, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
4: Ale já teď nebudu, díky.
6: Tu máš.
4: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
5: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
4: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
6: Ale naposled.
4: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
5: Už to mám.
4: Tak výborně.
5: Ale tohle není všechno.
4: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
5: Víš, co tě čeká?
4: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
5: Za to nedostanu ani 500 rublů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

0: krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spánka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo. Teď tady, prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste. To si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane
4: takové věci.
5: Nejsme tady všichni. Voráček a pata z nový vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte. A těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj. Tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale voráček...
3: No? A co voráček, to pomůžete mi do voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí. Přece si je prosím nevezmu domů, já... Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježíš, pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
4: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty, no. A že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá, a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto

0: Jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, já bych si s těma peršanama věděl rady.
1: Tati, kolik máš kase?
2: Co prodává ten pan Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
2: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
0: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
0: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Je? No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
0: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
0: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
3: Až potom.
0: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
4: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
0: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
1: Proč?
0: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
1: Ale já je mám doma.
0: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
0: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
0: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
0: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
0: Ne.
1: Dobrou noc.
0: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte?
4: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
5: Dobré jítro, madam.
6: Děkuju.
5: Ano.
6: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
5: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
6: Tak viděl jste ho nebo ne?
5: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
6: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
5: Ne, madam, nic.
6: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
5: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
6: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
4: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co jsi nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Magda.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života.

0: úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irna Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
1: Arturo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
2: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
1: Odpuste, prosím, pardon, prosím to.
2: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
1: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
2: Ach, není třeba, již vím.
1: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl vyrančovat a... To je snad omyl.
2: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
0: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
1: Františko, viděl jsi to?
3: Viděla.
1: Co budeme dělat?
3: Musíme se stlemit. Stmelit.
0: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoazním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrel v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla fuč. Cyrel pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
4: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
5: Mám tě ráda jako zlato.
4: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
0: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
6: Co si přejete?
7: Je tady můj muž?
6: Jaký muž? Jaký muž?
7: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
6: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
7: Tak vy říkáte, že tady není.
6: Já nevím, na koho se ptáte.
7: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná.

0: klidná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct.
1: Kde je můj muž?
0: Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno.
1: Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají.
0: Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
2: Co s tím?
0: A já vím. Mám
3: dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko?
0: Jsem slabá.
3: Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
2: Já, paní, o ničem nevím.
0: Lžete.
3: Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho.
0: Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
2: Ale co na tom? Co na tom je? Bývá mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
0: A já vám zase říkám. Přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy. Kud vám se rozhodl spáchat zločin.
3: Poslyšte. To přece není možné, aby... Vy jste byla takhle necitelná, aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem.
0: Pochopte to.
4: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
5: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k nim něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: má starostí půl.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžko nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes jasné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: Já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? Proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho?
0: Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno tak. Ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější? Ne. Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý no, dokonce, motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: No jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: A vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte. Jo.

0: to bude synův.
1: Ne, ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše, sama si pro sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat, jistě.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže, byla jednou jedna. A byly dvě. A byly tři. Sestry. Tři sestry. Dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě. Záměrně a pohádkově. V Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu. Kamna měla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila a měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka a malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry, jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetly. Studovali, dokonce rády až do konce, práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách. Ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku.
1: Já vám
0: Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: Dneska první, že? Co musíme tady?
1: Už jsme vzácně zajedno ano, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
1: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
4: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
1: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného si s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
1: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru?
6: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáte správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
5: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
1: Je ztracený.
4: Tak prosím.
6: Ta štyrka je krásná. Já jsem nejdřív myslel, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
1: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
6: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
5: Ne,
6: Karel, ale
5: já si myslím, že to bude asi...
1: To jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
1: Ta jednička. Co říkáte? Pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
1: Jsou pagáče.
6: To je lidový vypraveč. Na
1: ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
6: To se smí přileže.
5: Pardon, já ještě dělám takovou smí. Taktickou ano. Věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
6: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
1: Jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Trojka. Ke kartě. Máte pravdu.
7: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesla bys mi sklenku sodovky? Sodovku, víš?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podát. Moment.
5: Hello, Kim Besleng. Hedu, kudy vám paní Ajšemová? Jistě, že je tady, ale právě se na ně dívám, tady v okne mám legraci z nich. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Okam, již, malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala. Jak se ti tam venku daří? A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že
2: no, to bylo... No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za tvá šlo.
2: Ano, jistě to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Verecha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verechovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V těžké barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty
2: buditelský
1: čas. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
2: Ať je Bůh v odpusti, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce. Jo?
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji,
1: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
3: A já vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na Magronova, víte?
1: O, šunachte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře. Jo. Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařiští krejčí jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiracion a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, a máte se též si úplně. Se vám šedé, on nespí?
1: Ano, opravdu,
5: ty já ztrácím čas takovými neužijte.
1: Čnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám říci, jak by se mi líbit. Och, enorme, mo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne, a když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblo, váš odanistitel, dám vám a trhat svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monkel.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Jenom mě nenechte do té doby umlčit.
1: Já buďte přece trochu skromnější.
5: No, dám mě se mu snouvem, jsem to
1: nemůžu. Už se přijíš na
5: mě. Já pláhnu po vás, nemůžu.
1: Řekla jsem, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňu.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
5: Merci.
1: Monsieur, vy jste příliš vychytralý.
5: No, vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze.

roky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Rokycanská nemocnice se preventivní akcí připojí ke Světovému dni hygieny rukou. Zítra čekejte proměnlivé počasí se srážkami a teploty do 20 stupňů. Hezkou neděli přeje u zpráv Petra Broučková. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. A to u elektronicky podaných daňových přiznání, kdy lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5% stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
0: S pomocí daňového poradce nebo advokáta se lhůta na podání daňového přiznání prodlužuje až do letošního 1. července. Rokycanská nemocnice se letos opět připojuje k preventivní akci Světový den hygieny rukou. Ve vestibulu nemocnice se uskuteční zítra 11. května od 8 do 12 hodin. Akce upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Vyškolení zdravotníci předvedou svým kolegům a také veřejnosti, jaký je správný postup při mytí a dezinfekci rukou a řeknou, při jakých příležitostech je ve zdravotnickém prostředí i mimo něj nutné hygienu provádět. Uvedla to Rokycanská nemocnice na svém webu. Klenčí pod Čerchovem chtějí zrekonstruovat silnici v lokalitě mezi bytovkami. Po krajské silnici je to druhá nejvytíženější komunikace v městysi. Vedení Klenčí má hotový projekt a stavební povolení. Jak dodává starosta Jan Bozděch, zvolený za nezávislé kandidáty pro Klenčí, na práce se pokusí radnice sehnat dotaci.
3: V rámci této stavby bude rekonstruována veškerá infrastruktura, to znamená jak veřejné osvětlení, tak chodníky a přibude tam několik desítek parkovacích míst navíc, což samozřejmě pomůže té lokalitě velmi. Teď čekáme na vhodný dotační titul. Pokud vyskočí nebo se objeví, žádost podáme a budeme se o to prát, aby jsme tu silnici mohli co nejdříve dát do pořádku.
0: Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu odpověď na nejnovější návrh o ukončení války. Uvedla to íránská státní agentura IRNA. Jaká íránská odpověď je, ale neuvedla. Dosavadní jednání ztroskotala na sporech o Hormuzský průliv nebo obohacování uranu. V současnosti platí mezi Íránem a Spojenými státy příměří. Obě strany si ale stěžují na jeho porušování. Sport. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra skončí ve Slávii, uvedl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Oba fotbalisty, kteří se provinili proti pravidlům, vedení vyřadilo z A týmu do konce sezony a v létě mají svolení hledat si nové angažmá. Tvrdík zároveň uvedl, že fanoušek, který vnikl na trávník a polil spartianského golmana Surovčíka pivem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, v druhé polovině pak na většině území občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, na horách 11 až 8. Zítra čekejte ráno možný doznívající déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Srážky během dopoledne přechodně ustanou, oblačnost se bude protrhávat. Odpoledne opět přehánky na většině území, večer jich bude od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, odpoledne a večer v bouřkách i s nárazy přesahující 50 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dejte pozor na dálnici D5 na 28. kilometru ve směru na Plzeň. Na vozovce se tam pohybují lidé. A na silnici 21 v Plané na Tachovsku havarovalo auto s motorkou. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň blahopřejeme písničkou.
4: Je neděle, vy posloucháte Český rozhlas a rádio vašeho kraje. Tolik naše aktuální zprávy a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Já jsem Jiří Trnka, dobrý podvečer.

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku a bylo by to od Věry Špinarové pro pana Jana Šaška, který tento týden oslavil své 81. narozeniny. Obec Klášter mu srdečně gratuluje a přeje vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a duševní svěžest do dalších let. Velice originální, my už hrajeme Rádio vašeho kraje a Český rozhlas.

pořadu blahopřejeme písničkou, vyřídíme už za malou chvíli další z vašich přání. Možná naznačím dopředu, že budeme za chvíli hrát kapelu Atlas, ale ještě předtím je třeba zmínit tu možnost, kterou se lze k nám prokousat a nechat si u nás v těch dalších týdnech zahrát oblíbenou písničku, případně někomu z vašich blízkých poblahopřát k jeho narozeninám a prostě k jubileu, které bude mít. Je to velice jednoduché vstoupit na stránky rádia vašeho kraje, vyplnit příslušný formulář, napsat, co byste chtěli zahrát, nějaký vzkaz, případně nějakou básničku můžete napsat. No a poté vybrat den, kdy byste chtěli, abychom vaše přání odvysílali, jestli v sobotu a nebo v neděli. Poslouchejte nás dál, za chvíli vyřídíme další přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vážená redakce jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas, prosím o odvysílání gratulace k narozeninám pro 4 členy fanklubu, kteří v těchto dnech oslavují svoje životní jubilea. Jmenovitě jsou to pánové Pavel Řežábek z Horšic, Jan Kašpar z Přílepova, Miroslav Toušek z Kolovče, Vratislav Taflík z Radkovic u Přeštic. Všem jmenovaným k jejich jubileu moc gratulujeme a do dalších roků přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, optimismus, dobrou náladu a trvalou spokojenost. K našemu blahopřání přidáváme písničku od kapely Atlas a fotbalová parta a za odvysílání klasicky děkuji s pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek. Atlas.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Připomínám, že se nám mílovými kroky blíží akce Den otevřených dveří. V případě, že byste chtěli mít jasno o jeho programu, tak není nic jednoduššího, než opět vstoupit na stránky Rádia vašeho kraje a tam si program Dne otevřených dveří bedlivě prostudovat a hlavně doražte za námi. Těším

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje a v pořadu Blahopřejeme písničkou je ten správný čas vyřídit další hudební gratulaci. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky dne 10. května, to plníme pro paní Marii Ševčíkovou ze Mněchova, která slaví v těchto dnech své 73. narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročině.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pořad Blahopřejeme písničkou vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Pojďme, vyřídíme další přání, to je velice krátké a stručné. Zahrajte prosím nějakou šumavskou písničku pro mého manžela Josefa Nováka, který právě dnes slaví 88. narozeniny. Písničku posílá paní Kateřina.

Posloucháte Český rozhlas Radio vašeho kraje. Čas, abychom opět připomněli možnosti, kterými lze v našem vysílání nechat zahrát někomu jeho oblíbenou písničku, anebo i tu vaší. Zaprvé každý den od pondělí až do neděle mezi 12. a 13. hodinou je tady pořad Blahopřejem písničkou a poté speciálně v sobotu a v neděli mezi 17. a 18. hodinou vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou. Vstoupíte-li na stránky rádia vašeho kraje, pak v dolní části najdete formulář, ve kterém napíšete, co byste chtěli zahrát, pro koho, nějaké přání a o kousek výš vyberete, který den žádáte, abychom vaše přání odehráli, zdali v sobotu anebo v neděli. No a pak už jenom poslouchejte pořad Blahopřejeme písničkou. Tady je Český rozhlas, za chvíli od nás pro vás další přání.

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Vážená hudební redakce, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro moji manželku Milenu, která dneska slaví své 72. narozeniny. Písničku jí posílají všechna vnoučata, také naše dvě pravnoučátka a synové Petr s Tomášem. Za všechny manžel Pepik.

Ve vysílání Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje je čas, abychom vyřídili poslední přání. Dobrý den, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro pana Martina Hauera, který dneska slaví 73. narozeniny. Milý Martine, ať ti neustále baví práce v našem spolku a ať si neustále zdrav. Písničku posílají kamarádi.

Neděle, blíží se 18. hodina, vy posloucháte Český rozhlas, kde už za chvíli nás čekají další aktuální zprávy. Pořad Blahopřejeme písničkou tady bude opět za týden v sobotu po 17. hodině a opět se mnou. Já jsem Jiří Trnka. Dobrý podvečer.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň připravuje další kolo přednášek zaměřených na internetové hrozby. Čtvrtý plzeňský obvod otevírá veřejnosti nově zrekonstruované sídlo na adrese Masarykova 19. Zítra čekejte proměnlivé počasí se srážkami a teploty do 20 stupňů. Pěkný nedělní podvečer. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Na 600 středoškoláků z Plzně už absolvovalo přednášky k bezpečnému chování na internetu. Se školením dalších studentů chce město Plzeň pokračovat na podzim ve spolupráci s policejním prezidiem. Přednášky budou moct navštívit i obyvatelé města, zejména seniori. Mluvčí zprávy informačních technologií města Plzně Eva Krígrová dodává, že se město zaměřuje nejen na tato školení, ale i na posilování ochrany městských systémů.
2: Kybernetická bezpečnost jako ochrana města před útoky v online prostředí, potažmo digitální odolnost v širším měřítku tohoto významu, nejsou dnes jen otázkou technologií, ale i vzdělávání a prevence. Plzeň proto systematicky propojuje ochranu infrastruktury s podporou digitální gramotnosti obyvatel všech věkových skupin.
1: Čtvrtý plzeňský obvod otevírá veřejnosti nově zrekonstruované sídlo na adrese Masarykova 19. Zájemci si mohou prohlédnout například pracovnu starosty, zastupitelský sál, obřadní místnost a některé kanceláře. Lidé se dozvědí informace o historii budovy a také její přestavbě. Zájem o komentované prohlídky je velký a obvod proto přidává termíny i na červen. Vybrat si termín komentované prohlídky můžete na webu Plzeňské vstupenky. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih k Rakousku. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného, pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
3: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno Praha. Sport.
1: Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slavie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
4: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta 10 milionů korun a odebrání až 20 bodů.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte ráno možný doznívající déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Srážky během dopoledne přechodně ustanou, oblačnost se bude protrhávat. Odpoledne opět přehánky na většině území, večer jich bude od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, odpoledne a večer v bouřkách i s nárazy přesahující 50 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plané na Tachovsku je neprůjezdná silnice 21 po nehodě auta a motorky. Objízdná trasa je po ulici Nádražní. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
1: Profesor doktor Jan Filipovský, přednosta druhé interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máme téma, které možná někdo tak trochu podceňuje. Vysoký krevní tlak a cholesterol. Spousta třeba mých vrstevníků už na to třeba bere nějaký lék. Dostaneme se k tomu, ale začali bychom asi možná definicí, co přesně vlastně znamená ten vysoký krevní tlak a zvýšený cholesterol.
2: Tak vysoký krevní tlak je definován tak, že máme dlouhodobě krevní tlak nad hodnotu 140 na 90 mm rtuťového sloupce. To je nutné opakovaně měřit, protože krevní tlak je velice variabilní. No a proč je důležitý vysoký krevní tlak? Protože to je určitě jeden z nejsilnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Čili to, jaký máme krevní tlak, skutečně determinuje naší prognózu, co se týče kardiovaskulárních onemocnění a tedy kardiovaskulárních úmrtí.
1: Jak časté to onemocnění nebo tahle porucha je? Je to asi civilizační choroba? Asi má každý druhý, že to řeknu takhle laicky.
2: Je to samozřejmě civilizační choroba, no není to každý druhý, ale ten výskyt, ta prevalence je skutečně vysoká. V naší populaci máme tedy zjištěno populační studií, že je to 35% žen a o něco více mužů v dospělé populaci, to znamená od věku 25 do věku 64 let.
1: Je nějaký charakteristický rys nebo jev, jak to na sobě poznám, že mám vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol?
2: To je právě těžké, protože typicky krevní tlak se zvyšuje postupně, čili ten organismus se na to adaptuje a u řady lidí je to prostě náhodný nález, když si nechá změřit krevní tlak nebo když si ho dneska změří doma. Ono naštěstí je dnes velice rozšířeno, že lidé mají doma domácí tonometry a můžou si tak tedy kontrolovat svůj krevní tlak. Čili to může trvat roky, že ta hypertenze prostě nemá žádné příznaky. No a potom ty mírné příznaky jsou třeba bolesti hlavy, bušení srdce a podobně. To je ještě dobré, dá se to léčit a dá se ten krevní tlak pomocí léku prostě snížit na normální hodnotu. Jestliže potom pacient je dobře léčen, tak vlastně se taky sníží to jeho riziko na riziko normotonika. No ale pak jsou samozřejmě daleko ještě události, které jsou již závažnější, že se ten krevní tlak, vysoký krevní tlak poprvé projeví třeba mozkovou mrtvicí, což je typická komplikace, nebo infarktem myokardu.
1: Vy jste měřil, respektive hovořil o tom, že si máme měřit tlak pravidelně doma, že už jsou na to přístroje. Můžeme třeba věřit různým tím sportovním hodinkám například, které měří tep a tlak?
2: Tak sportovním hodinkám, co se týče krevního tlaku, tak vůbec ne. To je humbuk, to je naprostý humbuk celosvětově. Neexistuje kvalitní algoritmus, který by nám z hodinek dokázal odečíst krevní tlak. Lze samozřejmě, aby hodinky odečetly tep, protože to je celkem jednoduché, ale nikoli v výši krevního tlaku, protože ono je třeba si uvědomit, že ty hodnoty krevního tlaku, my na to máme ta čísla 140 a tak dále, ono ale ve skutečnosti je to strašně malinká tlaková jednotka. Ano? Vezměme si jedna atmosféra, to známe, máme nějakou představu, dvě atmosféry máme v pneumatikách, že? Ale jedna atmosféra je 750 mm rtuťového sloupce a nás v kontextu hypertenze zajímá, jestli ten dotyčný má řekněme o 10 nebo o 20 mm tuťové sloupce vyšší tlak, než by měl mít. A to je strašně malá tlaková jednotka. Čili není jiného zbytí, než mít tonometr, který nám mačká pažní tepnu v klasickém případě, že máme manžetu na paži a prostě tímto měřením, které je do určité míry nepříjemné pro toho dotyčného, zjistíme, jaký má krevní tlak. Mm-hmm.
1: Děkuji za to vysvětlení. Ještě jedno vysvětlení požádám před písničkou. My si připomínáme 17. května vždycky Světový den hypertenze, ale dneska 5. je Světový den plicní hypertenze. Můžete vysvětlit, jaký je mezi tím rozdíl?
2: Je to rozdíl zásadní, to je úplně jiné onemocnění. Ta arteriální hypertenze, o které se bavíme, tak to je zvýšení krevního tlaku v celém oběhu těla. To je to, co zatěžuje hlavně levou srdeční komoru, která prostě pumpuje a vyhání krev do celého těla, že? A plicní arteriální hypertenze se vyskytuje právě pouze v plicní tepně, která tedy zásobuje plíce a tím namáhá pravou srdeční komoru. Je to naštěstí vzácné onemocnění, pokud je to ta pravá plicní hypertenze, velmi vzácné onemocnění, ale velmi závažné, které se v podstatě z neznámých příčin rozvine někdy i u mladých lidí a pamatuji doby ještě tak před 15 lety, kdy prostě léčebně nebyl možný žádný zásadní zásah a že umírali i mladí lidé třeba mezi 20. a 30. rokem věku na plicní hypertenzi.
1: Říká náš dnešní host, profesor Jan Filipovský. Za chvilku pokračujeme.

0: Na téma vysoký krevní tlak a cholesterol si povídáme s panem profesorem Janem Filipovským z Plzeňské fakultní nemocnice z druhé interní kliniky. My jsme se dostali zatím k vysokému krevnímu tlaku a také k plicní hypertenzi. Ještě jsme neřekli nic o hodnotách cholesterolu jako takového. Co to vlastně ten cholesterol je? A slyšel jsem někde, že je takzvaný hodný a zlý cholesterol. Tak kdybychom to upravili, jak to je vlastně?
1: Tak cholesterol je krevní tuk, který podstatně zvyšuje riziko aterosklerózy. Ano, ateroskleróza to je deponování tuků do tepené stěny, ano, a tohleto depo, to potom ještě se kalcifikuje, tam se ukládá vápník a to je proces, který vlastně zužuje tepený systém a může vyvolat ty katastrofy, ty příhody, které nás ohrožují na životě nebo přinejmenším hodně, tedy s horšou kvalitou našeho života. Že ta ateroskleróza se vyskytuje typicky v řečišti koronárním, čili v řečišti, které zásobuje krví srdeční sval, anebo potom v řečišti mozkovém, což zase může vést k mozkovým mrtvicím. No a cholesterol je samozřejmě látka, kterou přijímáme v potravě, záleží tedy na výživě, jakou máme, ale záleží taky velice na genetické dispozici. A jak jsme na tom s cholesterolem, no je třeba říct, že dneska podstatně lépe, než když skončil komunismus u nás v 90. letech. My na to máme epidemiologická data, tak zajímavé je, že na začátku 90. let, tedy naše populace, dospělá populace, měla průměrný cholesterol 6,5 mmol na litr. V letech nultých po roce 2000 to bylo 5,2 mmol na litr, což pro populační průměr je obrovský rozdíl, to je 10% rozdílu, že je to kvantitativní parametr, tak si to představme třeba, jako kdyby lidé měřili někde 180 cm na výšku a jinde o 18 cm méně, tak jsou to jiní lidé, takže my metabolicky skutečně jsme jiní lidé a jistě se na tom podílí životní styl, a také prostě potrava, no a samozřejmě ovšem je spousta lidí, kteří se léčí na vysoký cholesterol a je pravda, že máme vysoce účinné léky, které dokážou ten cholesterol prakticky znormalizovat. Co se týče těch léků, ale je ku podivu jeden veliký

0: velký problém, a sice, že spousta lidí odmítají ty léky na vysoký cholesterol, především ty takzvané statiny, které jsou základem té léčby. Je to velmi nešťastné a je to nepochybně dáno tím, že na rozdíl od krevního tlaku, ten si každý zkontroluje sám, že? Cholesterol si nikdo sám nezkontroluje, takže je to pro něj něco imaginárního, nemá pocit toho ohrožení, to je první věc. A druhá věc je, že se vede určitě silná negativní kampaň, protože existuje spousta potravinových doplňků, které takzvaně snižují cholesterol, a to je velký biznis, protože výroba těch potravinových doplňků je levná. Ty potravinové doplňky jsou skutečně testovány jenom jako potravina, to znamená, jestli nejsou toxické, ale nikoliv už prostě testované, jestli mají nějakou účinnost. Mm-hmm. Proto je to velice levné. No a tohle obrovsky konkuruje účinným lékům na cholesterol.
1: Takže vám pacienti říkají, já ale beru to a to a neberou ten lék, který je třeba předepsán lékařem, je to tak?
0: Pokud jsou upřímní, tak to řeknou, tak to ano. Řeknou. Mm-hmm. A nebo prostě říkají mě, ten statin, ten lék nedělá dobře, ale ve skutečnosti samozřejmě existuje nežádoucí účinek. U těch statinů existuje vzácný nežádoucí účinek, že se objeví bolesti svalů. No, ale to my dokážeme odhalit laboratorním vyšetřením, protože se zvýší svalový enzym, který stanovujeme rutině u každého, kdo bere statin. A jinak svalové bolesti, kdo pak je někdy nemá, to má každý člověk, čili nerozezná, jestli je to po léku, nebo jestli je to prostě, že se někde nachladil, nebo podobně, že...
1: Mluvíte o doplňcích stravy, mě zajímá spíš třeba skladba potravin, které jak si ten cholesterol ne snižují, ale nezvyšují. Co bychom tedy měli konzumovat? Co bychom měli jíst, aby to bylo lepší pro nás?
0: Tak je to určitě zelenina, ovoce, že obecně prostě potraviny, kde je dostatek vlákniny. To, čeho bychom se měli vyvarovat, je především nekvalitní maso, uzeniny. A to uzeniny hlavně ze dvou důvodů přímo, to je, že tam je to méně kvalitní maso s vysokým obsahem cholesterolu, ale také proto, že je tam vysoký obsah soli, který právě zase škodí na vysoký krevní tlak.
1: Právě na sůl jsem se chtěl zeptat, jestli je rozhodující v tom jídelníčku, takže kdo hodně solí, tak má docela jasný sklon k tomu mít vysoký cholesterol.
0: Vysoký krevní tlak, krevní na tlak. Cholesterol to nemá takový vliv. No, ono je nejdůležitější udržovat si normální hmotnost, pohybovat se, a pravda je, že je dobře se vyhýbat těmto vysloveně nežádoucím potravinám. Na druhou stranu určitě pestrý jídelníček je důležitý i z psychologických důvodů, ale jinak je třeba taky objektivně říct, že ty léky, které máme, působí natolik silně, že jsou i lidé, kteří tu dietu tak zrovna dvakrát moc nedrží a ty léky je dokážou prostě spravit.
1: Vy jste to řekl tak hezky diplomaticky. Za chvilku budeme dál preventivní s naším dnešním hostem, panem profesorem Janem Filipovským.

0: Vysoký krevní tlak a cholesterol, to je téma pro našeho dnešního hosta, pana profesora Jana Filipovského. Teď i během písničky jsme si povídali o tom, že populace poněkud tloustne a že s tím je také určitě spojen tenhle ten problém. K vám pak chodí lidé i na hospitalizaci. To mě osobně teda překvapuje jako laika. Skutečně musíte si nechat pacienty v nemocnici a léčit jim vysoký krevní tlak a cholesterol?
1: Tak abychom léčili vysoký krevní tlak za hospitalizace, to je poměrně vzácné, no ale vyskytne se to právě třeba u těch obézních lidí, kteří nejprve jsou léčeni ambulantně a ta léčba není úspěšná, takže to se stává, ale k nám chodí obézní lidi skutečně k hospitalizaci především proto, že se vyvine jiná už zásadní komplikace u těch jako důsledek obezity, že třeba jsou to typicky pacienti, kteří pro tu obezitu už mají plicní problém, nemůžou dýchat, že a přicházejí opakovaně plicní infekce, tak ty potom máme na lůžkách celkem velmi běžně. Je to odraz toho, že prostě naší společnosti se po té materiální stránce daří docela dobře a máme výběr chutného jídla, že jsme tedy po téhle stránce vyspěli, ale bohužel jsou lidé, kteří toho prostě zneužívají a nedokáží si udržet normální hmotnost. Čili obezita je další veliký problém, který se odráží samozřejmě i v té kardiovaskulární medicíně, protože potom mají větší pravděpodobnost hypertenze v každém případě, ale především cukrovky, které přibývá, že? A pak to má i ty důsledky, co se týče mozkových mrtvic a srdečních infarktů.
0: Vy jste hned v úvodu řekl tu hodnotu toho, řekněme, zdravého krevního tlaku 140 na 90. Existuje zdravá hodnota cholesterolu?
1: Zdravá hodnota cholesterolu, ano. Tak to, co je nejdůležitější, je ta frakce cholesterolu. Já jsem před chvílí mluvil o hladinách celkového cholesterolu, ale on nejdůležitější je takzvaný LDL cholesterol, což je cholesterol vázaný v té škodlivé části, prostě, která skutečně způsobuje aterosklerózu. To je takzvaný tedy LDL cholesterol a tam máme jasně daná kritéria. Člověk, který je jinak zdravý, pohybuje se, není obézní, tak ten by měl mít cílový LDL cholesterol 2,5 mmol na litr. Ano. A potom ovšem je jiná situace, když ten dotyčný už má nějaké kardiovaskulární postižení, třeba je po infarktu myokardu, tak tam jsme daleko přísnější a na to jsou přesná data. To není, že někdo vyhodil nějaké číslo jenom tak od boku, ale máme na to data, kam prostřednictvím těch léků, statinů a dalších máme jít ke snižování LDL cholesterolu. Dneska po infarktu myokardu je jasně daná hranice 1,4 mmol na litr a jsou data z těch studií, které tedy prováděly tu radikální léčbu u jedné skupiny pacientů a u druhých neradikální a byly náhodně přiměřeny, zařazeny do těch skupin. Takže i když se, jak si to přešvihlo, abych tak řekl, a ti dotyční dosáhli třeba až hladinu LDL 1,0 mmol na litr, tak pořád ještě profitovali z té takhle radikální léčby, jakou jsme si dřív nedokázali představit. Já si pamatuju 90. léta, kdy začínala u nás léčba statiny vůbec prvními skutečně učenými léky na vysoký cholesterol a to jsme si říkali, no 3,5 mmol, to je ještě dobrý, to je po infarktu, to je dobrý, to stačí. A dneska jsme úplně jinde a díky tomu lidé si to tak neuvědomují v běžném životě, ale prostě třeba přežívání po infarktu je někde úplně jinde, než bylo dřív. A je to z velké části právě díky té konzervativní léčbě snižování těch rizikových faktorů. Samozřejmě další část je, že se také provádějí intervence na koronárním řečišti, že se prostě roztahují ta zúžená místa, která jsou zúžená vyvinutou aterosklerózou, ale prostě ovlivňování těch rizikových faktorů mění skutečně naši civilizaci.
0: Medicína je prostě daleko dál než v 90. letech, takhle bych to shrnul. Ano. Jenom jednou dvěma větami, kdybyste vzkázal posluchačům těm, kteří třeba podceňují to onemocnění a říkají si, mávají nad tím rukou, řeknou, počkám si, půjdu na třeba náběr krve až za půl roku, za rok, co byste jim vzkázal?
1: Já si myslím, že je hrozně důležitý systém preventivních prohlídek. Praktičtí lékaři mají právo je provádět každé 2 roky a každý občan si má prostě tohle pohlídat a tu preventivní prohlídku si vyžádat. Ano, praktičtí lékaři jsou přehlceni, protože je jich málo, stejně jako lékařů jiných odborností, že tím, jak se rozšiřuje léčba, tak prostě tím se stává taky, že lékařů obecně prakticky ve všech oborech je málo a je povinností a úkolem každého jednotlivce, aby se o to postaral sám a ne počkal, až dostane nějaké oznámení, čili aby si každý hlídal a aby se prováděly ty preventivní prohlídky prostě a podle toho, aby se postupovalo.
0: Dobře, děkuji moc za vaše slova, díky za vaše odpovědi. Naším dnešním hostem byl profesor Jan Filipovský, přednosta 2. interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Přeju pevné zdraví a díky za váš čas. Mějte se hezky.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Volby do sněmovny by v dubnu vyhrálo hnutí ANO. Město Klatovy půjčí lidem peníze na opravy domů a bytů. Zítra bude zataženo přehánky a teploty do 20 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petra Broučková. Vítězem voleb do poslanecké sněmovny by se v dubnu stalo hnutí ANO se ziskem 32%. Oproti březnu si o 2% body pohoršilo. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Podpora ostatních stran se téměř nezměnila. Na druhém místě by s 16% skončili Starostové, těsně za nimi s 15,5% ODS. Do sněmovny by se v dubnu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině dubna zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Město Klatovy vyhlašuje 15. kolo žádostí o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení. Finanční prostředky mohou pomoci s opravami bytů a domů i se vznikem nových bytových jednotek. Píše to město Klatovy na svém webu. Termín pro podání žádostí je do 3. června. Finanční prostředky z fondu je možné poskytnout jako pomoc k odstraňování zanedbanosti obytných budov a bytů anebo na vytvoření nových bytových jednotek formou nástaveb a vestaveb. Zámek Nebílovy bude opět pokračovat v obnově barokní zahrady. Hotová měla být už před 3 lety. Stavbu za zhruba 23 milionů korun, ale od počátku provázely problémy. Pokračuje kastelán Milan Fiala.
2: Ta realizace jde dlouho, ale utekl nám zhotovitel z té realizace, takže jsme teďka 2 roky přeprojektovávali kompletně. Čekali jsme, až se vyjádří bývalý zhotovitel, jestli nemá nějaké nároky na nás, jestli my nemáme nároky na ní. Bylo to komplikované administrativně i projektově.
0: Obnovu barokní zahrady chtějí v Nebílovech dokončit ještě letos. Sport. Ve fotbalové šancelize v play-off o umístění prošla do finále Olomouc, která sice podlehla Bohemians 1-2 po prodloužení, ale v součtu s úvodním duelem vyhrála 4-3. O 7. místo v lize si Hanáci zahrají s Karvinou, která vyhrála 3-1 v prodloužení v Pardubicích a smazala tak jednogólové manko z prvního zápasu. V ligové skupině o titul přivítali fotbalisté Jablonec, Hradec Králové. Stav utkání je v prvním poločase 0-1.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo, zpočátku doznívající déšť nebo přehánky, srážky během rána a dopoledne přechodně ustanou a oblačnost se bude protrhávat. Kolem poledne a odpoledne opět přehánky na většině území. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Odpoledne a večer v bouřkách i s nárazy přesahující 50 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Silnice 21 v Plané na Tachovsku je uzavřena po nehodě auta a motorky. Probíhají vyprošťovací práce a vyšetřování nehody. Objízdná trasa je po ulici Nádražní. A v obci Zruč Senec počítejte s uzavírkou ulice Náves 9. května. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika, Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ona pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplází, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom,

0: takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, nebo jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus. Ono, každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny. Já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsí. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetiny.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči.
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní

0: levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči, je to to brokovocentrum a vernikeocentrum. Brokovocentrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to vernikeocentrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť, to je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
2: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
2: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
2: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
2: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
2: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIK operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
2: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla, proč to chci měnit.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIC kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom 30 minut, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnoza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem. Run for Children. Vyšla kniha rozhovoru s dramaturgem a scénaristou Meirem Luborem Dohnalem a připomeneme si Den Jeruzaléma. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Uběhneš, ujdeš, pomůžeš. Těmito slovy zve běžce, chodce i diváky, děti i dospělé k netradičnímu charitativnímu běhu sportovní klub Hakoach. Akci s názvem Run for Children, běh pro děti, pořádá v Praze na konci května. Registrace je stále otevřená. Výtěžek půjde fondu Marty Choděrové. Ten podporuje znevýhodněné děti z židovské komunity. A my jsme se spojili přes Zoom se Zuzanou Jančaříkovou, která běh organizuje. Dobrý večer, jak běh proběhne a kde je možné se přihlásit?
2: Běh proběhne standardně jako všechny ostatní běhy. Budeme mít připravenou registraci, zaregistrovaní běžci dostanou startovní čísla, připraví se na start, bude odstartováno a spustíme časomíru. Protože je to charitativní běh, tak nebudeme používat profesionální časomíru, ale použijeme aplikaci z internetu, protože jde o charitativní běh, tak je to z finančních důvodů. Běh bude probíhat na stejných trasách jako předchozí charitativní běhy v parku Volimanka. Na běh je možné se přihlásit skrz registrační formulář, který rozesíláme s pozvánkami. Pozvánky jsme rozeslali našim příznivcům a kamarádům. Pozvánka je vyvěšená i ve foaje budovy židovské obce v Praze, takže přes ten formulář se každý může přihlásit.
1: Proč jste se rozhodli běh na podporu fondu Marty Choděrové uspořádat?
2: Rozhodli jsme se proto, protože fond Marty Choděrové je právě určen na podporu znevýhodněných dětí ze židovské komunity. A protože děti jsou naše budoucnost, tak jsme se rozhodli podpořit v letošním roce tento fond.
1: Vy podobné běhy organizujete častěji, je o ně zájem?
2: Charitativní běhy jsme vlastně pořádali v době před covidem a vlastně i mezidobí, kdy to bylo možné během covidu. Naposledy ten charitativní běh proběhl v roce 2021 pod názvem Maccabi Fun Run, protože ta myšlenka tehdy vzešla z evropského Maccabi. Pořádali se i v jiných klubech po Evropě nebo i po celém světě. A tehdy jsme také podporovali fond Marty Choděrové a v předchozích ročnících jsme třeba podpořili sociální službu v Karlových Varech nebo opravu náhrobku na židovském hřbitově. A účastníků bylo vždycky celkem dost, myslím, že se nás, co si pamatuju, sešlo tak 70 dospělých i dětí.
1: Pokud vím, chystáte na léto další akce, můžete nám je prozradit?
2: Ano, chystáme další akce na léto. První bude na začátku léta. To je víkendový pobyt v penzionu v Příbenicích, spojený i se sjezdem řeky. Ten už celkem ty pokoje jsou obsazené, ale pokud by samozřejmě byl ještě zájem, tak se můžete třeba ozvat přes e-mailovou adresu sportovniklub.hakoach@gmail.com, že byste měli zájem a bylo by třeba možné ještě se domluvit. A potom ke konci léta po prázdninách jsou to tradiční letní hry Hakoach, také víkendová akce, která bude letos v Českém Krumlově a hned po něm bude na konci září navazovat akce, která je tedy skautská, ale ke které se rádi připojíme. Je to sjezd jezů v Praze, který se jmenuje Přes tři jezy napříč Prahou. Loni jsme se zúčastnili a byli jsme z toho velmi nadšení, takže budeme rádi, když se připojíte.
1: Říká Zuzana Jančaříková ze sportovního klubu Hakoach. Děkuju a dobrý večer.
2: My také děkujeme za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete, píše se v knize biblického proroka Izajáše.

0: Výraznou, i když možná ne tak známou postavou československé nové vlny v 60. letech, je scénárista a dramaturg Meir Lubor Dohnal. Spolupracoval třeba s Jurajem Jakubiskem nebo Jurajem Hercem. Na začátku normalizace byl vyhozen z Barrandova a po podpisu Charty 77 odešel do Mnichova. Po roce 1989 se vrátil a na FAMU vyučoval scénaristiku. Knihu rozhovorů s ním pod názvem Nedopověd nedávno vydal filmový historik Jan Černík. Co pro Dohnala znamená židovství, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Scenárista a režisér Meir Lubor Dohnal oslaví na konci května 88. narozeniny. To je dobrá příležitost připomenout jeho dokumentární film Pevný bod o hledání odpovědi na otázku, co je to židovství.
2: Silnější byl právě můj zájem o to, proč jsme Židi, proč jsme stejní a proč jsme vzor této stejnosti jako různí.
1: A tak vznikl v roce 1994 dokumentární film, ke kterému jste napsal scénář a zároveň ho režíroval.
2: Pevný bod je od Karola Sidona, protože on je jedním z lidí, kteří v tom dokumentu vystupují, docela pro mě důležitá postava. Citoval tu slavnou větu Archimedovu, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu zeměkoulí. A Karol říkal, ano, a pro mě ten pevný bod je Bůh. A já jsem si uvědomil, že pro každého z těch židovských mých přátel nebo známých je ten pevný bod posunut na té židovském nebi někam jinam.
1: A jak to bylo u Karola Sidona?
2: U Karola je třeba to brát právě s tím filozofickým nadhledem, že Bůh je pro něho představen jako symbolem té kosmické jednoty. A pro někoho jiného ty pevné body jsou trošku rozptýlené jako v tom souvězdí. To souvisí právě s identitou. A to, proč jsem žid, jak jsem žid, proč se cítím žid, takže to je tématem tohoto toho filmu mého pevný bod.
1: Jak na film nahlížíte s odstupem více než 30 let?
2: Dneska ten film, myslím, je svým způsobem živej nebo zajímavý. Už i proto, že v něm ještě živí jsou lidi, kteří pro mou generaci židovskou v Praze v těch 60. 70. letech byli tak důležití. Viktor Feuerlicht, Mickey Roth, Zeno Dostál. Tam je Lustig se svým synem a Lustigovi se nelíbilo, protože shodou okolností právě s tím Karolem byli vedle sebe a to jsou dva lidi, kteří myslí zásadně jinak. Jo? To je třeba příklad ty identity.
1: Zůstaňme ještě u Karola Sidona, který je nejen významným spisovatelem, ale také vrchním zemským rabínem.
2: Lidi vůbec nevědí, koho to tady mají mezi sebou, který ještě pořád pracuje, žije. To mě docela někdy překvapuje, mi to někdy i jako líto.
1: A k čemu jste ve filmu došel?
2: To náboženství židovské vždycky se vynucovalo nějakou i filozofickou podobu. A vždycky bylo spojené s nějakou nutností poznávat. Že ta Tóra je živá kniha, je prostě napsaná lidským jazykem a je třeba pronikat za tu rovinu toho lidského jazyka do toho obecného a to je věčně se učit, že jo? Proto třeba celé to talmudické myšlení spočívá v tom učit se, poznávat, co to vlastně znamená být nebo číst nebo vědět to a ono. To poznání není nikdy uzavřeno. Já si myslím, že v tom to jako vězí.
0: Příští rok v Jeruzalémě je přáním, které provází nesčetné židovské generace.

0: Na Jeruzalém lze myslet kdykoliv, ale příští týden bude o jeden důvod navíc, totiž Jom Jerušalájim, Den Jeruzaléma. Připomíná události po šestidenní válce v červnu roku 1967. Tehdy se město po letech rozdělení znovu spojilo v jeden celek. Nad duchovním významem Jeruzaléma a jeho jména se zamýšlí Leo Pavlát.
1: Den Jeruzaléma odkazuje k politické události, ale neméně zosobňuje příběh města, který sahá k samotným kořenům židovské víry a tradice. V hebrejské části Bible je Jeruzalém zmíněn 669krát. Zde stály dva starověké chrámy, k němu jsou na celém světě orientovány synagogy, nikdy nezmizel z židovské modlitby. Samotný hebrejský název Jeruzaléma, Jerušalájim, pak jen odráží tento jedinečný význam. Písmena z hebrejského slova pro město Ir upozorňují, že v biblickém jazyce město neoznačuje jen místo na mapě, ale často i společenství lidí, jejich život a směřování. V případě Jeruzaléma pak přímo vystihuje duchovní střed. Tradiční výklady současně hebrejské Jerušalájim spojují se slovem šalom, pokoj, ideálem, který je třeba mít stále na paměti. Jiný výklad vychází z hebrejského šalem, tedy celiství, úplný, ve smyslu plnosti, k níž se lidské společenství ubírá. Další, tentokrát zvuková asociace, připomíná hebrejské slovo Jeruša, dědictví, a s ním Jeruzalém jako duchovní odkaz předávaný z generace na generaci navzdory všem dějinným zvratům. Zvláštní výklad jména Jeruzalém současně nabízí Midraš, tedy výklad na základě staré rabínské tradice, který nově rozvíjí biblický text, a takto v něm nachází ještě další, hlubší souvislosti. Jeden z těchto textů Berešit Rabba v souvislosti s Jeruzalémem spojuje dvě biblické události. Nejprve příběh o obětování Izáka, v němž praotec Abraham praví, že na tomto místě Bůh jir-e, tedy uvidí, opatří. V tomto smyslu je Jeruzalém chápán jako místo prozřetelnosti a božího zásahu. Ještě hlouběji do biblické paměti pak sahá příběh o Malkicedekovi, králi spravedlnosti města Šalem, které je proto podle dávného výkladu, četně Talmudu, totožné s Jeruzalémem, co by vzorem pro mezilidskou mravnost. Na oboje navazuje ještě další legendární vysvětlení, podle něhož Bůh nechtěl dát přednost jen jednomu z těchto jmen a proto je spojil Jire a Šalem v Jerušalájim. Jeruzalém takto označuje boží přítomnost, která lidské dějiny předchází a provází a současně je vyjádřením lidské touhy po pokoji, celistvosti a spravedlnosti. Některé výklady pak tuto myšlenku dále prohlubují. Spíše než město pokoje zdůrazňují Jeruzalém jako místo, kde se má projevit boží vůle, aby pokoj nebyl pouze jménem, ale stal se skutečností. Při svátku Pesach židé slavnostně pronášejí příští rok v Jeruzalémě. Jsou to i slova nadčasová. Naděje víry v dobu, kdy se jméno Jeruzaléma naplní ve všech jeho významech.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Federace židovských obcí v České republice a židovská obec v Praze považují za nepřijatelné, aby v Praze vystoupil americký hudebník Kanye West. Jak ve svém společném prohlášení uvádějí, Kanye West veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda zvažuje omezení či zákaz některých propalestinských pochodů. Británie zároveň na ochranu židovské komunity vyčlení 25 milionů liber, což odpovídá více než 700 milionů korun. Zvýšila také stupeň teroristické hrozby na vážný. V Pražském muzeu literatury je možno navštívit novou výstavu ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Pod názvem Svědek rozvratu lidskosti představuje klíčové události a osobní prožitky Lustigova života. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: Zprávy.
3: Fotbalové slávy hrozí za výtržnosti ve včerejším derby se Spartou uzavření stadionu i odečet bodů. Verdikt padne v úterý. Téměř 2/3 malých dětí v České republice tráví u mobilního telefonu minimálně hodinu denně. A počasí zítra velká oblačnost, postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer v Praze nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odečet bodů, uzavření stadionu a také pokuta až 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner upřesnil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
4: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů, máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
3: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy, potvrdil to Českému rozhlasu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie podle Hrdiny začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich tráví u obrazovek minimálně 0,5 hodiny denně. Zlínský kraj zakoupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat také do budoucna, říká mluvčí kraje Jan Vandík.
5: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
3: Vedení radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 0,5 milionu korun a náklady částečně pokryje výtěžek ze sympozia.
6: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekáme další přibývání oblačnosti od západu, postupně zejména na západě Čech přeháňky a zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky. Později večer v Čechách srážky budou ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na západě kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavuje. Následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je 20 až 25 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už máme pro vás hitparádu Česká 12. Pěkný večer a příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Je tady další květnová hitparáda letošního roku, roku 2026. Mám pro vás 3 novinky, budou od skupiny Poetika, od Petr Janů a zpěváka Lásky a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu, no a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku 2026. První novinka se jmenuje Blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Hanio a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra Janů a Láska. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra Janů a Láska?
2: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
1: Jak vznikla ta písnička?
2: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódia a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojuje napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
1: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím, s jejím hlasem.
2: Určitě dětským věku, a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten pardický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry. To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky, a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
1: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
2: No tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
1: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji, Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
2: Krásný den tobě i všem posluchačům.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: 59. novinka v této hitparádě v roce 2026, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to by chtělo nějakou fanfáru, tram, tadadá. 60. novinka se jmenuje In Too Deep. Charlotte Gott vydala před pár dny v den 20. narozenin debutový single. Píseň vznikla během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který se jmenuje Sasha Škerebek. Všichni víme, že Charlotte Gott obklopuje hudba už od dětství a v posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Na jejich vzniku spolupracovala nejen se Sašou, který je spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey. Té písnice se asi bude dařit. Uvidíme nebo spíš uslyšíme.

Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, Into Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce, anebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční

0: umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit Mezera 12. Druhá novinka, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit Mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, Into Deep, Charlotte God, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Když zaspíváš?

Když zaspíváš, autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne, Luděk Malár, Přání v kapse.

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Hale. Aleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

Sedminule druhé místo, minulý týden čtyřka a dnes místo šesté, Venuše, Loďky, Zlatá česká dvanáctka a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají Loďky, skupina Venuše, a zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala, a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy.

Minulý týden devítka, dnes páté místo pro hit, který napsal Jan Špalek a jmenuje se Dolomity, to byla skupina My tři a vy. Připomínám, že hlasy se v této hitparádě posílají na číslo 900 1103, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na druhé místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový singl naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bigo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na 3. místě. A nejen dnes, protože na 3. místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

Třetí místo po třetí za sebou, Když léta běží a Josef Wolter. Druhé místo po druhé za sebou, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká dvanáctka. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Šéfem české delegace na summitu NATO v Turecku má být podle ministra zahraničí český premiér. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. A počasí zítra čekáme velkou oblačnost postupně od západu přehánky. Maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes v České televizi. Červencového summitu v turecké Ankaře se chce zúčastnit také prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle Macinky nemá prezident hlavní vliv na českou politiku.
2: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice. Takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat. Takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
0: Prezident republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení české delegace jednat na konci června. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a také zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
3: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Lidé z Přerova mohou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj letos vyčlenilo 1,5 milionu korun, říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
4: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci je můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativmobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole prvoligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1 a v tabulce si udrželi čtvrté místo. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ale dvojzápas ovládli 4-3. Dále jde také Karviná, která zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání vyhrála také 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme výrazné přibývání oblačnosti od západu na západě Čech už s deštěm. Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území republiky a hlavně odpoledne a večer místy bouřky. Později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále nesouvislá kolona, hustý provoz je od sjezdu na Divišov, k omezení už Mejkalky na 25. kilometru je zdržení zhruba na 15 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž, tak hezký poslech.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtiška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtišky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou, několikrát to jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v Jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot. Čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Ty to strouháš najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli.

0: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
0: Cukr je kolik tedy v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
0: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyšiš mout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
0: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
1: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
0: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
0: V jedné souvislé vrstvě.
1: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
0: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už to jenom dohladit.
1: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
0: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pyšiš moudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
0: Uhum. Co tomu říkáš ty?
1: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý.
0: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo. Ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. On je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten

0: agar?
1: Je to tak, hlavně není tolik sladká, jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomočka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Výhradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co se týče té energie, je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan-butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My u stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vody, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10x vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno. No.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No, no. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že...
2: Dostali do nálady, pustili no, si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků při pražském derby chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude zítra přes den částečně uzavřen. A počasí v Česku zítra velká oblačnost, od západu postupně časté přehánky, maxima ještě kolem 20 stupňů. A v úterý čekáme citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít výrazný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy. Takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
1: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta až 10 milionů korun a také odebrání až 20 bodů. Provoz mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zítra omezí opravy mostu Jana Antonína Bati. Na jediné silniční spojnici mezi oběma městy musí motoristé počítat s částečnými uzavírkami. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Pondělí 11. května budeme v rámci dokončovacích prací brousit vozovku v oblasti mostních závěrů. Provoz ale zůstane zachován, a to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Pracovníci specializované firmy podle Rýdla zároveň udělají nástřik dopravního značení. Téměř 25 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města mohou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce tohoto projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
4: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na letošní mistrovství světa nepojede. Chybí totiž v nominaci kouče Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil. Naopak v národním týmu budou například pardubičtí Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne ve Švýcarsku příští týden v pátek. Počasí. V noci čekáme v České republice postupně zataženo až oblačno, v Čechách od západu déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 12 a 8 stupni, na jihu Moravy mezi 15 a 12. Zítra přes den zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech jen kolem 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 20 Plzeň Nepomuk havarovala dvě osobní vozidla. Průjezd je omezen za sjezdem na dálnici D5 do Prahy. A v Praze ve Kbelské ulici směrem z města havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je u odbočky na Kbely a Mladoboleslavskou ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
6: Patriku, pusinko, poslouchám.
5: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
6: Proč příště?
5: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
6: Potvora přízemní.
5: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
6: Patrně poslouchá pomluvy. No,
5: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
6: Patriku, plánu.
5: Já taky.
6: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
5: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
6: Proč posloucháte?
5: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Jiřinka. Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervózněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no, tím víc. Že ne,
3: že ne. Jestli nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční.
4: To je humor.
3: Co to máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bej? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Boženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3,5 tisíce.
4: No, ty teda navedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo, že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, je na vy. Ale děláš dobře. V našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluhuju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový jádry. Sklápneš parape, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot, už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No, tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
5: Myslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: Ale, prosím tě. Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. Ona to měla s matikářem.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parkanci ale... měli dřív počítat, než chodit. Mě veš, co to je za... Co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky půjdu, mě se zdá jenom všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na půl.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každý jako ty. Fanda ještě nemá ani známo.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
6: Nepák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
6: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
6: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.

0: u manžela vlastní mámy. A ty, ty se tady...
1: A... No tak vidíš to?
0: Tady. Tady máš rekomando z advokátní poradny a dva dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
2: Ty máš ještě děti?
1: Ale jenom úředně.
0: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
1: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
0: Ale to tvrdíš ty.
1: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
0: 3500.
1: Tak, tady to máš i s úrokama.
0: Žádný úroky nechci, tady je 500.
1: Dej to Fandovi.
0: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
1: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
0: Fanda o tebe nic nechce.
1: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
0: No prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
1: Jo, on ti to bude vyprávět.
0: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
2: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
0: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
3: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Werich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu ne moc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou. No a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. Ovšem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou čukne, pak to musí mít porád, víte?
3: Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda.
3: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne.
3: Že ne. No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla no. Z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondíje, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pade tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma.
2: Já
1: za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím. Herko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše. No, počkejte, ano, tadyhle. Osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu. No, helejte, jestli je toho na vás moc, jo? A nebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahý pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. Jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je... Ježkovi oči. No jo. No, to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Yeah. Já se stydím.
1: Co byste se stydila?
2: Ne,
1: to... Hlavně, že se to vysvětlilo.
2: Ne, to...
1: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Helejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout. Víte, jak ženská trpí, když je sama, jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Naše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života. Ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Klon, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem mapčikla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jak libo, snad tohle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička. Ohle, štika.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my se zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky anebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
4: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán.
4: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
4: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
4: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej ložiček.
5: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
3: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
5: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
4: Vy jste mu dala náramek?
5: Náramek po mamince.
3: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
5: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
3: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
5: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
3: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
5: Je nemocná?
3: Ale co by? Co by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A Nosánek jí roste moc nahoru.
5: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
3: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát. A za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě.
5: Myslíš?
3: No.
5: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
3: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
5: Dobře.
3: Svolení.
5: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
3: Jo, jak to zařídím?
5: Už ať si peč.
3: Sama?
5: Zařídím sama.
1: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha. Ano.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to že... prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
2: Slyšno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
4: Stačí.
2: To
4: stačí, jsem celá z toho taková.
2: Ano, ano.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
6: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
6: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální? Až nám to dělalo starosti, mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
6: Co?
5: No já dělám...
6: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
6: To
5: sestru.
6: Je.
5: Totiž já jsem mužskej, víte?
6: To vidím.
5: No, ale stydím se, no. Kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví, no. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
6: No, tedy to jednak nebavilo, víte? A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda, promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: No, to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
6: Komu?
5: No, tý, co mi ji dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
6: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
5: Jde? Jo, takhle, tak vy jste jo. Na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
6: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, co víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jet kořínky a vovést a řechtal bych. A, co byste řekla, no kdybyste
3: co?
5: Třeba vy a já...
3: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta nedala byste si říct?
3: No, vyloučeno. Vyloučeno. To já nemůžu.
5: No, no já jsem si to myslel. No. Já bych vždycky chtěl a ona ne. No. Vy taky ne. No.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s Kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkej, s Kytkou?
3: No.
5: No, Skytku, ale to já snad, já nevím, já,
3: no.
5: Já,
3: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu Kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
7: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendária do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky? Kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900, nebo napíšete na našem webu, a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. A teď by se hodilo pustit takovéto stěrače stírají, ostřikovače ostřikují, ale dáme si Martu Kubišovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Doufám, že Marta Kubišová na začátku nedělně pondělní noční linky potěšila. Před chvílí jsem zveřejnil dnešní téma, i když kdo už koukal na webu, tak od rána věděl, o čem se budeme bavit. Pan Zdeněk, který je na cestě autem, mi ještě před vstupem říkal, tohle téma mě potěšilo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč pak vás potěšilo? Povězte ostatním.
1: No, tak protože teď mě je těch 50 a teď to počítám, před 32 lety jsem si pořídil první auto vysněné a to byla Škodovka 105, s kterou jsem pak v podstatě následovně strávil asi dalších 8 nebo 9 let života.
0: Sloužila věrně?
1: Sloužila právě úplně věrně a jako rád na ní vzpomínám, takže v podstatě jsem v ní zažil úplně takový nejhezčí okamžiky mýho života. A teďka, jak jste pouštěl paní Kubišovou, tak zhodou okolností v té době jsem studoval v Praze a tady s tím autem jsem tam často jezdil od Brna. A našel jsem pronájem, to už bylo s mojí partnerkou, dneska manželkou, u pana Rostislava Černého, který jsme se následovně potom později dozvěděli, že napsal pár textů pro paní Kubišovou, pro pana Karla Gota. A ten právě tam jako tu moji Škodovku vydal, takže se to tak propojilo.
0: Takže náhody neexistují. No a pane Zdeňku, pověste, teď taková jako parádnická otázka, i když pány to často vůbec nezajímá, víc možná dámy, nechci křivdit, barva té Škodovky.
1: Barva Škodovky byla taková jako sladce žlutá, nebylo to úplně jako žádný top moderní, to jsem tak jako chtěl, ale
0: nebylo moc na výběr, víte, byl jste rád, že ji máte.
1: Ano, asi tak.
0: Kde nejdál jste tehdy s tou Škodovkou byl, tak to bylo něco nádherného, mít svoje auto. Já vím, že moc se cestovat nedalo, i když některými směry docela daleko, tak třeba jste si zajezdil.
1: No, zajezdil jsem si v rámci České republiky a co jako vzpomínám nejradši, tak byly zimní cesty. A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení jako zimně, protože to měl motor vzadu, že zátěž, takže...
0: Jo, jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovač řízení a tak?
1: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábělo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto a teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Nedá se to srovnat.
0: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
1: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
0: To ten, jsme měli ten, bílého jako Favorita.
1: Ano, jo. Bílého také, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže
0: fakt?
1: Je to motorově skvělý auto.
0: No, z těch Favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky,
1: no,
0: ty okřídlené šípy.
1: Nestalo.
0: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
1: třeba
0: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná pryč, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
1: No já jsem zažíval v té 105, jsem zažíval, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem, takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
0: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výjmout a nosit sebou domů. Ano, rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, já si to tady budu nějak psát, asi Škoda 105. Takže první auto v dnešní noční lince. A já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
1: Ano, děkuju moc.
0: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ať se vám daří, nashledanou.
1: Ať se daří vám, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elhany a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá.

0: Noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda to teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: Je to já už
0: nevíte, dobře, nechtěl jsem vás přinést do ústí.
1: MBčko v tom roce, jaký bylo, já nevím, Škoda MB, No a potom teda jsem, vystřídala jsem nejexotičejší cesta byla v roce 74, starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: Ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl Ostrava krátký zobák, měl ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Vansdorfu jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on si nikdy nechtěl dělat řidiča, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádnej malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a no, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že jí měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my já jsem... My jsme měli pak GLS-ku 200, GLS. To mě tady v baráku bydlí, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka. Tak, no. Jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
0: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Helone, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu Džerbu.
1: Ne, Škodovkou, ne to už byl Peugeot.
0: Peugeotem už později. No, popište nám tu trasu, prosím vás.
1: Jako do toho Tunisu?
0: No.
1: Já jsem měla prvního manžela Tunisana, on tady studoval a potom, protože za komoušu, kamarád mu přivez ze Švédska, tam byl na brigádě, tak mě Peugeota kaconka 404 nebo kaconka francouzsky. No a potom musel do 24 hodin odletět a to auto tady musel nechat. Takže já, komouši mě řekli, buď teda darovat státu bez náhrady, nebo s tím odjet do ciziny. Takže ten taxikář, šikovný chlap, tenkrát se schánět náhradní díl děs. No takže jsem jela potom přes západní Německo, Švýcarsko a v 8 ráno mě odjížděla z Marsy loď, kterou já jsem si platila přes Čerok.
0: Já jsem až na
1: Džerbu a v té době, v roce 74, tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka schopily a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
0: No, jste kabrňák teda, paní Heleno, když tady popisujete...
1: Já jsem jezdila strašně ráda. Opravdu, mě to strašně bavilo.
0: A dnes už vůbec nesedne

0: dálnici.
1: Ne,
0: tak.
1: Ne autem, ale já jsem dělala v zahraničním obchodě v Centrotexu za zahraničním paláci, jezdili jsme na kontroly, já jsem dělala ceny a to jako byl tam fajn.
0: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubice a vy jste se do Pardubic dovolala.
1: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
0: Ať se vám daří, no. Klidnou noc.
1: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
0: No to moc děkuju. Děkuju. Ať se daří, nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě pozadu. Dáme si další muziku, kapelu Kamelot a pak se podíváme taky na to, co jste nám napsali. A potom přijdou další telefonáty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

No, tahle písnička nám určitě vykouzlila takovou tu cestovatelskou atmosféru na Pálavu, to bych se podíval hned. Třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený žigul, si tak matně pamatuju. Moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie. Po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška ze severních Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad, děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlobilo, kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka.

0: A to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stálá posluchačka Maruška. A pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych, možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku. Oblíbená barva červená. Je dobře vidět. Správně, paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala: zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysněné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten nákladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50-centimetrová Liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké Tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte, ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, Škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku, stejně jako pan Bedřich, který nám napsal: dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo. Ano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem. Mm-hmm. Auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: Mm-hmm. A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl, asi 5.
0: Mm-hmm. A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodna Fiatkem 650, to beru škouvité, takový malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auta. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: No, je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, mm-hmm. jak byl...
0: Básníci.
1: Básníci,
0: jo, jo, jo. No a jak sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech, byl výborný.
0: Mm-hmm.
1: V zimě jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutí.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Takový, kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: No, párkrát mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: A začal vám být možná těsný, ne?
1: No, ano, ano, dá se říct, že jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: Mm-hmm. A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000. Ještě na to, abych se vyjezdil prostě, abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, ne, určitě ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant. On ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120, bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jámských lázní při Vánici, tak já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo, jo, jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás už nečekalo.
0: Nečekalo.
1: Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo po majitelech.
0: Jo, jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano, ano, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně. A co garážování? To byl pod střechou a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži. Bylo pěkně garáž studená a pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době, vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze.
1: Ano, no, jezdím většinou dopravou městské, dopravou veřejnou, takhle jsem to chtěl říct.
0: Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout, pokud ano, je to vaše?
1: Ne,
0: je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, pověste?
1: Bílou.
0: Bílý Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
1: Ano.
0: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se někdy ozvěte.
1: Pěkný vysílání.
0: Ať se vám daří, pane Milane. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům, koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Z Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma Moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá. Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že si musím, že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom něco je dělat i autoškolu v horším autě, vidíte?
1: No, tak to asi v autoškole už nebyly žádné takové horší auta, ale potom mi koupili Škodu 120 za 5 000, někdo to dal na protiúčet.
0: Aha.
1: A spravili mi ji, takže když jsem chtěla vyjet, musela jsem vždycky otevřít zadní kapotu a napumpovat to, ale potom to jezdilo jako čert a dovezlo mě to kdykoliv, kdekoliv, do kopce, v zimě, skvělé auto.
0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než se úplně rozpadla. Nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla, takže to jsem měla tak. A potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Ano. Zaregistrovala jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení, to jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, utáčet volantem, všechno to zvládá.
1: Ano.
0: Poslyšte, paní Jitko, a když jste tedy získala řidičský průkaz z 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí, než kvůli.
1: Ne, zahraničí ne. No, tak nepočítám Slovensko, Polsko, takové, ale na dovolenou ne, to já jsem neřídila. Nicméně v práci jsem řídila dost. A můj první výjezd mojí Škodovkou byl takový, že teda jsem si úplně tak jako netroufla a tak jsem poprosila synovce, který studoval na automechanika, a jede se mnou. A teda vyjeli jsme ještě v neděli brzo ráno, když ještě nebyl provoz. A vyjeli jsme s mojí Škodovkou a on mi říká, co to děláš? A já říkám, chci tam dát 5. A on mi říká, to tvoje auto vůbec 5 nemá.
0: Jo, v autoškole mělo 5 a tohle nemělo 5. A vidíte, dneska už má 6. Já teda pořád jako řídím manuál, žádný automat.
1: Ano,
0: užívám
1: já taky
0: si,
1: mám manuál.
0: Užívám si to řazení, ale pak když jdu třeba do služebního tady v rozhlase, tak to je nějaká Fabie asi, nevím, Fabie to je úplně nejobyčejnější, vozy máme v rozhlase a ta má jenom 5 a to byste koukali, jak tam kolikrát si dá tu 6 a ono nic.
1: Potom nám to kousek dál, nám to vyplo, přestaly fungovat směrovky, Takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha, a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazovat ten směr tou rukou. No to prostě...
0: No jo, to nás...
1: Zažila jsem toho na cestách.
0: To nás učili, hodně, no. že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
1: Ano.
0: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: I když dneska už jsou takové vychytávky, jako že člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
1: no,
0: člověk se člověk nemusí
1: ne,
0: starat.
1: To jsem si nikdy nedovolila ne. tento tempomat zapnout.
0: Ne, protože, vážně.
1: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
0: Jako ne, zlenivěl, myslíte, zapomněl,
1: ano,
0: nebyl tak
1: ano.
0: pozorný, možné, je to možné. No. Dobře, Vanítko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
1: Ano, perfektní.
0: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj, ať se daří.
1: Taky krásný večer.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak, do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi, posluchači Noční linky, stihneme. Teď Michal Tučný.

0: Doufám, že Michal Tučný v noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma naše první auto, pan Jarda od Jičína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem měl svoje první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičák, a to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce, nebo jak dlouho. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce jsem jel jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím, já jsem takový analfabet trošku, já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo, a že to třeba umí ten tempomat, jo, to jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste no, pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, ne, to s tou jsem měl asi do roku 96, ne, no, 7-8 a v roce 98 jsem si koupil Felici GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, i bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta asi bude, ta bude asi do
0: neprojde technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, no, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: Pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagen na Golfa. Takže mu je 14 let, no a 60, tak jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
0: Taky jsem golfovej. ale teď teda v posledních letech jako už na operák. Už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo. Možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit. To je jako fajn, no. Ale člověk se popletí.
1: Tím Golfem taky jsem spokojený.
0: Jo, jo.
1: A byla tam měněna jedna součástka, jenom asi za 6 tisíc. A jinak nic, no.
0: Výborně, dobře.
1: A ta 120 byla oranžová, Felicie modrá metalíza a Golf je takový červený takový.
0: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal. Kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím nebo s oním?
1: Ale to s tou 120 jenom po Česku a s Felicie s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
0: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím, já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
1: Ne, ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku, teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, půl, my 4 lidi, že, 2 synové a manželka a taková, no díra tam nebyla, hub tam byl, hub a ono to skočilo a byli jsme tlumič. A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet, nebo co.
0: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli?
1: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, může s tím jet, no, tak mě to tam pak opravili.
0: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím k Jičínu, do Královéhradeckého kraje sousedního, ať se vám daří.
1: Taky, jste sympatický, jo.
0: Mějte se fajn, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď uděláme radost.

Česká Lady Soul, jak se jí přezdívá, Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc. Začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem ji 1 rok. Prodal jsem ji za 60 tisíc. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, 2 Renaulty, 2 Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky. To se vyplatilo. Dneska mám Scénika už 25 roků, je jako nový, mám 2 auta na prodej, Fiata, Scénika. Dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: Právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, k tomu je 71. Zdravíme i narozeninového oslavence desetibojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frýlingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme. Tak co byste řekli, vy to poznáváte, vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Cítím se jako drak, však

0: Tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova.
1: Ano.
0: Dobrou noc. Ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
1: Jo. Já bych vám chtěla popovídat svůj případ. Mhm. Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze. Bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem.
0: Jo.
1: Bílou Škodovku 105.
0: To byla láska,
1: no,
0: co?
1: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově a garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarázovaný. No a jedenkrát na jezdiny jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Mm-hmm. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezneš. No a tak jsem, otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, velkoryse jsem začala vyjíždět z toho auta a ten sloupek té garáže jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Horou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost, takže se to dalo dobře nastříkat, takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, takovou vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách lít a to auto opravovat.
0: Jo, rozumím,
1: bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tým blatníku začaly dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 tisíc a celých 54 tisíc jsme dostali zpátky.
0: Ano.
1: No, a bylo další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
0: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
1: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu.
0: A manžel takže prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
1: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
0: Jo. My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda, jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
1: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi, tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady, užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 tisíce stál Moskvič.
0: Takže jste dopláceli.
1: No dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do ciny ne, jenom tady u nás, tak, že nám sloužilo velice, ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, aby na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu dostala. A chtěl to svazarm po mně, praporky, že mě dají a že pojedem 2 řady vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
0: to jste se mohla krásně vymluvit, že jo, že to nezvládnete, že to ne.
1: No, já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, se říká, já najedu do těch lidí na chodníku, když ty nejsou široký, to já si nezvládnu, já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takový jakýsi nepříjemnosti, že jsem to odmítla. já od tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě je darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova. A tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka, po druhý mě ukradli takový zástěrky, za těma zadníma kolama byly takový gumový zástěrky. Pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
0: No,
1: hodnota.
0: Tak to byly autoperipetie paní Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
1: Mám na to vzpomínky, když je mě dneska vzpomínám a je mě 86 let.
0: Tak ať zdraví slouží, jo?
1: No, děkuju vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
0: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
1: Hrozně mě to bylo líto. A když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku, protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se nemohla zbavit.
0: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
1: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně. Dobrou
0: noc. Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. Mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnici a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203, tatínek ji měl, zvedací střecha, stan, pak ji zdědil, tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: Vánoční lince, teď už s datem 11. května. Přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Mm-hmm. Byla Simka, 1300. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom tři. Mm-hmm. A bylo to auto k nezaplacení. Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Mm-hmm. Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy myslím v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Rozum, ano, ze Silvestra na Nový rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy, v ulici se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Mm-hmm. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko, nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co. Mm-hmm. A nakonec to už jsem byla sama, Fabi, která mě slouží už ne na výlety, ale
0: na nákup.
1: A takový ty pochůzky, mm-hmm. Opřípadně, když potřebují přítelkyně, který nemají auto nebo nemají řidiča, potřebují odvízt někam, buď na nákup, nebo k lékaři a tak.
0: Takže sama řídíte. Hmm.
1: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s Cesimkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti s radostí vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
0: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
1: Ano, ano.
0: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
1: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svíst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
0: Jak to jede?
1: Prostě pro mě autem je
0: požitek.
1: Požitek, ano, přesně tak. Mm-hmm. Když teď jako na dlouhé cesty už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem tak, já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě jízda jako dovede, jízda autem dovede člověku tolikrát energie a ty krásy a pohled na krajinu, že i uzdraví.
0: Ano, psychika půl úspěchu, samozřejmě. I u nemocí, které nejsou psychické, ale stejně prostě dělá to hodně. No, paní Magdaléno, zdravíme do Hradce. Tam je moc příjemný městský okruh, jako docela to je vychytané, tam se jezdí celkem fajn. Co?
1: Ano.
0: Ať se daří.
1: Vám se přeju šťastné kilometry.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali a teď si dopřejeme nezmary.

Tak jsme si užili Nezmary, doufám, že i vy, jako já, tady ve studiu Českého rozhlasu vysíláme noční linku dnes Pardubic na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke Škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva. Jako náhradní mám Peugeota 307 kombi. To se pozná chlapno, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku. Jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napsala? Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům. Někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce. Byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu, další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank a teď poslední máme Škoda Favorit Forman z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou.

0: a byli úžasní. Moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky, moc pěkně napsaný ne e-mail, ale příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: ráno, do svítání je ještě daleko, za chvíli bude 12:30, v plném proudu je noční linka na téma naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, nebo spíš dobrý večer, já nevím, co nazvat teď.
0: Ano, ano, ono je takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidla, to byl Trabantík. Mm-hmm. A pak jsem si jako říkal, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, tak jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáků. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostalo sem do Rychnova, no.
0: Mm-hmm. A jako sloužila, jo, v pohodě, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho tak každý udržel, jak to bylo vystříkané rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: Mm-hmm. A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě padlo kolo.
0: Fakt, jo.
1: Jo.
0: To si člověk dneska ani nedovede představit, co když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No, to byla uhnělá nápravní se za předkolo, a to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak to, no, tak jako už jsem pak se mi střídal další auta, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No, tak mezi tím jsem vystřídal škodovku, pak přijatel a ještě další škodovku, pak Opla.
0: Máte to pestré.
1: No, teď zas malinkýho Fiat Asterio, 20-letýho Punta, takže furt to nějak střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako byl pohodlný ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak v reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: V Maďarsku a na Slovensku. A jako moc do ciziny se jako vždycky bojím, že když se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
0: No, takže jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
1: No, že to jsem tam poznal, jsem tam byl, nem turum. Tak to bylo to jen. Ale tak oni někteří měli německy, no jak to šlo, no ale... Ale bylo to takový veselý, no.
0: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Oustečák. Nebo Chrudimák.
1: No, tak to přesně bylo. No, tak nelze se divit, jako za svůj neuměli jezdit na povolesnicích ty měšťáci, no, to byl ten problém, no.
0: Jo, to je pravda.
1: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
0: Na těch velkých křižovatkách, všechno mělo něco, no. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
1: No,
0: že
1: to
0: se...
1: tak bylo, no. No, teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí, no.
0: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
1: No, a když to má lizinkovku,
0: tak je to Praha. No, takže se říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
1: No,
0: se říká drzý Pražák, že jo, ten je uprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
1: No, je to tam strašně, no, když jsem tam tuhle tak jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete, já navigaci žádnou nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle Ale když vyjedete podle těch někdy to zavádí, že jedete někam jinam.
0: No. Jo, to jste mě teď inspiroval. Já si sem zase někdy sednu za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, že jsem musel mít navigátorku. To prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál. To je pohodička teda, to je úplně něco jiného. No, ale mělo to něco do sebe, co ty mapy?
1: No já podle toho jezdím doteď.
0: Fakt jo?
1: No. Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižní Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16. To jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
0: Jo, najdete si tu mapu na internetu, ne?
1: Ne, na mém mapách.
0: Jo.
1: Na mém mapu Autoatlas mám a v autě.
0: To si kupujete teda nová vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo? Rostou jako houby po dešti.
1: No, tak rostou, ale zase to není tak, že se... Pak vás to tam třeba naviguje nějakou jinudy, ale je to v pohodě. Jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte je, tak je tam zase ten směr, takže
0: jo, dobře,
1: koukáte,
0: dobře.
1: Že tam je nová cesta.
0: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
1: Tak jo,
0: ať se daří, nashledanou.
1: Taky.
0: Zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi.
0: Je to tak?
1: Si pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady
1: vidíte. Sanitka, to byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no jak říkám, a koupil jsem si Škodovskou stovku, nedám na Škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu.
0: Ty jo.
1: Dneska se to jmenuje...
0: jinak.
1: Jinak už, ano, oni to přejmenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se Škodovkou, jako, a vždycky rodinka od... 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. No já jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky, akorát rozvodový řetaz, ono to rachotilo, kolečka do toho rozvodového řetězu. A prostě žádný problém ze Škodovku prostě nikdy nebyl, až jednou jsem mě to zastavilo. Před Burgasem, před tím kruháčem tam, to tak funguje pořád. A tak mě, a cívka, induční cívka, jak je tam prostě, tak jsem jenom přehodil na druhou, tu jsem měl rezervní a jel jsem na Škodovku. 360 tisíc bez problémů, ano, to se udělá mezi tím generální, jako generálka se udělala, dají si tam ty nové vložky, kroužky, všechno. Takže můžu vám říct, to byl super, super auták. Aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla, tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? A tak říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska.
0: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka říkáte.
1: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo, a ještě jsem to, aby se to nepřehrývalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal ty mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že, pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo, ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké věci, co byly potřeba, z koženky, mě kamarádi ušili takový potah na to, aby na, no a tak jsem jezdil, takže jsem měl větší kufr vepředu, jo, no a jezdila do Bulharska.
0: No teda, to se tak pěkně je. Poslouchalo, to vaše vyprávění, pane Ivane, já už tady koukám, našel jsem si na internetu tu Škodu Tudor, poválečnou legendu, jak je tady nazvaná.
1: Ano.
0: Dvoudveřová verze modelu tady jede na mě.
1: Ano.
0: A název vznikl z anglického Tudor, jako dvoje dveře. No a to byla krasavice, tahle Škoda.
1: Víte, Škodovky byly...
0: Ty jo, to bylo krásné auto. No. Tady píšou, že mělo mechanický startér.
1: Ano, ano, to se, ten startér byl nad plynovým pedálem, to jste zmačkl, teda špičkou nohy jste ho zmačkl a zrovna jste přidal plyn a už to fungovalo.
0: Jak vy si to pamatujete? Já vás moc zdravím do Hodonína. Až tam budu zase projíždět do Smrdák na Slovensko, tak si na vás vzpomenu.
1: No, tam já jezdím na kole trénovat.
0: No, vidíte.
1: Já jsem jel Tour de France taky, víte, s tím zimovčákem na tom vysokém kole, takže klidně se zastavte v Hodoníně.
0: Ano.
1: Když pojedete na Slovensko, tak na konci Hodonína je po levé straně benzínka.
0: Šelka. Ano, vím, oni tam tankuju, no.
1: No, vidíte. A tam hned za tou Šelku zatočíte doleva. A prostě máte moje číslo teď, tak není problém, rád vás uvidím.
0: Dobře.
1: Dám si kafičko.
0: Pane Ivane, to byl báječný rozhovor. Jakoby nebyla jedna v noci, ale jedna přes den s vámi.
1: Musíte pohnout, protože já už mám taky, já jsem za 40. ročník, víte. Pod dnes den pracuji jako autolakýrník, takže mám to. Klidně se zastavte.
0: Děkuji za pozvání. Nezdržujete.
1: Aby nezdržoval další lidi, jako co budou...
0: Ne, vy jste mluvil tak poutavě, že jsme klidně i trošku přetáhli. V tomhle případě to nevadí.
1: A to cestování, to by vám ještě řekla, ještě do Itálie a tak dále, takže já to mám procestované trošku.
0: Já dám příště zase, až se tady objevím, tak dám zase nějaké takové cestovatelské téma. Jo, to je dobrý nápad. Nebo ty mapy, navigace. Já to nějak vymyslím. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Děkuji, taky vám přeju, ať se vám daří.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A teď trocha slovenčiny v písničce.

0: Tak, nechal jsem doznít tuhle úžasnou baladu o polních vtáků na vlnách Českého rozhlasu v noční lince, až mi tady z toho upadla tuška, ale pojďme dát slovo paní Marcele Spolabí, která se dovolala. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím. Já jsem první auto, který jsme si pořídili jako manželé v roce 66, tak to byla Škoda 1200 sedan. A to byly takový ty první ještě autička. Mm-hmm. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím jakým způsobem, tehdy nebyly nějaký buchví, jaký pinol, asi na nějaký inzerát, vedle ten auták a byl až z Karlových Varů. Mm-hmm. Tak jsme se tam vypravili teda.
0: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
1: Ne, na motorce. Na motorce jsme jeli. No a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, on automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a za celkem přijatelnou cenu, takže si ho vememe. Já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. Já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
0: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
1: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. Uh-huh. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, jak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli, takže jsme přijeli ku Praze, samozřejmě při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak to vzniklo, prostě najednou nebyl a já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam stála ta
0: Počkejte, česná. Jako na Hradčanském, to ne snad.
1: Jo.
0: Fakt, jo, o arcibiskupství, jo.
1: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, Ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo. No to, a teď já jsem tam motala.
0: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
1: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem odbočila. A prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
0: takže počkejte, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly.
1: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě
0: jo, ale jak ho napadlo, pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
1: No, nechápu to.
0: Čas vás za sebou neviděl.
1: No, takže prostě nevím. Tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky u každý, už jsem teda byla úplně v steky bez sebe a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený a teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí za tím autem, co jede přede mnou. No, tak jsme to nějak tak vyklíčkovali.
0: Dobře to dopadlo.
1: Cože?
0: Dobře to dopadlo.
1: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede a já už jsem si jela za ním. To už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vyklíčkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu. Mm-hmm. My jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, škoda 120. A protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takový problém sehnat auto. a to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak spláchla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny a to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení.
0: Je. Yeah.
1: No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizině.
0: To si nedovedu představit. To si nedovedu představit.
1: A tak dále. No ale jezdila jsem s tím i já a hodně. Mm-hmm. A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, ale řazení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo?
0: No, rozumím.
1: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka. No a to všechno bylo obráceně.
0: No, tak to jste teda, Kaprňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to naučí takhle, no.
1: Taky nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení pravý jsem si zvykla. Nejlepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že jo, někde, nějaká ta kontrola. No a šli doleva, že jo.
0: A jo, jo, jo.
1: A říká, ukázal, musíte doprava. Mě to koukali jako to. No tak to bylo to. No, měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě. A nakonec jsme skončili u Subar. Protože jsme se přestěhovali, pak v 86. roce jsme odešli do hor, do Krkonoš. A tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takových letech. No a ta byla dobrá. To byly, ty Subary byly dobrý. No.
0: Já vám moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my míříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
1: Tak jo. Tak bylo to hodně zážitku, ale
0: jo,
1: to
0: jo, jo. Krásně jsem si to užil, ať se daří, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a klidnou noc a dobrý vstup do celého nového týdne vám přeje Zdeněk Novák, ať se vám daří.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi, jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace. Vydat tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

dál od ostrova k ostrovu mě slanej vítr vál. Slyšel jsem moře proslovu, aniž jsem o něj.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí dálky zdraví, a mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět. A navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Jestli vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
4: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. A nedám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi...
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli... Víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys to uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budu Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu. Ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu? Mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
6: To bych řekl. Je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Tamhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrom černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: Můj toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete,
8: pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytíř.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
6: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
7: Nebo?
6: Nebo dostaneš černou známku.
7: Lotři.
6: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
7: Neleknu se vás.
6: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
7: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Žili... Jime, kde jsi? Žili...
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
9: Jimmy, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
5: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
9: Jen klid, paní Hawkinsova. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
5: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
5: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
9: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano.
9: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve? Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
9: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
5: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
9: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
9: Co vám všechno napovídal?
5: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku při sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž připomluvil nějakého Flinta nebo tak něco.
9: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
7: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
5: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
9: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
7: Cože? Co je? No, co se to se mnou stalo?
2: Pan doktor Livesey je náš přítel.
9: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
7: Já nejsem Bones.
9: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvýš sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
7: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jim, pomoz mi do postele.
9: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
2: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
9: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: Já tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No si ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
2: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
2: Tak, starý brachu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pust toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
2: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
2: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přičte. Rozbiju vám hlavu, vy. Nebojím se vás.

0: ね。燃えすらと寝ろしたの。
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Hej, bilebonsi! Rytí z jiště scény přišli. Běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno!
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Vstávej, Billy Bones, tak mám ti pomoct s tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kruci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady
0: není. I kdybych měl tuhle šperuňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bambua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdrav, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediné...

0: člověka.
1: Z koho, doktore?
0: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
2: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
0: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. Dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: Nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem strlony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo.
1: Tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově. Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes a hlavička. Ten zatracný kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko, vyschlo mi nějak v krku.
3: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
2: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
5: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči a

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co, Vidiku, ukažte jazyk. No, Vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísahám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu, hoši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jako by nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš, dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty, samé bukáty, samé

věčnej mužskej svět nepochopí nikdy ženský ten báječnej mužskej svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.